železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

Pravidelní posluchači vědí, že už dlouhý čas nabízí ostravská hodinka Oldies vždy koncem měsíce pohled do historických top ten. Tentokrát vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk hitově připomene konec srpna 1969. Popová singlová desítka Billboardu měla tehdy na čtvrtém místě Jackie DeShannon a její hit Put a Little Love in Your Heart.

Připomínám, že si v tomto roce všímám sudých míst v prvních desítkách a pokračovat budu jako vždy za oceánem. Stále zmíněný Billboard 6 byla před 52 lety píseň Get Together v podání bostonských The Young Bloods a 10 Crystal Blue Persuasion, 7. top 10 hit skupiny Tammy James and the Shondells.

první píseň, kterou jste slyšeli, Get Together, se těšila popularitě už po druhé, a to proto, že se tehdy stala znělkou americké celostátní konference křesťanů a židů. Teď zaoceánské žebříčky žánrové, napřed country. Čtyřka Loretta Lynn, To Make a Man Feel Like a Man, po ní šestka Merle Haggard a The Strangers, Working Man Blues.

This song for the working man. Obě písně si interpreti složili sami, rady Loretty Lynn, co dělat, aby se muž cítil jako muž, jsou sice jako z bulvárního týdeníku, ale oni vlastně jiné asi ani nejsou. Chválit, podstrojovat, nedráždit a trochu svádět. Mám tu samozřejmě také něco z žebříčku rhythm and bluesového. Dvojka, Gladys Knight and the Pips, Nitty Gritty, šestka, The Dells, Oh, What a Night. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst, zahraničních top 10 z konce srpna 1969 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

teď Británie a protože v roce 1969 tam žebříček EP desek už publikován nebyl, nahlédl jsem do pořadí LPček. V jejich top 10 dvakrát bodoval Elvis Presley, takže volba je jasná. Dvojkou bylo právě jeho album From Elvis in Memphis. Wearing That Loved Odd Look je píseň zkomponovaná pro něj, do dvojice přidává předělávku Long Black Limousine.

Přeložím, co zpíval Elvis v té první písni. Byl jsem pár dnů pryč, slibovala si, že nemám mít obavy, ale vidím, že to bylo asi jinak. Oblékla sis vyzývavé šaty, popelníky jsou plné, všude nepořádek, mejdan tu prý byl 3 dny. A teď rychle 52 roky staré úspěšné britské singly. 4 Stevie Wonder, My Sherry Amour, 8 The Equals, Viva Bobby Joe.

Podle názvu je jasné, že My Sharia Moore je milostné vyznání. Tu druhou píseň bych podle textu zařadil do škatulky Bubblegum. Písničky vybírám ze žebříčku nejen podle jejich umístění, ale také tak, aby se vám snad alespoň trochu líbily. V italské a francouzské top ten nic moc, proto jsem vybral jen po jedné nahrávce. Obě jsou to předělávky, originály jistě znáte.

Zpěvák uměleckým jménem Mal zaspíval Pensiero d'amore. Určitě jste poznali, že přebíral z repertoáru bratrů Gibbových. Francouzská dvojice Gilles Marshall a Martin Abib sáhla do zpěvníku Lee Hazelwooda. V Německu byl před 52 lety v top 10 jen jeden domácí interpret. Rozhodl jsem se připomenout americký Sir Douglas Quintet a staré dobré Stony.

Chcete-li napsat, můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák bude z Holandska, kulminoval před 52 lety na 10. místě a vybral jsem jej proto, že v Ostravě byla nahrána hned v roce 1969 česká verze. Skupina The Dells, medley I Can Sing a Rainbow, Love is Blue. Opatrujte se, Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
2: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
1: Výborně, léto jaké bylo? Dá
2: léto
1: se shrnout už několika
2: krásné.
1: Slovy? Krásné, pořád.
2: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrémně, jako já mi vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
1: Užijte si i tu hodinu s námi. Začínáme. Humoriáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní humoriády ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost.
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: A tohle... Teda, opovaž se na mě sáhnout. Já tě přerazím, dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Ty jo, tak on pán je básní.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle.
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle.
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte ticho.
2: Taková čistá.
3: Tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatý?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchrannou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten čas?
1: No to se mě právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama.
0: Ano.
1: Tak já říkám, no tak, to je lamprdolně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlých mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Koliště, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mi bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice a kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party. Vzpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přál bych si Bčko.
3: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského. Dobře, zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si Opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný. Vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouří. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, když se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, že se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no, a nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka, až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
5: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, měli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký ty zkumavky nebo to a... Tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrál, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Nalámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtějí něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, že se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky, tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasný, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No, prostě jsem je vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jako že...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: no jo, jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, tyhle, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho lokte, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejnej. Ten byl pořád stejnej. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takové jako zdravotnické středisko, tak tam jsme teda přijeli, ty zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podíval, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas. Jo.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem, já už do ciziny moc nejezdím, teda
2: kvůli
3: vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo? A tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water. A
2: to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, ty se jako divil, teď mě jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
2: byl problém s
3: dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
2: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky a jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tou cestou tím

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bot a tudíž i anekdotám. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně prýma.
3: Děkuju vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano, ano, nazda, nekoukej na mě kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá, pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No, protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat! Aha! Alo, pane řediteli, pojďte sem! Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mi neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení!

0: řediteli, pojďte sem. Pane řediteli, já vám dáš hadanku, já vás dáš, mám, dávám hadanku, ano, ano, pane řediteli, ano. No můžeš mě dát clown hadanku. Pane řediteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane řediteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipa, aby mohla filharmonie hrát na housle,
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl. Jako v podstatě to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos. Jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne, už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkavých chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně. Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
2: Dobrý
1: se. A ah, je tam.
2: Tak. Je František Závorníků.
1: Ačko nebo Bčko?
2: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, mám, teď už tak to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
3: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako dudek. No a proč by neměl spát jako dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr. Zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr. Zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku. Rozloží telegram. Nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso i jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů všem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg. Ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
4: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motores je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc, moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Studenti se po 2leté opravě vrátí do ústecké průmyslovky na Stříbrníkách. Chmelaři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu, hlavně kvůli suchu a horku. Odbory schválily změny v platových tabulkách. Bude převážně polojasno až skoro jasno a teploty 26 až 29 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Do průmyslové školy v Ústí nad Labem Stříbrníkách se po 2 letech vrátí studenti. Provoz přerušila kompletní oprava rozlehlé budovy z 90. let. Ústecký kraj za opravu zaplatil 580 milionů korun. Modernizace se připravovala několik let, říká ředitel školy Jaroslav Mareš.
2: Oprava byla hodně potřeba, třeba velký vliv na tuto budovu měl lom tady na Mariánské skále, odstřely a podobně, takže budova sedala, praskala, rozpadala se, sítě byly ve špatném stavu, ať už teda voda, odpady, elektřina a podobně.
0: Úroda chmele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně k

0: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, teď je 5 hodin a 11 minut a pokud s námi vstáváte, je to jen a jen dobře. Připomínám, že dneska už je 27. srpna, je tu poslední prázdninový týden a také čtvrtek. No a za malou chvíli pohled do kalendáře.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Právě čtvrt na šest, pokud posloucháte Český rozhlas Sever, připomínám, je tu čtvrtek a dnešní datum 27. srpen. Tak pohled do kalendáře nesmí chybět.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnový čtvrtek, 27. Svátek mají muži střežící majetek, nositelé jména Otakar nebo Otokar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Karlínské varieté, nyní hudební divadlo Karlín, přivítalo první návštěvníky před 145 lety v roce 1881. Postavil je podnikatel Eduard Tichý. Karlínské varieté se řadilo mezi nejvyhledávanější podniky svého druhu na evropském kontinentě. Údajně zde ve svých začátcích hostovali i Charlie Chaplin nebo Stan Laurel. Jedna z nejtragičtějších železničních nehod u nás se odehrála před 65 lety v roce 1961. Osobní vlak se u Vrbna pod Pradědem srazil s ujetými nákladními vagóny. 19 lidí přišlo o život, dalších 17 bylo zraněno. Před 25 lety se rozhořel konflikt mezi Makedonci a albánskou menšinou v dnešní severní Makedonii. V roce 2001 zahájilo NATO operaci Hlavní sklizeň. Jejím cílem bylo zbavit albánské povstalce zbraní. Spor se podařilo uklidnit. Jedna z nejmladších zoologických zahrad u nás, Tábor Větrovy, byla slavnostně otevřena před 15 lety v roce 2011. Zabírá skoro 10 hektarů, žije v ní přes 500 zvířat víc jak 80 druhů. Nejvyhledávanějšími jsou šelmy jako tygr, lev nebo vlk. 55 slaví naše operní pěvkyně, rodačka z Pardubic, Edita Adlerová. Já přeju hezký den.
0: Počasí. A teď ještě k počasí v 5 hodin a 17 minut. Aktuální teploty v tuhle chvíli většinou 11 až 13 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že teď ráno se můžou ojediněle vyskytovat mlhy, ale jinak většinou polojasno až skoro jasno. A později večer může oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů.
3: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkné ráno v 5 hodin a 21 minut. V rámci dne Českého Švýcarska se v sobotu v Rumburku uskuteční tradiční mezinárodní sraz motocyklů značky Čechie Bemerland. Jsou to úžasné stroje, pokud je znáte, říká i Romana Kořínková z městského úřadu v Rumburku.
1: Čechie Bemerlandy jsou ojedinělé motocykly a byly to vlastně nejdelší motocykly na světě té doby. Měřily 3,2 metry. Konstruktér těchto motocyklů je Albin Hugo Líbiš, což je rodák z Rumburku, proto také se pohybujeme u nás ve Šluknovském výběžku s těmito motocykly. Název Čechie Bemerlandy vznikly Čechie, to bylo pro českou stranu, a německy Bemerland, tak proto Čechie Bemerland. V loňském roce tyto motocykly oslavily sté výročí svého vzniku.
2: Takže historie je naprosto úctyhodná. Bude to jenom ukázka, nebo návštěvníci uvidí i to, jak se na Čechii Bemerlandu jezdilo?
1: Uvidí obojí, a proto bych vás ráda pozvala tímto 29. srpna, je to sobota, do Rumburku na Lužické náměstí, kde bude probíhat výstava těchto historických motocyklů, a to od 3:15 a zdrží se zde přibližně hodinu. A návštěvníci si mohou motocykly prohlédnout zblízka, mohou si je ošahat a zároveň mohou se zeptat na vše, co je zajímá ohledně nich jejich majitelů. Bemerlandy nebudou k vidění pouze v Rumburku, ale týká se to Šluknovského výběžku jako takového, takže ta spanilá jízda těchto motocyklů startuje v 9 hodin v Doubici a pokračuje dál do Krásné Lípy, protože Albin Hugo Líbiš tenkrát měl továrnu v Krásné Lípě, kde se tyto motorky vyráběly. Takže zde také proběhne výstava těchto motocyklů. No a potom budou pokračovat dál do Varnsdorfu, do areálu pivovaru Kocour, přes hranice do městečka Groschenau, dále k nám tedy do toho Rumburku, což už jsem tady zmínila, na Lužické náměstí. No a poté pojedou do Šluknova přes Brtníky, Vlčí horu, Krásný Bůh a Kyjov zpět do Doubice.
0: Jenom dodejme, že spanilá jízda těchto motocyklů startuje 29. srpna v 9 hodin Doubici a zamíří do Varnsdorfu, Rumburku na Lužické náměstí, do Šluknova a také zpátky do Doubice. Tak se běžte podívat. Snad jsem...

Tak to byl Michal Tučný a poslední kovboj. Za 3 minuty už bude 17:30 a tak uslyšíte další aktuální zprávy, které vám přinese Zuzka Zejdová. Dozvíte se třeba to, že Zara Fest, tedy 26. ročník festivalu, startuje dneska večer v Děčíně. Víc ve zprávách už za malou chvíli.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Duchcov na Teplicku zorganizoval petici pro zachování stanice profesionálních hasičů. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje prověřuje plošné pokrytí kraje při zachování stejného počtu hasičů a stanic. Ví své zprávách v šest. Už 26. ročník literárně hudebního festivalu Zara Fest startuje dnes večer v Děčíně. Třídenní program je plný autorského čtení, živé hudby, výstav, workshopů a divadelních představení. Do obecních a městských zastupitelstev letos na podzim kandiduje přes 190 tisíc lidí, informoval o tom Český statistický úřad. Volby budou 9. a 10. října. O 27 senátních křesel se budou v říjnu ucházet 154 lidí. Pravidelné revize elektroinstalací neprovádí skoro 2/3 Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. V červenci se ho zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize nejsou pro domácnosti povinné. Elektrotechnici doporučují pravidelnou kontrolu aspoň jednou za 4 roky. Jablonecké fotbalisty čeká odveta play-off konferenční ligy. V 18 hodin nastoupí proti skotskému Rangers FC. První duel Severočeši prohráli 0-1. Teď ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, jinak po většinu dne očekáváme převážně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Českolipsku, silnice 2601 u Holan je neprůjezdná, hasiči tam odstraňují padlý strom.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o půl šesté a Zuzka Zejdová vám všem příjemné čtvrteční ráno. Už za malou chvíli se dozvíte, kdo bude naším dnešním odpoledním hostem u Alex Minářové. Před šestou hodinou potom dáme babské rady, zjistíte třeba to, že mléko se snadno připálí nebo srazí, ale samozřejmě nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Před námi je Petr Rezek nebo Ilona Čáková.

0: 5:39. Tak pěkné ráno. A teď už maličká vzpomínka. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude tím hostem Alex Minářové, režisérka a také scénáristka Pavlína Moskaliková. A dozvíte se třeba i to, jestli profese jejího tatínka, režiséra Antonína Moskalika, ovlivnila ve výběru povolání.
1: Víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce.
0: Tak nezapomeňte, po 13. hodině Alex Minářová a její dnešní zajímavý host. Za chvilku informace o počasí.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45, tak jaké máme počasí, aktuální teploty většinou od 12 do 14 stupňů, na radaru žádné srážky. A jinak teď můžete předpokládat během dne přechodně skoro jasno až polojasno, pak se přidá oblačnost, a které bude od jeho západu výrazněji přibývat. Nejvyšší denní teploty opět dnes stoupají, dostanou se na 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Šestá hodina, vyvstáváte s Českým rozhlasem Sever. I dneska tu pro vás máme babské rady. Tentokrát se budou týkat mléka, které se snadno připálí nebo srazí. Ale naštěstí Jarka Vykoupilová poradí, jak těmto drobným nehodám v kuchyni předcházet.
1: Babské rady.
2: Mléko je citlivé na prudké zahřátí, snadno se připálí. Pamatujte, že ideální teplota pro přípravu kaka, kapučína nebo bešamelu do omáčky je kolem 60 stupňů. To je stav, kdy je mléko horké, ale ještě nezačíná vařit a nestrácí svoji chuť. Mléko vždy svařujeme prudce a krátce. Jakmile vzkypí, stáhneme ho z ohně a postavíme do studené vody, aby rychle schladlo. Dlouhým udržováním v teplém stavu se znehodnocují bílkoviny. Pokud vám mléko skysne, přidejte do něj citronovou šťávu v množství 1 lžička na 1/4 litr. A nechte odstát ideálně déle jak 24 hodin. Vyzkoušený trik, aby se mléko při vaření nesrazilo, je ověřený generacemi. Stačí do něj přidat kostku cukru. Mléko nám pomůže i s okoralým tvrdým sýrem. Pokud ho do mléka ponoříme, změkne a bude mít i velmi dobrou chuť. Pokud v receptu na sladké těsto vyměníte mléko za kefír, bude výsledkem báječná vláčná buchta, kefírovka.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

8 minut chybí do 6. hodiny, také další zprávy, které pro vás připravuje Zuzka Zejdová, už jsou nachystány, takže se dozvíte třeba to, že v Duchcově podepisují petici pro zachování hasičské stanice. Víc informací přesně v 6.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT 2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Bylo 6 hodin. V Duchcově na Teplicku podepisují petici pro zachování hasičské stanice. Do obecních voleb jde letos méně kandidátů než před 4 lety. Jablonecké fotbalisty čeká odveta play-off konferenční ligy proti Rangers FC. Bude převážně polojasno až skoro jasno, teploty 26 až 29 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Duchcov na Teplicku zorganizoval petici pro zachování stanice profesionálních hasičů. Zájemci ji můžou podepsat v městském informačním centru. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové hasiči prověřují pokrytí kraje při zachování stejného počtu hasičů a stanic.
2: Z dosavadních výsledků analýzy se zatím jeví jako výhodnější varianta přemístění hasičské stanice Duchcov do Ústí nad Labem Střekova. K případnému přesunu by mohlo dojít nejdřív ve druhém pololetí roku 2027. Konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Do obecních a městských zastupitelstev letos na podzim kandiduje přes 190 tisíc lidí. Informoval o tom Český statistický úřad, který jejich kompletní seznam zveřejnil. Oproti předchozím komunálním volbám v roce 2022 je počet kandidátů asi o 5 tisíc nižší. Do voleb, které budou 9. a 10. října, úřady v celé zemi zaregistrovaly přes 22 tisíc kandidátních listin, říká místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
3: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích. Komunální volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, protože zde nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný.
1: Policisté už nebudou sdělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Nová pravidla zavedly na podnět kanceláře ombudsmanky. Pokud psychické onemocnění přímo nesouvisí s trestným činem nebo kvůli němu člověk neohrožuje jiné, není informace podstatná. Změnu inicioval spolek Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením. Předseda Evropské rady Antoniu Košta míří do Prahy na setkání s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Jednat budou o přípravách nového víceletého rozpočtu Evropské unie na období let 2028 až 2034. Košta tak pokračuje v sérii návštěv evropských lídrů, kterou zahájil v úterý.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce v odvetě play-off konferenční ligy vyzvou v 18 hodin Rangers FC. Severočeši první duel ve Skotsku prohráli 0-1. Pokračuje trenér Luboš Kozel.
4: Jsme pořád ve hře o postup, což jsme si přáli, a my prostě fakt věříme tomu, že prostě s tou podporou toho plného hlediště doma na našem stadionu podáme i lepší výkon než tam a věříme, že jsme schopni prostě tady vyhrát.
0: Počasí.
1: Teď ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, jinak po většinu dne očekáváme převážně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, ve Šluknovském výběžku 25 až 27, na horách 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Lounech silničáři opravují Vladimírskou ulici, vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh, pro opačný směr platí objížďka. Silnice 2601 u Holan na Českolipsku je neprůjezdná, hasiči tam odstraňují padlý strom.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tak to byly zprávy v 6 a Zuzka Zejdová. Hezké ráno s Českým rozhlasem Sever. Za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát o jedné fingované dopravní nehodě. A pak vás pozveme na hornolužické putování. To před 6:30 s kolegyní Evou Bucharovou. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou Petr Spálený nebo Reddy Kirken.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: krimi historky.
1: Případ dopravní nehody v Žatci začal jako pátrání po řidiči, který měl srazit 74-letého chodce a z místa ujet. Seniora našel svědek, poskytl mu první pomoc a přivolal záchranáře. Policisté začali pátrat po údajném vozidle a výrazně jim pomohly záznamy kamer, jenže právě ty přinesly překvapení. Žádné auto, které by do chodce narazilo, na záznamu nebylo. Ukázalo se, že senior spadl na silnici sám. A tak mu policisté provedli dechovou zkoušku a výsledek všechno vysvětlil. V dechu měl 2,2 promile alkohol. Po shlédnutí kamerového záznamu nakonec sám uznal, že ho nikdo nesrazil. A tak pátrání skončilo dřív, než pořádně začalo.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech, tak v tuhle chvíli většinou teploty okolo 11 až 14 stupňů Celsia, na radaru žádné srážky. Je to tím, že ráno většinou očekáváme polojasno až skoro jasno. Přechodně přes den může být i víc oblačnosti, hlavně tedy večer, kdy ji začne výrazněji přibývat. Ale zase na druhou stranu bude docela teplo, ty nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Pěkné ráno, 6 hodin a 21 minut, je tu pozvánka opět na víkend, pokud byste si chtěli vyšlápnout nebo se projít. V sobotu se koná úplně první ročník turistické akce Hornolužické putování. Poznáte místa na obou stranách hranic, kam se běžně hned tak nedostanete. Zve vás Eva Bucharová.
2: V roce 2022 oslavilo 5 obcí v Lužické horské krajině své 800. výročí. Obce Hochkirch, Kunewalde, Zoland, Neukirch-Lausitz a Wilten byly poprvé zmíněny v písemných pramenech v roce 1222. Zvláštností těchto obcí jsou horské chaty na výrazných vrcholech s nádhernými výhledy. Pěší túra od chaty k chatě umožňuje tedy důkladně poznat Lužickou horskou krajinu. Tak vznikl nápad propojit horské chaty ležící na území těchto obcí do jedné trasy. Tato túra je dlouhá asi 60 kilometrů a lze ji absolvovat i během několika dní. Ale aby se oslovilo co nejvíc turistů, byla jednak maximální délka trasy omezena na 42 kilometrů a jednak byly do nabídky zahrnuty kulinářské speciality jednotlivých horských chat. Tak vznikla trasa Oberlausitze Baudentour, která spojuje turistiku s kulinářskými zážitky. Konkrétně jsou na sobotu připraveny tyto tři trasy. 12 kilometrů s převýšením 410 metrů, 24 kilometrů s převýšením 690 metrů a nejdelší trasa o délce 42 kilometrů s úctyhodným převýšením 1130 metrů. V horských chatách podél příslušné trasy je vždycky připravena specialita z Horní Lužice, třeba karbanátek s houskou, koláč s tvarohem, mákem a marmeládou nebo bramborová polévka s venkovským chlebem. Start a cíl tras je v sobotu 29. srpna v obci Wilten u domu Bergland, Schlussstraße 1. Je to asi 600 metrů od nádraží Wilten. Lužické hory se rozkládají na obou stranách hranice, v Sasku a v Čechách. Proč by se z toho tedy nemohla vyvinout společná akce? Jeden startovní bod by byl v Sasku a druhý v Čechách a byl by společný cíl. Kdo vyrazí ze Saska, dostane po cestě speciality z Horního Lužicka. Kdo vyrazí z Čech, dostane speciality ze severních Čech. Tak se nechme do budoucna překvapit.
0: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tři minuty chybí do půl sedmé, také do zpráv, které vám přinese už za malou chvíli Zuzka Zejdová, takže pokud zůstanete naladěni, samozřejmě nebudou chybět informace ze severu Čech. Počkejte si na ně za tři minuty, tedy další zprávy.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Nedostatek vody dlouhodobě komplikuje pěstování chmele na Žatecku. Závlahy má v současnosti jen zhruba čtvrtina chmelnic. Ani tam ale letos neměli vždy dost vody. Víc ve zprávách v sedm. Festival s názvem Obnažení začíná dnes v Chomutově. Konat se bude na několika místech v centru města až do neděle 30. srpna. Na návštěvníky čekají divadelní představení, koncerty i výstavy nebo filmy. VOS je letos podle vědců v Česku víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd. Potvrdil to odborník z Mendelovy univerzity Antonín Přidal. Bývalý poslanec Petr Wolf půjde v září před soud. Za dotační podvod byl v minulosti pravomocně odsouzen k 6 letům vězení. Před nástupem trestu se ale roky ukrýval v Paraguaji. Případem se bude zabývat okresní soud v Ostravě. Policie za letošní první půlrok zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony. Řidiči porušují zákazy hlavně na dálnicích D1 a D2. Za porušení zákazu předjíždění hrozí řidičům kamionů bodový trest a pokuta v řádu tisíců korun. Bude převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, ve Šluknovském výběžku 25 až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Mostecku na silnici 255 u Polerad máme hlášený střet osobního auta se zvěří. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl sedmé a Zuzka Zejdová. Hezké ráno. Co přinese dnešní den, tedy čtvrtek 27. srpen, to si řekneme už za malou chvíli. Před sedmou hodinou se potom podíváme do Kovářské, protože tu máme další díl našeho seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji. No a teď už nechybí ani písničky, které nestárnou. Připraveni jsou Rangers a teď zpívá Darina Rolincová.

0: 8 minut po půl sedmé, to je přesný čas a také čas na to, abychom si na Českém rozhlasu Sever prozradili, co přinese dnešní den, tedy čtvrtek. Jetřichovice začaly s první etapou výstavby chodníků ve Vysoké Lípě. Je to historicky první chodník ve Vysoké Lípě a historicky druhý chodník v obcích, které právě pod Jetřichovice spadají. Vy uslyšíte podrobnosti v našem vysílání po 14. Projít se zajímavými místy v Lounech dneska můžete společně s Jaroslavem Havrlantem z tamního muzea. Dnešní komentovaná procházka městem zamíří do povodňové oblasti, která byla dřív nedílnou součástí Loun, a kdybyste to chtěli zkusit, sraz je v 5 u muzea. Dneska ožije také Litvínovské náměstí. Od 18 hodin tu zazní reggae a crossover rytmy. No a hudba úplně jiného žánru bude v rámci svatovojtěšského festivalu v Ústí nad Labem v kostele svatého Vojtěcha. Posluchači se mohou těšit na vážnou hudbu varhaní i zborovou, takže můžete vyrazit. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Sever teď 6 hodin až 43 minut a informace o počasí pro nás bude mít Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno i také vám.
1: Pěkné ráno.
0: Pojďme tedy ke dnešní předpovědi. Jaká je aktuální situace ve čtvrtek?
1: Tak máme většinou polojasno, více oblačnosti je v jihozápadní polovině kraje, fouká slabší vítr od východu nebo jihovýchodu. No a teploty se teď pohybují mezi 10 a 13 stupni a to i na horách.
0: Co říká předpověď? Jaký bude čtvrtek? Co můžeme očekávat?
1: Tak po ránu teď ještě v údolích ojedinělý výskyt mlhy na povětšinu dne. Čekáme převažující polojasno. Přechodně té oblačnosti může být více, jako třeba teď ráno na tom jihozápadě. To bude případ i potom v těch pozdějších večerních hodinách, kdy právě od jihozápadu oblačnost začne přibývat. No a dnešní teploty mezi 26 a 29 stupni, chladnější bude Šluknovský výběžek. Na horách potom naměříme nejčastěji mezi 21 a 24 stupni a přes den bude foukat mírný vítr od jihovýchodu.
0: A co přinesou další dny? Máme výhled?
1: Tak zítra nás bude přecházet studená fronta v průběhu dne, hlavně odpoledne, potom tedy začne oblačnosti výrazněji přibývat. Srážky se potom dostaví někdy později odpoledne a večer, kdyby na většině území se měly vyskytnout přeháňky nebo také bouřky. No a zítra budou ty teploty vrcholit, čekáme maxima do 30 stupňů. Víkend už bude potom v poklidnějším duchu, většinou polojasno nebo oblačno. Pokud někde srážky, tak spíše jen ojedinělé přeháňky na horách. No a studenou frontou se ochladí sobotu pravděpodobně maxima do 26, v neděli potom do 28 stupňů.
0: Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za předpověď a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Vám také naslyšenou.
2: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, nashledanou Ústí na letišti.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 7 hodin, zpíval Petr Můlka na Českém rozhlasu Sever. Je teď připraven další díl našeho seriálu, tentokrát v našich příbězích měst a obcí. Zavítáme do Kovářské.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Název obce Kovářská na Chomutovsku si možná pamatujete i z hodin dějepisu, protože před koncem druhé světové války, přesně 11. září 1944, se nad Kovářskou odehrála jedna z největších leteckých bitev nad územím Československa. Při bitvě stíhačů Luftwaffe a bombardérů 8. letecké armády Spojených států amerických bylo sestřeleno asi 50 strojů. Připomíná to i Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím, které každoročně pořádá setkání leteckých veteránů. První zmínky o Kovářské se objevují ve druhé polovině 16. století. Založení obce souviselo s těžbou a zpracováním železné rudy. To bylo až do 19. století výhradním strojem obživy zdejších lidí. Později v místě vznikaly potravinářské a textilní podniky, ale většina z nich po druhé světové válce zanikla. V obci najdete zajímavý barokní kostel svatého Michaela, postavený v letech 1709 až 10, s krásným zdobeným kazetovým stropem. Před kostelem pak stojí barokní mariánský sloup z roku 1706. V roce 1994 u příležitosti 50. výročí letecké bitvy z 11. září byl v Kovářské před základní školou odhalen pomník. Stalo se tak přesně ve 12 hodin a 21 minut. Na tomto čase se totiž zastavily hodinky jednoho z letců, které se v roce 1982 našly ve větrací šachtě školy.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak to byl Karel Gott a už za malou chvíli vás čekají také další aktuální zprávy. Za 5 minut tu bude 7. hodina a Zuzka Zejdová vám prozradí například to, že v Turnově přibyla další místa, kde se nesmí na veřejnosti pít alkohol. Víc tedy ve zprávách, které tu budou přesně v 7.

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Sever na Janovskou rozhlednu. V sobotu 29. srpna vás čeká turistický pochod z Mezné, odkud se vydáme po zelené přes divokou soutěžku a dál po žluté až na rozhlednu Janov. Cíl je v areálu festivalu, kde od 14 hodin zahrají harcovníci, náplava, sekvoj, kamna a další kapely. Startujeme ve 14 hodin u konečné autobusu číslo 441 v Mezné. A kdyby počasí nepřálo, akce se přesouvá do sálu hotelu v Janově. Těšíme se na vás.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Pomoc se zavlažováním chmelnic na Žatecku by do budoucna měly nové vodní nádrže. V Turnově přibyla další místa, kde se nesmí na veřejnosti pít alkohol. Skoro dvě třetiny Čechů neprovádí pravidelné revize elektroinstalací. Můžou kvůli tomu přijít o plnění od pojišťoven. Bude převážně polojasno až skoro jasno a teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Nedostatek vody dlouhodobě komplikuje pěstování chmele na Žatecku. Závlahy má v současnosti jen zhruba čtvrtina chmelnic. Ani tam, ale letos neměli vždy dost vláhy. Stát proto hledá možnosti, jak dostat do oblasti více vody, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti s dosahem na Rakovnicko a vlastně tu Žateckou chmelařskou oblast, což jsou nádrže Kryry, Senomaty, Šanov.
1: Nádrž Kryry má podle Povodí Ohře začít fungovat v roce 2041. Zastupitelé Turnova schválili změnu obecní vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Vyhláška se rozšířila o další tři venkovní lokality. Podle starosty Turnova Tomáše Hokeho ze starostů pro Liberecký kraj jde o místa, kde v poslední době městská i státní policie často zasahovala kvůli rušení veřejného pořádku. Češi podceňují kontroly elektroinstalací ve svých domácnostech. Pravidelné revize neprovádí skoro dvě třetiny z nich. Vyplývá to z červencového průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. Odpovídalo v něm 1000 lidí. Revize v domácnostech nejsou povinné. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka ale pojišťovny požadují dokumenty k elektroinstalaci třeba při šetření požáru v domě.
4: Podmínky se mohou mezi jednotlivými pojišťovnami lišit, proto je vhodné řídit se pojistnou smlouvou a doporučením odborníků. U běžných domácností pojišťovny zpravidla nestanovují jednotnou povinnost pravidelných revizí v konkrétním intervalu.
1: Pokud je revize nepravidelná, tak pojišťovny můžou lidem pojistku krátit. Elektrotechnici proto doporučují pravidelnou kontrolu alespoň jednou za 4 roky. Ruská armáda v noci opět udeřila na Ukrajinu drony a raketami. Kyjevem otřásly exploze. Podle tamních úřadů dopadly trosky bezpilotního letounu na dvůr obytného domu. Škody zatím nejsou jasné. Cílem ruských útoků byl i Krivý Rih na jihovýchodě země. Sport. Jablonečtí fotbalisté po úvodní porážce 0-1 nastoupí k odvetě play-off konferenční ligy proti skotskému Rangers. Čtvrteční utkání začne v 18 hodin. Obránce Martin Cedidla je optimista.
5: Tak samozřejmě víme, že mají kvalitní křídla, mají kvalitního útočníka, takže na ně se připravujeme, ale myslím si, že to bude hlavně o nás. Jak to zvládneme, budeme chtít dát samozřejmě rychlý gól, chytit se a když pak budeme pokračovat takhle, tak to zvládneme. Počasí.
1: Ojediněle se vyskytují mlhy, jinak po většinu dne očekáváme převážně polojasno až skoro jasno. Přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Výlovem na Děčínsku na silnici 1/13 se pravděpodobně zdržíte, kvůli opravě se tam jezdí jedním pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zprávy v 7 a Zuzka Zejdová, tak tedy pěkné čtvrteční ráno. O dnešním datu, tedy o 27. srpnu, budeme mluvit už za chvilku v našem kalendáriu s Petrem Jungmanem. A pak vyrazíme na basketbal. Sezóna samozřejmě ještě nezačala, ale ústečtí basketbalisté už trénují na ligu v 15 hráčích. A my budeme mluvit s jejich trenérem, tedy Tomášem Reimerem. Teď už ale písničky, které nestárnou, zaspívají Marta Kubišová nebo Jitka Zelenková.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 11 minut, vy posloucháte Český rozhlas Sever, pěkné čtvrteční ráno a právě ke dnešnímu dni, tedy k 27. srpnu, tu máme pár zajímavostí od Petra Jungmana v jeho kalendáři.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnový čtvrtek, 27. Svátek mají muži střežící majetek, nositelé jména Otakar nebo Otokar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Karlínské varieté, nyní hudební divadlo Karlín, přivítalo první návštěvníky před 104

0: 1881. Postavil je podnikatel Eduard Tichý. Karlínské varieté se řadilo mezi nejvyhledávanější podniky svého druhu na evropském kontinentě. Údajně zde ve svých začátcích hostovali i Charlie Chaplin nebo Stan Laurel. Jedna z nejtragičtějších železničních nehod u nás se odehrála před 65 lety v roce 1961. Osobní vlak se u Vrbna pod Pradědem srazil s ujetými nákladními vagóny. 19 lidí přišlo o život, dalších 17 bylo zraněno. Před 25 lety se rozhořel konflikt mezi Makedonci a albánskou menšinou v dnešní severní Makedonii. V roce 2001 zahájilo NATO operaci Hlavní sklizeň. Jejím cílem bylo zbavit albánské povstalce zbraní. Spor se podařilo uklidnit. Jedna z nejmladších zoologických zahrad u nás, Tábor Větrovy, byla slavnostně otevřena před 15 lety v roce 2011. Zabírá skoro 10 hektarů, žije v ní přes 500 zvířat víc jak 80 druhů. Nejvyhledávanějšími jsou šelmy jako tygr, lev nebo vlk. 55 slaví naše operní pěvkyně, rodačka z Pardubic, Edita Adlerová. Já přeju hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin, 17 minut, jaké máme počasí při čtvrtku, tak teploty většinou od 10 do 14 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky. Jinak dneska bude docela teplý den, nejvyšší denní teploty 26 až 29, ale teď ráno ještě ojedinile mlhy, jinak ale přes den převážně polojasno až skoro jasno. Teprve k večeru pak bude přibývat oblačnosti.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Kubli Mandraže a na Českém rozhlasu Sever teď míříme na basketbal, tedy konkrétně do Ústí nad Labem. Pět Američanů a talentovaní mladíci posílili a rozšířili během léta kádr ligových basketbalistů. Širší kádr s nadšením vítá trenér Slunety Tomáš Reimer. Mít 15 hráčů na tréninku, no to je pro něj příjemná novinka.
1: Což jsem za dva roky podle mě, co jsem tady předtím nikdy nezažil, tam přesně to bylo i o tom, že jsme měli užší kádr a ve chvíli, kdy došlo k nějakým i drobnějším zraněním, tak jsme třeba nemohli dělat ani 5-5 na tréninku, což je prostě potom velký problém a museli to zaskakovat třeba mý asistenti, kteří jsou taky mladí a stále třeba aktivní ve druhé lize, ale prostě není to ono. Takže pro ten dravej, agresivní styl, který my se chceme prezentovat, je hrozně důležitý mít široký kádr i do toho tréninku, aby jsme si to prostě mohli zkoušet a ne, že se během týdne, během tréninku budeme šetřit, protože nás je 8-9, aby jsme to naplno mohli rozbalit potom jenom v zápase.
2: Řekl kouč ústeckých basketbalistů Tomáš Reimer. Ten doufá, že do týmu herně, ale hlavně i lidsky zapadnou hráči ze zámoří. Zjistit totiž při skautingu jejich charakter není úplně snadné.
1: Přesně tak, je to možná i složitější ve chvíli, kdy se jedná přímo o americký hráče, který jdou z univerzity, protože i pro tu univerzitu je to dobrý příklad pro ostatní hráče, že jejich hráči se dostávají do Evropy, do dobrých soutěží. Takže tam málo kdy ten trenér vám napíše něco negativního o tom hráči. Jednodušší v tomhle tom to je u těch hráčů, který už třeba prošli evropskýma angažma, protože ty trenéři třeba evropský vám napíšou podle mě upřímnější pohled na toho hráče.
2: Prozradil Tomáš Reimer, ten má v mužstvu 5 nových Američanů a přál by si, aby v jeho týmu vydrželi až do konce sezóny.
1: Vo všech hráčích, který tady máme, jsme získávali informace z více zdrojů a já doufám, že i když je to hrozně těžký na rovinu trefit 5 Američanů a myslím si, že možná se to tady v Ústí ani nikdy nepovedlo, že vždycky ty změny byly, tak já to budu klepat a budu doufat, že to třeba bude premiérový ročník, kdy ty Američany měnit nebudem a povede se nám to.
2: Řekl Tomáš Reimer, hlavní trenér ligových basketbalistů Ústí nad Labem. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za malou chvíli už tu bude 7:30 a to znamená také další aktuální zprávy, které vám přinese Zuzka Zejdová, takže pokud chcete informace ze severu Čech, počkejte si na ně hned po písničce aktuální zprávy.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Do obecních a městských zastupitelstev letos na podzim kandiduje přes 190 tisíc lidí, informoval o tom Český statistický úřad. Volby budou 9. a 10. října. O 27 senátních křesel se bude v říjnu ucházet 154 lidí. Výstavou Jizerské diamanty v kulturním a kreativním centru Linzerka dnes v 17 hodin návštěvníky provedou autoři skleněných instalací. Výstava odkazuje na krásy jizerských hor, jako jsou dešťové kapky, mlha, vítr a sníh. Duchcov na Teplicku zorganizoval petici pro zachování stanice profesionálních hasičů. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sbor prověřuje plošné pokrytí kraje při zachování stejného počtu hasičů a stanic. Už 26. ročník literárně hudebního festivalu Zarafes startuje dnes večer v Děčíně. Třídenní program je plný autorského čtení, živé hudby, výstav, workshopů a divadelních představení. Jablonecké fotbalisty čeká odveta play-off konferenční ligy. V 18 hodin nastoupí proti skotskému FC Rangers. První duel Severočeši prohráli 0-1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 30 u Prackovic leží na silnici mrtvá liška. Raději tam zpomalte. A v Teplicích pokračují opravy silnice 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Úsekem u kruhového objezdu u Lidlu a Albertu se projíždí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl osmé a Zuzka Zejdová, já přeju pěkné ráno. I dnes tedy při čtvrtku, za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si povídali o letních brigádách a pak vás pozveme do Chomutova na festival, který se jmenuje Obnažení, a to před 8 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, zaspívají František Nedvěd nebo právě teď Michal David.

0: Za 5 minut bude 7:45 a my dáme řeč, respektive vracíme se k tomu včerejšímu dáme řeč, kdy jste si s Renatou Filipy povídali o letních brigádách a zavolala nám také Irena z Roudnice.
1: Je mi 71, když jsem byla jako dítě, tak maminka dělala v Těchlovicích pod lesní správou a chodili sázet stromečky, takže my jsme jim to připravovali do takových igelitů a vázali, takže to jsem si vždycky nějakou korunku přivydělala. Pak když jsem se vdala, měla jsem 6 dětí a holky i kluky jsem učila, aby si do prázdniny přivydělali, takže kluci ty chodili na chmele.
2: Ano.
1: Dcera ta chodila na sběr brambor, zeleniny a vždycky si nebrala peníze, ale brala si naturálie, aby jsme měli na zimu brambory, zeleninu. A já jsem vždycky si zjistila, jaká je režie, co dávají těm, co si berou peníze. A vždycky jsem jí to zaplatila, tak byla šťastná. Šetřila si peníze, vždycky do školy si něco koupila. Potom, když byla starší, tak jsem chodila s ní já i na chmele. Chodili jsme zavěšovat, navádět na drátek, ramovat, pak jsme chodili i na sušičku. Vždycky jsem je vedla k tomu, že si jako každou korunku našetřili a teďko i svý děti, oni učejí, že ty brigády mají.
0: O brigádách jsme mluvili včera, dneska po 9:00 si s námi Renata Filipy bude povídat v dáme řeč o rodinných tradicích, tak která profese nebo koníček se dědí ve vaší rodině, i o tom dáme řeč po 9:00.

0: počasí.
1: Je právě 7:45, pojďme na počasí. Aktuální teploty venku většinou okolo 13 až 15 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že teď ještě můžete narazit na mlhu. Ale jinak polojasno až skoro jasno a teploty půjdou docela vysoko, 26 až 29 stupňů.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Sever zpíval Marek Ztracený a my teď míříme do Chomutova, kde právě dneska začíná mezigenerační festival, který se jmenuje Obnažení. Konat se bude na několika místech, a to až do neděle. Zájemci pak můžou navštívit divadelní představení, koncerty, výstavy nebo filmy a také se podívat na nějaké diskuze nebo workshopy. A seniori nad 65 a mladší do 15 let mají na veškerý program vstup zdarma. Více si řekneme s Gabrielou Hauptvoglovou. Gabi, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Téma letošního 21. ročníku festivalu je Mezi generacemi. Výstavy, představení, koncerty se budou podle pořádajícího spolku Obnažení zabývat mezigenerační tématikou. Od současného tance, divadla přes hudbu a film až po výtvarné umění a veřejné diskuze. Rozdílné generace se budou moc potkávat nejenom v publiku, ale taky přímo na jevišti společně při tvorbě. Festival se uskuteční hned na několika místech v Chomutově, například v kostele svaté Kateřiny, na dvorku kavárny Růž nebo v městském divadle, také v Chomutovské knihovně a pořadatelé slibují i ukázky umění ve veřejném prostoru.
0: Co by mělo být největším tahákem toho festivalu?
1: Tak podle pořadatelů to bude unikátní už dnešní podvečer tanečních filmů, který vzniká ve spolupráci s renomovaným nizozemským festivalem Cinedance. Diváci se můžou přijít podívat v 19 hodin do kostela svaté Kateřiny na výběr krátkých tanečních filmů z různých koutů světa. Řeší témata jako vztahy mezi generacemi, paměť nebo proměny lidského života. Zajímavá bude i tanečně divadelní inscenace s názvem Entropie, kde se vedle profesionálních tanečníků a herců představí také interpreti ve věku od 70 do 83 let amatéři. Představení je na programu v sobotu od 19 hodin v Chomutovském divadle.
0: No a když se bavíme o tom, že ten festival Obnažení je vlastně mezigenerační, najdeme v programu něco, kde by se seniori třeba mohli zapojit?
1: No to určitě ano. Jedná se vlastně o taneční workshop pro seniory s názvem Dancewell. Jde o mezinárodní projekt propojující současný tanec, péči o tělo a komunitní setkávání. Ta akce je otevřená každému bez ohledu na věk, předchozí zkušenosti nebo fyzické možnosti. Zúčastnit se můžou třeba i lidé žijící s Parkinsonovou nemocí nebo podobnými pohybovými omezeními. Lekce se koná opět v kostele svaté Kateřiny v neděli od 11 hodin. Je zadarmo, ovšem pro účastníky je nutná rezervace, protože ten kostel není nafukovací. Je možné buď osobně provést tu rezervaci na recepci oblastního muzea v budově radnice dneska do 18 hodin, anebo o víkendu mezi 10. a 18. hodinou. No a možná je i telefonická nebo e-mailová rezervace. Všechno zájemci najdou na webu obnaženi.cz.
0: Říká Gabriela Hauptvoglová, berte to jako pozvánku, zajímavý festival na Chomutovsku. Díky za to, Gabino, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hvězda Supernova a Marie Rotrová na Českém rozhlasu Sever. Tak přeju pěkné ráno. I dnes tedy při čtvrtku za chvilku nás čekají další zprávy. Nová jednosměrka v Teplicích by měla srovnat a sklidnit dopravu u školy. Více dozvíte ve zprávách, které vám přinese Zuzka Zejdová přesně v 8 hodin.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Letošní horko a sucho svědčí vosám, podle vědců jich je více než obvykle. Nová jednosměrka v Teplicích sklidní dopravu u školy na Metelkově náměstí. V Liberci pokračuje festival Crystal Valley Week. Čekejte polojasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Vosy letos podle vědců v Česku víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd. Vyšší aktivita vos ale nekomplikuje život jen lidem. Potíže přináší také včelařům a jejich včelstvům.
3: Subjektivně můžeme říct, že je vos více,
4: říká apidolog a včelař z Mendlovy univerzity Antonín Přidal. Příčinou jsou horká a suchá léta i teplé noci.
3: Za těchto podmínek ta hnízda mají menší výdej, tedy nemusí vlastně schánět ani tolik potravy a efektivně rostou.
4: Vosy mohou komplikovat život i včelařům, doplňuje ho kolega Jan Prouza.
5: Buď to včelstvo je dostatečně silný na to, aby nějak odrazilo, ale může se stát, že to včelstvo je slabší. Když si to neubrání, tak ta vosa může proniknout i dovnitř do úlu.
4: Horká a suchá léta mohou podle vědců znamenat nejen víc voz, ale i příznivější podmínky pro šíření invazních druhů, například sršně asijského. Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Teplice sklidňují dopravu u základní školy na Metelkově náměstí. Úpravy doporučil dopravní specialista Jiří Čarský. Palackého ulice, která vede kolem školy, bude jednosměrná, přibydou tak i parkovací místa. Změny začnou platit během září.
6: Bezpečné vystupování dětí z automobilů pak zajistí režim Kiss and Ride v bezprostřední blízkosti školy Metelkovo náměstí. V platnosti bude ve dnech školního vyučování mezi 7 a 8 hodinou. Postupně bude v navazující obytné části omezena rychlost na 30 km a zavedena přednost zprava. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Celodenní program na náměstí doktora Edvarda Beneše dnes od 10 hodin čeká návštěvníky festivalu Crystal Valley Week v Liberci. Připravené jsou například ukázky broušení skla nebo práce nad kahanem. Sklářské práce můžou lidé v Liberci vidět na více místech, například v kreativním centru Linzerka je do soboty k vidění výstava Jizerské diamanty. Blesková povodeň a sesuvy půdy na hranicích Nepálu a Tibetu už mají přes 160 obětí. Pohřešují se stovky turistů. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by byli mezi nimi Češi. Povodeň podle úřadu odnesla celé vesnice a části infrastruktury. Kátmandu vyslalo na místo záchranné týmy, policisty i armádu. Spojené státy poskytnou Nepálu humanitární pomoc v přepočtu za víc než 10 milionů korun. Podporu přislíbily také Evropská unie, Indie nebo týmy OSN.
2: Počasí.
1: Ojediněle se vyskytují mlhy, jinak po většinu dne očekáváme převážně polojasno až skoro jasno. Přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor na silnici 13 směrem z Mostu na Teplice. U Bíliny na kilometru 84 máme na silnici hlášený kámen. Raději tam zpomalte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak tohle byly zprávy se Zuzkou Zejdovou. Jestli pak víte, kde byste našli nejdelší plot na světě? No pokud to netušíte, už za chvilku se podíváme na to, co v učebnicích nebylo. A odpoví nám Martin Písařík. A pokud s námi soutěžíte a chcete se proletět vrtulníkem, měli byste poslouchat opravdu pozorně, může se vám to vyplatit. Tak tedy hezké ráno, teď už jsou tu písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková nebo Čechomor.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: To byla Helena Vondráčková, teď je 8 hodin a 11 minut. A my se dozvíme něco, co v učebnicích nebylo. A na to je specialista Martin Písařík, který nám dneska řekne, kde bychom našli nejdelší plot na světě.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém

0: zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut. Jaké máme počasí při čtvrtku, tak aktuální teploty od 11 do 15 stupňů. V tuhle chvíli žádné srážky na severu Čech. Teď ráno můžete ojediněle narazit na mlhu, ale jinak během dne většinou polojasno až skoro jasno. Přechodně může být i více vysoké oblačnosti. A nejvyšší denní teploty se dneska budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alneby zpívala Marcela Holanová. A to je možná dobře, protože právě dnes a právě v tuhle chvíli se proletěl vysíláním Českého rozhlasu Sever vrtulník. Alespoň tedy zvukově, a to také znamená, že pokud posloucháte pozorně, tak v naší soutěži se můžete dostat do finále o let vrtulníkem, o který tedy budeme soutěžit v pátek, letí se v sobotu. A jako první se nám dovolal kdo? Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Radek. Radku, tak gratuluju. Měl jste kliku, zvládnul jste zavolat 475 212 212 nejrychleji ze všech. Jenom připomenu, že ten let se chystá na sobotu na akci, která se jmenuje Nebeplné letadel. Je to na ústeckém letišti. Máte to nějak poblíž, aspoň, abyste stihl dorazit, kdyby náhodou?
1: Máme to blíž, já jsem z Byliny, takže mám kousek.
0: O, tak to je kousek. Byl jste někdy na plném letadel?
1: Nebyl, chytil jsem se tam minulý rok, ale bohužel jsem se tam nedostal.
0: No, ono tam chodí poměrně... Jo, takhle, ano, práce. A už jste někdy viděl třeba jako Ústí nad Labem z výšky? Nějak?
1: No právě, že ne.
0: No tak tohle bude příležitost. Připomínám, že tři finalisté se právě v sobotu mohou proletět vrtulníkem. Já vám tedy budu držet palce jednak, abyste se na Nebeplné letadel dostal, protože tam bude opravdu co k vidění, hlavně pro letecké fanoušky. A tedy v pátek někdy odpoledne doporučuji poslouchat Český rozhlas Sever a tím, že zavoláte ještě jednou a trefíte to stejně jako dneska, se můžete tedy mezi ty tři šťastné výherce dostat. Tak vám budu držet palce. Mějte se hezky, Radku, a díky za to, že posloucháte. Mějte se hezky.
1: Taky, naschledanou a všem posluchačům dobrý den.
0: Naschledanou. Hezký den, naschledanou. No a s Českým rozhlasem Sever už za chvilku další aktuální zprávy, které vám přinese Zuzka Zejdová. Počkejte si na ně, budou tedy přesně v 8:30, to znamená za 4 minuty. Ale...

0: 9:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policie se připravuje na dnešní fotbalový zápas čtvrtého předkola Evropské konferenční ligy mezi domácím FK Jablonec a skotskými Glasgow Rangers. Utkání začne v 18 hodin na stadionu Střelnice, víc ve zprávách 9. Festival s názvem Obnažení začíná dnes v Chomutově. Konat se bude na několika místech v centru města až do neděle 30. srpna. Návštěvníky čekají divadelní představení, koncerty i výstavy nebo filmy. Nedostatek vody dlouhodobě komplikuje pěstování chmele na Žatecku. Závlahy má v současnosti jen zhruba čtvrtina chmelnic, ale ani tam letos neměli vždy dost vody. Bývalý poslanec Petr Wolf půjde v září před soud. Za dotační podvod byl v minulosti pravomocně odsouzen k 6 letům vězení. Před nástupem trestu se ale roky ukrýval v Paraguaji. Případem se bude zabývat okresní soud v Ostravě. Policie za letošní první půl rok zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony. Řidiči porušují zákazy hlavně na dálnicích D1 a D2. Za porušení zákazu předjíždění hrozí řidičům kamionů bodový trest a pokuta v řádu tisíců korun. Bude převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Jablonecku na silnici 1/10 u Malé Skály dělají silničáři údržbu. V části obce Labé řidiči hlásí dlouhé zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o 8:30 a Zuzka Zejdová. Co přinese dnešní den, tedy čtvrtek, 27. srpen, to si řekneme už za malou chvíli, minimálně tedy na severu Čech. Pak se podíváme také na chmel, kvůli suchu a vysokým teplotám to letos budou mít chmelaři asi těžší, čeká se asi o pětinu nižší úroda. Budeme o tom mluvit před 9. hodinou. No a teď už písničky, které nestárnou, Hana Zagorová nebo Olympik.

0: Za 5 minut bude 9:15, to byla Hana Zagorová. My si teď můžeme říct, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. V Jetřichovicích začneme. Tam začali s první etapou výstavby chodníku ve Vysoké Lípě. Je to vlastně historicky první chodník ve Vysoké Lípě a druhý chodník v obcích, které spadají pod Jetřichovice. Vy uslyšíte podrobnosti v našem vysílání po 14. hodině. Pro více zajímavými místy v Lounech dnes můžete společně s Jaroslavem Haverlantem z Tamního muzea. Dnešní komentovaná procházka městem zamíří do povodňové oblasti, která byla od počátku nedílnou součástí Loun. A pokud byste se chtěli podívat, sraz je v 5 u muzea. Hudbou ožije Litvínovské náměstí, od 18 hodin to bude znít reggae a crossover rytmy. No a hudba úplně jiného žánru bude k vidění v rámci Svatovojtěšského festivalu v Ústí nad Labem v kostele svatého Vojtěcha. Bude tu vážná hudba varhaní i zborová, běžte se podívat.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45. Aktuální teploty venku většinou od 13 do 15 stupňů, na radaru žádné srážky. Jinak dnes můžete očekávat teď ráno sem tam mlhy, ale jinak přes den polojasno až skoro jasno, vystoupají i teploty, které se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupňů.
0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkový.cz. Český rozhlas Sever.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: si to sama.
1: Zpíval Xindl X na Českém rozhlasu Sever. Vám přeju pěkné čtvrteční ráno. Ministerstvo zemědělství chce od příštího roku víc podporovat šlechtění odrůd chmele, odolnějších vůči suchu a taky vysokým teplotám. Protože právě nedostatek vody a teploty letos podle pěstitelů výrazně ovlivnili úrodu i kvalitu chmele. Některé odolnější odrůdy už přitom v Česku existují.
2: Ty starší odrůdy nejsou to připravený, takovýhle extrémní sucha, když se snažíme kompenzovat závlahou a máme různý projekty, aby jsme těm chmelům pomáhali.
3: Říká vedoucí oddělení šlechtění chmele Vladimír Nesvatba z Chmelařského institutu v Žadci a pokračuje.
2: Vedle toho jsme začali i nový projekt, který jsme nazvali Odol chmel a vytvořili jsme odrůdy, které jsou odolné nebo tolerantní k suchu.
3: Nejrozšířenější sáz Shine podle Nesvatby pěstují zhruba na 10 hektarech a sáz Comfort na 3. V institutu zároveň chtějí vyšlechtit odrůdy, které budou odolnější i vůči vysokým teplotám.
2: My jsme podali navazující projekt právě šlechtění odrůd chmele odolných nebo tolerantní vysokým teplotám, protože vidíme, že některý opravdu trpí. Ten projekt nám bohužel neprošel na ministerstvu.
3: To by se mohlo od příštího roku změnit. Ministerstvo zemědělství chce totiž podle Martina Šebestiána za SPD výzkum odolnějších odrůd víc podporovat.
4: Teď vlastně diskutujeme s jednotlivými výzkumnými ústavy a profesními svazy. Ten program i s Akademií věd a rádi bychom od příštího roku dávali 40 až 60 milionů do jenom tohoto typu výzkumu.
3: Kromě výzkumu chce Šebestián řešit taky nedostatek vody na chmelnicích.
4: Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti s dosahem na Rakovnicko a vlastně tu Žateckou chmelařskou oblast, což jsou nádrže Kryry, Senomaty, Šanov, takže se na tom pracuje.
3: Nádrže Senomaty a Šanov na Rakovnicku by podle současného harmonogramu povodí Vltavy měly začít fungovat v roce 2032. Nádrž Kryry na Lounsku má být podle povodí Ohře hotová až v roce 2041. Do té doby můžou pěskytelé podle Šebestiána získat státní dotace na budování závlah, například retenčních nádrží nebo čerpacích stanic. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo ho ho.

ať se na hucovský šípy najmou tam. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: To byl Vaby Daněk, Hacenský šífy a na Českém rozhlasu Sever se blíží 9. hodina a to znamená, že i dnes dáme řeč. I dnes vás bude provázet Renata Filipi. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: Tak o čem dneska?
1: Dneska o rodinných tradicích. Petře, je ve vaší rodině nějaká profese nebo třeba koníček, která ano. se právě dědí z generace?
0: My máme profesi rodinou.
1: Ano, a to je?
0: Porodní asistentka.
1: Ano.
0: Všechny dívky v naší rodině
1: byly porodní. Já jsem měla strach, že jsi řekl, že jsi byl porodní asistent.
0: Ne, tak všechny dívky v rodině byly porodní asistentky, ale bohužel teda tohle řemeslo už teda nepředáváme, protože já mám teda syna, tak z něj porodní asistentka zřejmě nebude.
1: Ale může být, jsou
0: může
1: i
0: být, tak
1: asistenti.
0: Já jsem teda odrodil pár porodů jako ano. záchranář, takže jako ano, nicméně porodní asistentku to asi nepředáme.
1: No, tak
0: a po otcovi jsem měl být údržbář, to znamená šikovný člověk, který dokáže něco přimontovat.
1: A dokáže si opravit
0: vůbec
1: něco?
0: Nic.
1: Ne, vůbec. Ne. Takže tam se to
0: ne,
1: ano,
0: tam
1: minulo.
0: Se to neposunulo. Ano. Kdybyste něco chtěli zdemolovat nebo rozbít, půjčte mi to, já vám to vrátím v nefunkčním stavu, to není vůbec žádný problém.
1: A já jsem zvědavá na naše posluchače.
0: Určitě. Po 9. dejte řeč s Renatou Filipi, už zítra ráno se na vás znovu těší Petr Beran.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Do Jablonce nad Nisou dnes přijedou fotbaloví fanoušci skotských Rangers. Podle policie bude zápas velmi rizikový. V Duchcově na Teplicku podepisují petici pro zachování hasičské stanice. Ve 72 letech zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj ČTK Karel Barták. Bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Policie se připravuje na dnešní fotbalový zápas čtvrtého předkola Evropské konferenční ligy mezi domácím FK Jablonec a skotskými Glasgow Rangers. Utkání začne v 18 hodin na stadionu Střelnice. Policisté ho vyhodnotili jako velmi rizikové. Ve městě proto posílí hlídky, říká policejní mluvčí Dagmara Sochorová.
2: Ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Jelikož se jedná o významnou fotbalovou událost, tak i pořadatel očekává velmi vysokou návštěvnost, a to i z řad zahraničních fanoušků.
0: První zápas skončil minulý týden ve Skotsku vítězstvím domácího celku 1-0. Duchcov na Teplicku zorganizoval petici pro zachování stanice profesionálních hasičů. Zájemci ji můžou podepsat v městském informačním centru. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje prověřuje plošné pokrytí kraje při zachování stejného počtu hasičů a stanic.
3: Z dosavadních výsledků analýzy se zatím jeví jako výhodnější varianta přemístění hasičské stanice Duchcov do Ústí nad Labem Střekova. K případnému přesunu by mohlo dojít nejdřív ve druhém pololetí roku 2027. Konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Skoro 2/3 Čechů neprovádí pravidelné revize elektroinstalací ve svých domácnostech. Vyplývá to z červencového průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize jsou přitom důležité pro prevenci před požáry nebo úrazem elektrickým proudem. Pro domácnosti jsou povinné jen při kolaudaci domu nebo bytu, případně při instalaci fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. Zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. Bylo mu 72 let, informovala o tom jeho rodina. Barták strávil v ČTK 28 let, jako zpravodaj působil v Paříži, Moskvě a Bruselu. Informoval o vstupu Česka do Severoatlantické aliance a později i do Evropské unie. Po odchodu z agentury pracoval 12 let v Evropské komisi. Tam se věnoval komunikaci, vzdělávání mladých nebo kultuře.
1: Počasí.
0: Očekáváme převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, ve Šluknovském výběžku 25 až 27. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 125 cm, průtok 78 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor v Liberci, v Hejnické ulici překáží nehoda 3 osobních aut. Nikdo se nezranil, s opatrností projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. Dnes si budeme povídat o rodinných tradicích. Zeptám se vás, jestli je nějaká profese nebo koníček, která se dědí ve vaší rodině, co předáváte dalším generacím a máte třeba i nějaké zkušenosti s rodinnou firmou. Volat můžete už teď do studia na telefon 475 212 212. Můžete psát e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz a nebo pište na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Zuzka Zejdová. Zuzko, hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
4: Tak nějaké rodinné tradice, je něco, co se předává z generace na generaci u vás v rodině?
0: No, když pominu to, že 3 ze 4 mých prarodičů byli učitelé.
4: Ano.
0: Tak, ale tahle tradice už nepokračuje, to už asi se nebude jako dál předávat. Tak z koníčku bych řekla, že jsou to motorky.
4: Motorky? Motorkáři? No. Ty máš dceru, myslíš, že bude taky motorkářka po tobě?
0: No, to se ještě nedá odhadnout. Povozit by se mohla, to ano. Asi by se to nechala líbit, ale jako proč ne?
4: Nevadilo by ti to.
0: Konec konců javu měla i babička.
4: Tak tady jsou motorkáři a jak je to u vás? A co se dědí ve vaší rodině, ať už profese nebo koníček? Zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212. Teď ale přichází písničky. I ty, které nestárnou, zaspívá Pavel Bobek a posílám ještě Petra Kotvalda.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: kluby, jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek dospíval a taky nám pomohl odstartovat dnešní Dáme řeč na Českém rozhlase Sever. My si povídáme o tom, která profese nebo koníček se dědí ve vaší rodině, co předáváte dalším generacím a jestli třeba máte nějaké zkušenosti s rodinnou firmou. A jestli se něco předává velmi často, tak je to herectví. Ale vyrůstat v herecké rodině není jednoduché. Své o tom ví i herečka Simona Stašová, kterou vychovávala víc její babička než matka Jiřina Bohdalová. Jaké tedy bylo její dětství?
2: Babičce bylo 1,50, takže byla v plné síle. No a sestře mojí mámy bylo 12, takže babička byla taková jako profesionální vychovávačka. Dobře vařila, no a když přišlo další dítě, no tak prostě babička si to jenom přibrala. No a máma ale byla u nás pořád, takže to já jsem jako nestrádala, že bych jí neviděla, že bych jako... Ale je pravda, že tím pádem, že Jaruška, to je mámina ségra, říkala babičce mojí maminko, že to byla její maminka, já jsem furt slyšela mami, mami, mami, no tak já jsem té babičce taky začala říkat mami.
3: Ty ti nerozlišují.
2: A ta Jaruška říkala, ale to není tvoje maminka, to je tvoje babička. A když já jsem začala brečet, tak říkala jsem, ne, moje to...

0: tak je, maminka. Tak babička povídá, prosím tebe, nechý. Takže já jsem měla vlastně dvě maminky. Já jsem měla maminku babičku a maminku Jiřinku. Co jsem začala rozum brát, tak máma už začala být slavná. Když mě bylo těch 5-6 let, tak si ji našel Vladimír Dvořák a tím pádem, já neříkám slavná ve smyslu dneška, že byla tak populární, ale přece jenom byla v televizi a já jsem si už od malinka zvykala na to, že vlastně všechny maminky asi jsou v televizi. A ty babičky jsou doma. Takže já jsem to vzala jako takový status quo, že prostě tak to asi má být, tak to v tom životě chodí. A já jsem si tak myslela, že když chcete vydělávat, musíte být herečka. Takže vlastně sice pak mě to došlo, že to tak není. No ale ten prvotní takový ten kořen v sobě jsem měla, že vlastně herečkou musím být, protože asi nebude zbytí.
1: A je to tak, většinou se tyhle profese dědí a je to fajn. Jaké to máte vy? Taky máte třeba nějakou profesi nebo koníček, která se dědí v rodině z generaci na generaci, a nebo třeba máte zkušenosti s rodinnou firmou? Zavolejte do studia na telefon 475 212 212. Společně dáme řeč, ale teď už posílám Erose Ramazzottiho. Tak hezký poslech.

0: Eros Ramazzotti na Českém rozhlase Sever. My máme dnešní řeč, dáme řeč a máme krásné téma. Ptám se vás, která profese nebo koníček se dědí ve vaší rodině, co předáváte dalším generacím a co třeba nějaké zkušenosti s rodinnou firmou. Ke mně do studia se dovolala i paní Marie z Kamenického Šinova. Paní Maruško, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne vám i všem posluchačům.
0: Tak je něco, co se dědí u vás z generace na generaci?
1: Tak u nás tradují policajti.
0: Ano.
1: Můj dědeček byl u policie, můj tatínek byl u policie a já mám teda dva syny a ten jeden, přestože je hodně výtvarně nadaný, maturoval v oboru sklářství, tak po dvou letech práce přišel a říkal,
0: já půjdu k policii.
1: Já jdu k policii.
0: Ano,
1: a my jsme o tom nikdy o tom nemluvil, že by chtěl být policajt, jako někteří kluci chtějí, že jo, když jsou malí a hrajou si na vojáčky, on nikdy, já jdu k policii. No, tak už je 32 let u policie. A má dceru Elišku, která bude příští rok maturovat, ale má úplně jiný obor, má obor fotografování. A teď jsme s ní byli letos na dovolené a říkám, Eli, a co bude dál? A ona říká, babi, já půjdu asi k policii.
0: Takže u vás je to doopravdy z generace na generaci.
1: To je policajská rodina.
0: A to není vlastně vůbec špatné. Paní Marie z Kamenického Šinova, tak díky, pozdravte celou rodinu a díky za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou. No a co u vás je nějaká profese nebo i koníček, který se dědí ve vaší rodině, co předáváte dalším generacím a co třeba zkušenosti s rodinou firmou? Zavolejte do studia, telefon je k dispozici a linka je 475 212 212.
2: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, naschledanou Ústí na letišti.
3: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Tereza Mašková a taky Marek Lambora a vy posloucháte dnešní Dáme řeč. My si povídáme o rodinných tradicích, jestli je nějaká profese nebo třeba koníček, který se dědí ve vaší rodině. A teď si popovídáme o jedné profesi, to je košíkářství. To totiž patřilo na Mělnickou tradičním řemeslům. Ve čtvrtích Pčovka a Mlazice bývalo několik košíkářských dílen a podél břehu řek se táhla políčka s vrbovými pruty. Tuto tradici dodnes drží košíkář Petr Král z Mlazic.
1: Můj děda z jiné strany pletl přes zimu košťata a druhý děda byl soustružník, vyráběl z kovu, byl takový vynálezce, snažil se tu práci ulehčit, takže kvůli tomu ty koše, co já dělám, to jsou takový soustružnický.
2: Říká košíkář Petr Král. Teď jsme v jeho dílně, přímo před mýma očima vzniká velká nůše. Jak dlouho trvá, než takovou nůši upletete?
1: Tady to tak 5-6 hodin.
2: Proutí je na takové konstrukci.
1: Tomu říkáme točná, je to takový zlepšovák.
2: Jako mají hrnčíři kruh, tak vy máte takový košíkářský čtverec otočný.
1: Ano.
2: Na chvilku vyběhneme z dílny a míříme na zahradu, protože Petr Král, kromě toho, že sám si košíky vyrábí, tak je muž devatera řemesel a přímo tady na zahradě si pěstuje i vlastní proutí.
1: Pěstuje se to v řádkách a nazývá se to vrbovny nebo prutníky. Je to nízký les.
2: Před námi jsou hromady nařezaného proutí.
1: Jo, to je letošní, vždycky nažnu nějaký materiál, je to asi tak cirka tuna. A vždycky říkám málo. Na to žnutí, na tu zpracování je to hodně, ale na to pletení je málo.
2: Cesta proutku ke košíku není úplně jednoduchá. Vy musíte dokonce 14krát každý proutek vzít do ruky, než z něho můžete začít plíst košík.
1: Ano, začíná to tím, že to musím požnout, svázat, odvíz, postavit do panáku, přebrat to proutí, pak se tomu vaří tam v tom kotli. Vyndat, schladit to a pak to zase musíte sušit, protože dřevo se skladuje suchý, to ještě přeberete před pletením, jo, podle síly a pak se v toho pletete.
2: Rychle zpátky do dílny a jdem se podívat, jak na to.
1: Na kuzech vždycky vykládám, my jsme vodnické řemeslo, kovář to dává do výhně, aby jsme s toho mohli dělat, my to dáváme do vody.
2: Jak vypadá opletený demižon nebo nůše, to si asi posluchači představí, ale jsou další koše a ty mají opravdu zajímavé názvy jako bramborák, ohrabák, přidavák, masák nebo řešeto. Co třeba vy rád osobně pletete?
1: Mám rád výzvy, kvůli tomu dělám tu zakázkovou výrobu, ale třeba rád pletu něco, kde to ocejpá, jo, tu sériovou výrobu. Rád pletu třeba teď nákupní koše.
2: Tady je roztomilá fotografie malé gorilky Tatu z pražské zoologické zahrady.
1: Ano, protože zaměstnanci pražského zoo se rozhodli, že k 5letému narozeninám má každý kluk dostat kolo. Byl požadavek bez drátu, bez hřebíku, proutěné kolo chtěli. A epizoda skončila tak, že táta Richard mohl sežral.
2: To byl smutný konec vašeho proutěného kola.
1: Jako zvířata, pěstké zoo, mé výrobky mají doslova rádi a žerou je.
2: Říká košíkář Petr Král.
0: Takže košíkářství je krásné řemeslo, které se dědí z generace na generaci. Když jsem tak nad tím tématem přemýšlela, tak u nás to jsou zase elektrikáři. Můj děda byl elektrikář, táta. Dokonce i bratr, i když se teď už profesi v podstatě nevinuje, ale z elektřiny se dokáže udělat a opravit naprosto vše. Můj tatínek mimo jiné byl i DJ na diskotékách a už od malička jsem si ho pamatovala právě s mikrofonem v ruce a když pouštěl hudbu, tak možná i tady se zdědila taková ta rodinná tradice, že vlastně jsem to přebrala, jako kdyby po něm. Co vy, je nějaká profese nebo koníček, která se dědí ve vaší rodině? Co předáváte dalším generacím a máte nějaké zkušenosti s rodinnou firmou? Stihneme určitě ještě telefon, tak zavolejte do studia. Telefon je 475 212 212. Teď už posílám Eltona Johna, tak hezký poslech.

Tohle byl Elton John a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní Dáme řeč. Povídáme si o tom, která profese nebo koníček se dědí ve vaší rodině a co předáváte dalším generacím. Tak když jsem se podívala, jaké profese a koníčky se dědí nejčastěji, tak je to třeba lékařství a právo. Často se předávají právě kvůli silnému zázemí a inspiraci v rodině. Pak to jsou řemesla, tak třeba kovářství, truhlářství nebo vinařství. Tady staví na generacemi prověřených tajích know-how. Pak je to pochopitelně umění a hudba, protože společné domácí prostředí často přirozeně rozvíjí talent dětí od útlého věku a pak i koníčky. Rybaření, myslivost, včelaření nebo sběratelství se v rodinách udržují velmi stabilně. Přišel nám i jeden e-mail od pana Pavla, kde vlastně nám popisuje, že se spojilo řemeslo právě s koníčkem. U nás se po 4 generace dědí včelařství a truhlařina. Jako kluk jsem tátovi v dílně pomáhat nechtěl a raději utíkal k počítači. Zlom přišel v mých 25, když táta uprostřed sezóny vážně onemocnil. Aby zachránil firmu, musel jsem poprvé sám do včelařské kukly. Když jsem v úlu ucítil vůni vosku a medu, došlo mi, že je to naše rodinná identita. Dnes firmu vedeme spolu a můj 7letý syn už dílně nadšeně zametá piliny. Tradice tedy žije dál.

0: Iveta Bartošová a Víš, lásko. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho dnešní dáme řeč. My jsme si povídali o rodinných tradicích, o tom, která profese nebo koníček se dědí ve vaší rodině. Díky za e-maily, díky za telefony. No a další téma, tak to nás čeká zase zítra po 9. Tentokrát to bude zavařování, marmelády a sušení. Co už jste letos zavařili, kolik jste udělali marmelád, usušili ovoce a podobně. Tak to všechno rozebereme zítra. No a těším se třeba i na nějaký skvělý recept. U nás se tradičně zavařují okurky a velmi ráda dělám curry řezy. Tak třeba ten recept prozradím, pokud budete chtít. Teď už tedy pokračujeme v našem vysílání na Českém rozhlase Sever. Přesně ve 9:45 tady bude Zámecké léto a po 10. dopolední expres s Lenkou Šobovou. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi kam.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Příjemný den a pozitivní náladu teď od mikrofonu přeje také Pavel Kudrna, ať se vám daří i dnešní den, čtvrtek 27. srpna. Tak se nám nějak ten prázdninový čas chýlí ke konci. Já nechci teď strašit žáky, studenty, já myslím, že děti už jsou sami docela jaksi v nedobré náladě před nadcházející školu, ale to nechci házet všechny do jednoho pytle. Prvňáčci se rozhodně těší, ale i ten náš soutěžní čas, čas zámeckého léta se nachyluje. Je to docela nedávno, mám pocit, že prázdná excelová tabulka, kam jsem psal jména výherců, byla docela ještě nedávno prázdná. A teď už tam jsou jenom dvě volná pole. Takže dnešek a zítřek na zítra nás čeká velké finále, nejenom, že bude soutěž, budeme losovat výherce hlavní ceny za tento týden, tedy soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského. A pozor, hlavně tři luxusní zámecké pobyty na zámku Třešť s luxusními bonusy. Nějaká ta romantika, večeře při svíčkách, prostě stojí za to zavolat. Máte-li chuť soutěžit, dáme se do toho a jako vždy nejprve dostává slovo František Kinský, náš zámecký průvodce.
0: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovy. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou přestavu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji neznáme.
3: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko, a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavou, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila, a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném Piano Nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat.
6: Prosím tudy.
4: Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století, a tento salonek ukazuje to nejlepší českého sochařství vůbec.
3: za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a opatro výše, kde nyní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné novogotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či Erprodu Veselých.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Taneční večírky v kapli, to je ještě ta lepší varianta, taky tam mohlo být skladiště hnojiv, sklad armády, znáte to, jak to všechno fungovalo. No já jsem vás nalákal na tu soutěž, tak já teď budu ještě trošku přitvrzovat. Hrajeme stále o 3 luxusní pobyty na zámku Třešť, je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro 2 osoby na 2 noci s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro 2 osoby, parko po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro 2 osoby. No stojí to za to samozřejmě zavolat, vytočit naše číslo 731 800 900 a ještě se na poslední chvíle, na poslední 2 dny vrhnout do soutěžení. Pokud tak učiníte, musíte být třetí a k tomu potřebujete, no chtěl jsem říct trochu toho štěstí, ale nutnou dávku, abyste se správně dovolali v ten správný čas. Telefony pouštím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: doba, jak zpívá Karel Zich, kdy jsme tam chytali hity. Teď posloucháte Zámecké léto, soutěžíme, my se teď vydáme vlastně, řekl bych, zprostředkovaně přes naší soutěžící paní Marii do Třeboně. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den.
0: Taky tam máte nádherný zámek s oblastním archivem, vysílali jsme také výlety odtamtud. Já jenom nechci zdržovat, jenom jedna taková veselá příhoda, je to asi 15 roku nebo 20, teď se nechci nějak jaksi blamovat. Přišli jsme tam do té kavárny nebo do té cukrárny nebo co to bylo a tam bylo snad 10-12 druhů polévek, gulášová, držková, rajská a tak dále, tak jsme se divili, tak jsme si vybrali, no a přišla servírka, nasypala nám instantní sáček do hrnku a zalila horkou vodou. Od té doby, už je to tedy hodně dávno, doufám, že se to změnilo. Tak paní Marie, máme soutěžní otázku, která se týká ovšem zámku Žinkovy. Pro vás by asi třeba byla jednodušší, ale zámek Žinkovy. A tak se ptám, je to trošku jaksi duchařská otázka. Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy? Za A. Žofie ze Stříbra. Za B. Magdaleny Sklenové. Za C. Radmily ze Stodu.
1: Ježiš.
0: Žofie, Magdalena, Radmila.
1: Žofie.
0: Nedělejte mi to. Není to Žofie, tak krásně jsme si skoro popovídali. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Zdravím tedy do Třeboně a už teď zdravím do Karlových Varů, kde je připravena zástupkyně paní Aneta. Dobrý den, tak vidíte, došlo
2: na nás. Dobrý den.
0: Stejná otázka.
2: Dobrý den.
0: Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy, Žofie, ze Stříbra, Magdaleny Sklenové, Radmily ze Stodu?
2: No a já jsem teď úplně tak zaskočena.
0: Prosím.
2: Můžete mi jenom říct, která odpadla?
0: Ne, nemůžu opravdu a prosím odpověď. Žofie, Magdalena, Radmila.
2: Radmila.
0: Padl trochu já, ani vám se nepovedlo. Jste druhá za celé prázdniny, druhý případ, kdy se nevědělo. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou a krásný pořád.
0: Děkujeme moc pěkně. No a vy se můžete zase zítra pokusit dostat do našeho finále, do losování. Tolik Zámecké léto pro dnešek. Zítra nás čeká zámek Frištát a Pavel Kudrna v 9.45. Snad budeme úspěšnější.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké-léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Pomoc se zavlažováním chmelnic na Žatecku by do budoucna měly nové vodní nádrže. Jiříkovský z bitcoinové kauzy podal stížnost proti rozhodnutí o ponechání ve vazbě. V Berlíně kvůli nevybuchlé letecké pumě z druhé světové války evakuovali přes 5000 domácností. Po většinu dne očekáváme převážně polojasno a teploty 26 až 29 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Nedostatek vody dlouhodobě komplikuje pěstování chmele na Žatecku. Závlahy má v současnosti jen zhruba čtvrtina chmelnic, ani tam ale letos neměli vždy dost vody. Stát proto hledá možnosti, jak dostat do oblasti více vody, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
2: Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti s dosahem na Rakovnicko a vlastně tu Žateckou chmelařskou oblast, což jsou nádrže Kryry, Senomaty, Šanov.
0: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Informovala o tom mluvčí soudu Klára Belkovová. O případu tak bude rozhodovat vrchní soud. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna. Je obviněný ze dvou případů legalizace příjmů z trestné činnosti. Jeden se podle policie stal v loni, kdy daroval bitcoiny ministerstvu spravedlnosti. Pyrotechnici v Berlíně úspěšně zneškodnili leteckou pumu z druhé světové války. Našla se při pracích na plavebním kanálu ve čtvrti Neukölln. Nařízenou bezpečnostní zónu v okruhu půl kilometru už mohly úřady odvolat.
3: V Berlíně se pozdě večer evakuovalo přes 5500 domácností. Pyrotechnici potom přímo na místě kontrolovaně odpálili rozbušku a lidé se mohli ještě před půlnocí vrátit do svých domovů. V Německu jsou podobné případy časté. Naposledy před 2 týdny munice z druhé světové války vybuchovala při rozsáhlých požárech v severním Porýní ve Westfálsku. Včera pyrotechnici zneškodnili malou tříštivou pumu, která se zapletla do sklizně bramboru u Osnabriku. Podle severoněmeckého rozhlasu prošla myčka i třídičkou, než i zaměstnanci bramborárny našli na pásu. Z Berlína Tomáš Žablín, Český rozhlas. Sport.
0: Jablonečtí fotbalisté po úvodní porážce 0-1 vyzvou v odvetě play-off konferenční ligy skotské Rangers. Čtvrteční utkání začne v 18 hodin před vyprodaným stadionem na Střelnici. Trenér Luboš Kozel věří, že právě diváci týmu výrazně pomohou k postupu do skupinové fáze soutěže.
4: Bylo to naše přání, aby jsme ty utkání odehráli tak, že ta šance tam bude a že to bude atraktivní pro diváky a jsem rád, že se tomu tak stalo a těšíme se na to. My si myslíme, že jsme prostě schopni lepšího výkonu, než jsme podali třeba ještě v Glasgow. Jestli se nepletu, bylo to poprvé vlastně, co Glasgow Rangers udrželi čistý konto v téhle sezóně, takže tam prostě je naše rezerva a budeme se snažit prostě tohle toho využít.
1: Počasí.
0: Po většinu dne očekáváme převážně polojasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména pak pozdě večer, kdy ji začne od jeho západu výrazněji přibývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 35. kilometru ve směru na Drážďany překáží nehoda osobního auta, neprůjezdný je levý jízdní pruh, na vozovce jsou zbytky plastu a dopravního značení. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Leona Machálková, Petr Spálený, ale taky třeba Kalček, Lucie Bílá a Karel Gott. To je hudební program, který vám nabídneme v následujících minutách. No a pokud jde o informace, které pro vás máme, tak mezi nimi nebudou chybět třeba ty o tom, jak letošní letní počasí ovlivnilo úrodu švestek a jablek. Posloucháte Český rozhlas Sever. Pěkný čtvrtek s námi.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: obyčejnou ženu.
1: Petr Spálený v dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever. Máme téměř 12 minut po desáté a budeme společně pátrat po dalším slavném Severočechovi. Když se někdo jmenuje Andreas Altomonte, asi byste ho na Severočecha úplně netypli. Přesto se v téhle rubrice objeví a Milan Knotek nám vysvětlí proč.
2: Slavní Severočeši.
3: Když si otevřete knihu Osobnosti Postoloprcka od historika Bohumíra Rédla, jako první je zde uveden architekt Andreas Altomonte. Není divu, do severních Čech totiž přinesl vídeňský umělecký vkus. Neví se přesně, kde se v roce 1699 narodil. Byl synem známého malíře Martina Altomonteho. Ve Vídni působil jako císařský dvorní a divadelní kreslíř. Navrhoval divadelní dekorace, technické konstrukce i slavnostní stavby. Jeho kariéra ho potom přivedla také do Čech, kde pracoval především pro mocné šlechtické rody. V Postoloprtech na Lounsku navrhl pro Schwarzenberky monumentální kostel na Nanebevzetí Panny Marie, vysvěcený roku 1753. Ještě pozoruhodnější, i když nedokončené, je jeho dílo u jezeří na Mostecku. Pro Lobkovice zde kolem roku 1753 navrhl pohřební kapli s centrální kruhovou dispozicí. Projekt se výrazně inspiroval antickou architekturou a římským panteonem. Nejvýznamnější stopu ale Altomonte zanechal v Českém Krumlově. Pro knížete Josefa Adama ze Schwarzenberku navrhl zimní zámeckou jízdárnu a podílel se také na velkolepé proměně zámecké zahrady. Podle jeho návrhu zde po roce 1750 vznikla monumentální kaskádová fontána se sochami vodních božstev, včetně Neptuna. S Altomontem je spojována také přestavba rokokového letohrádku Bellarii. Andreas Altomonte zemřel v roce 1780 ve Vídni.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: V sobotu 29. srpna se koná úplně první ročník turistické akce nazvané Hornolužické putování. Poznáte místa na obou stranách hranic, kam se běžně nedostanete. Zve vás Eva Bucharová.
2: V roce 2022 oslavilo 5 obcí v Lužické horské krajině své 8. výročí. Obce Hochkirch, Kunewalde, Zoland, Neukirch-Lausitz a Wilten byly poprvé zmíněny v písemných pramenech v roce 1222. Zvláštností těchto obcí jsou horské chaty na výrazných vrcholech s nádhernými výhledy. Pěší túra od chaty k chatě umožňuje tedy důkladně poznat lužickou horskou krajinu. Tak vznikl nápad propojit horské chaty ležící na území těchto obcí do jedné trasy. Tato túra je dlouhá asi 60 kilometrů a lze ji absolvovat i během několika dní. Ale aby se oslovilo co nejvíc turistů, byla jednak maximální délka trasy omezena na 42 kilometrů a jednak byly do nabídky zahrnuty kulinářské speciality jednotlivých horských chat. Tak vznikla trasa Oberlausitze Baudentour, která spojuje turistiku s kulinářskými zážitky. Konkrétně jsou na sobotu připraveny tyto tři trasy. 12 kilometrů s převýšením 410 metrů, 24 kilometrů s převýšením 690 metrů a nejdelší trasa o délce 42 kilometrů s úctyhodným převýšením 1130 metrů. V horských chatách podél příslušné trasy je vždycky připravena specialita z Horní Lužice, třeba karbanátek s houskou, koláč s tvarohem, mákem a marmeládou nebo bramborová polévka s venkovským chlebem. Start a cíl tras je v sobotu 29. srpna v obci Wilten u domu Bergland, Schlussstraße 1. Je to asi 600 metrů od nádraží Wilten. Lužické hory se rozkládají na obou stranách hranice, v Sasku a v Čechách. Proč by se z toho tedy nemohla vyvinout společná akce? Jeden startovní bod by byl v Sasku a druhý v Čechách a byl by společný cíl. Kdo vyrazí ze Saska, dostane po cestě speciality z Horního Lužicka. Kdo vyrazí z Čech, dostane speciality ze severních Čech. Tak se nechme do budoucna překvapit.

0: Máme 32 minut po 10. hodině, společně cestujeme dopoledním expresem Českého rozhlasu Sever a teď zamíříme do sadu. Letošní sucha zamotala totiž hlavy nejen vodohospodářům, ale také zemědělcům. Někteří už uvažují o tom, že by tradiční plodiny nahradili těmi, které jsou odolnější vůči suchu a horku a vůči výkyvům počasí. A netýká se to jen pěstitelů obilovin či olejnin, ale i sadařů. Do sadů v Pěnčíně na Liberecku se vydala reportérka Jana Švecová.
1: Jo, tam vidíte už to modrá krásně, takže už ty pozdní švesky, ty takový ty pološvesky, ty už vlastně budeme trhat během 14 dnů, 3 týdnů. A jablka už jsme sad začali, ty letní, a vlastně hlavní sklizeň začínáme někde začátek kolem 5. září.
2: Procházím sady s Milošem Tchořem, jedním z největších ovocnářů na Liberecku. Teď se tady díváme na ty obsypané stromy s pološvestkami, ale právě na švestky. Jste se začal zaměřovat teď daleko víc. Vy jste mi říkal, že jednak chcete rozšířit sortiment, ale mohou být tím důvodem i ty klimatické změny a ty výkyvy v počasí, ať už brzy na jaře, kdy stromy kvetou, nebo teď právě v době dozrávání ta sucha.
1: Určitě vlastně to ovoce, některé jabloně třeba namrznou, když pak jsou ty jarní mrazíky, když přijdou, tak švestky záleží na odrůdě, některý vydrží víc než ty jabloně, takže ty odrůdy vlastně ploděj a máme místo těch jabloní vlastně jablek, máme švestky, takže nějaké ovoce. Je to z důvodu ekonomických.
2: No navíc ty švestky, když nejsou v té kvalitě, tak se dají skapalnit.
1: Určitě. Tak je to dobrý, taky to občas děláme.
2: My tady teď stojíme zrovna u čerstvě vysázených jablůněk. Ty jste říkal, že jste vysazoval na podzim, ty švestky se sázaly na jaře. Jak s tím letošním suchem vlastně ty mladé štěpy si poradí?
1: Jak vidíte, tak stromky se, jak my říkáme, uchytily, takže roste to, je to v pořádku. Pomohli jsme tomu, že jsme to na jaře dvakrát zalili.
2: No zalévat se ale muselo víc, jak do budoucna třeba si ovocnáři poradí, pokud se budou ty tropické teploty a sucha opakovat.
1: Tak tohle se řeší pak s kapenkovýma závlahama, buď to jsou vrty, které se ovocnáři udělají a vlastně pak to rozvádějí čerpadlama a ke každému stromku, kde to kape a podle toho, jak je sucho, jak je půdní profil vlastně vlhký, tak podle toho vlastně to je automaticky i nastavený, že to vlastně zalévá, jak to je potřeba.
2: A uvažujete o tom vy konkrétně?
1: Určitě uvažuji o tom do budoucna.
2: No, ale to není malá investice. Prodraží to potom třeba cenu toho ovoce, nebo to ponesou ovocnáři na svých bedrech?
1: Většinou to ponesou ovocnáři na svých bedrech.
0: Říká Miloš Tchoř, se kterým si povídala reportérka Jana Švecová.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Po písničce od Katapultů si dáme sklenku teplého mléka. Ovšem ohřát správně mléko vlastně není úplně jednoduchá disciplína. Snadno se připálí, má tendenci se srážet. Jak s mlékem pracovat, tak tomu se v Babských radách dnes bude věnovat Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Mléko je citlivé na prudké zahřátí, snadno se připálí. Pamatujte, že ideální teplota pro přípravu kaka, kapučína nebo bešamelu do omáčky je kolem 60 stupňů. To je stav, kdy je mléko horké, ale ještě nezačíná vařit a nestrácí svoji chuť. Mléko vždy svařujeme prudce a krátce. Jakmile vzkypí, stáhneme ho z ohně a postavíme do studené vody, aby rychle schladlo. Dlouhým udržováním v teplém stavu se znehodnocují bílkoviny. Pokud vám mléko zkysne, přidejte do něj citronovou šťávu v množství 1 lžička na 1/4 litr. A nechte odstát ideálně déle jak 24 hodin. Vyzkoušený trik, aby se mléko při vaření nesrazilo, je ověřený generacemi. Stačí do něj přidat kostku cukru. Mléko nám pomůže i s okoralým tvrdým sýrem, pokud ho do mléka ponoříme, změkne a bude mít i velmi dobrou chuť. Pokud v receptu na sladké těsto vyměníte mléko za kefír, bude výsledkem báječná vláčná buchta, kefírovka.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kytičku s citronovou šahalou vystřídá dáma v černobílé halence, Slávka Brádlová a její dnešní kulturní tipy. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě posluchačům a hlavně posluchačům, kteří míří na divadelní zahradu dnes už snad konečně. Tedy
0: na
1: opravdu,
0: zahradě?
1: Ano, je slíbeno, že na zahradě komedie Moliérova Škola žen. Excelují tam Jan Plouhar, Bára Váchová. Oba za to dostali cenu za nejlepší herecký výkon na festivalu Smíchu v roce 25 a Michal Hába jako režisér tedy ještě cenu za nejlepší režii.
0: Tak je to výtečná zpráva pro všechny, kdo mají vstupenky. Protože ty byly jako tak strašně rychle pryč, že ani na mě se nedostalo.
1: Až takhle si chudák. No. Tak, ale možná, že někdo si ještě před startem té Moliérovy komedie, což je mimochodem ve 20 hodin, dá svatovojtěžský hudební festival v kostele svatého Vojtěcha v Ústí nad Labem, tam se začíná v 18 hodin a dnes tam bude na Varhany hrát profesor Janáčkovy konzervatoře Pavel Rybka. Takže určitě Varhaník to báječný. Vstupné je dobrovolné a výtěžek půjde na opravu vzácných svatovojtěžských varhan. Tak, pak bych ještě pozvala do Děčína, do Jižních zámeckých zahrad na 19. hodinu. Tam divadelní klub Jirásek z České Lípy předvede komedii Srnky. Tomáš Svoboda je autor, dirigent, mykolog, úředník a vynálezce, to jsou hlavní jednající postavy. No a poslední pozvánka, tak ta by nás zavedla do Teplic, do areálu bývalé plovárny v Zámecké zahradě. Už ve 14 hodin tam začíná další program Plovárna žije. Dnes country pod širým nebem, takže zase aktivity v přírodě, panoptikum Maxe Fische, country tance se skupinou Medovina Chomutov a pozor, návštěvníci si mohou ty country tance i vyzkoušet. No a nakonec ještě koncert jak jinak než country kapely Křáp. Tak pro dnešek všechno, jestli chceš, mohu ještě přidat.
0: Ne, mě to bohatě stačí a našim posluchačům bych radila, aby si vybrali nějakou pěknou venkovní akci, protože možná, že už těch příležitostí k tomu užít si kulturu venku bez rizika deště nebude mnoho.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
3: Tradice, která spojuje generace.
2: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
3: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
2: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
3: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
2: zahradačech.cz.
4: Jedenáct hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: 21. ročník festivalu Obnažení začíná dnes v Chomutově, potrvá do neděle 30. srpna. Litoměřice dokončili obnovu dětského hřiště v Mládežnické ulici. Prazdroj od října zvedne ceny piv v průměru o 70 haléřů za litr. Bude převážně polojasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti a teploty 26 až 29 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Festival s názvem Obnažení začíná dnes v Chomutově. Konat se bude na několika místech v centru města až do neděle 30. srpna. Na návštěvníky čekají divadelní představení, koncerty i výstavy nebo filmy. Seniori nad 65 let a návštěvníci do 15 let mají na veškerý program vstup zdarma.
6: Výstavy, představení i koncerty se budou podle pořádajícího spolku Obnažení zabývat mezigenerační tématikou. Program zahrnuje současný tanec a divadlo, hudbu, film, výtvarné umění i veřejné diskuze. Rozdílné generace se kromě publika potkají i přímo na jevišti při společné tvorbě. Z Chomutova Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Dětské hřiště v Mládežnické ulici v Litoměřicích je po rekonstrukci znovu přístupné. Podle webu města nechala radnice vyměnit zastaralé herní prvky, dopadové plochy i celé oplocení. Na sousedním workoutovém hřišti navíc přibyly dva takzvané juniorské basketbalové koše. Úpravy město vyšly na zhruba 900 tisíc korun.
7: Původní rákosníčkovo hřiště vzniklo před 11 lety v rámci projektu společnosti Lidl. Prvních 10 let ho město mohlo pouze udržovat. K celkové obnově proto přistoupilo až po skončení této lhůty. Z Litoměřic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Íránskou výhrušku rádiu Farda sídlícímu v Praze vyhodnocují bezpečnostní složky. Nebudou ale informovat o případných opatřeních. Oznámili to mluvčí vlády Karla Mráčková a mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií. Kromě pražské redakce spadající pod rádio Svobodná Evropa jde například taky o perskojazyčnou stanici BBC. Teherán je obviněn ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Plzeňský Prazdroj od října zdraží pivo. Cena za půl litr stoupne v průměru o 70 haléřů. Potvrdil to mluvčí největšího českého pivovaru Zdeněk Kovář. Vyšší ceny se dotknou čepovaného piva ze sudu a tanků, ale i části plechovek a lahví. Podle pivovaru mohou za zdražení hlavně rostoucí ceny materiálů a surovin kvůli krizi v Hormuzském průlivu. Pivovar cenu ležáku Pilsner Urquell změní poprvé od roku 2023.
2: Počasí.
4: Po většinu dne očekáváme převážně polojasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména pak pozdě večer, kdy jí začne od jeho západu výrazněji přibývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, ve Šluknovském výběžku 25 až 27, na horách 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Nehoda dvou osobních aut bez zranění překáží v Krásné Lípě na Křinickém náměstí a podobná situace na Liberecku u Konratic, nehoda dvou osobních aut, i tam ale s opatrností projedete.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Po zprávách pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever a nás v něm dnes čeká povídání, které potěší všechny zahrádkáře. Společně s Michalou Mokrou se totiž začneme těšit na letošní zahradu Čech, už 50. v pořadí. Ještě před rozhovorem s hostem dopoledního Expressu, ale písnička skupiny Elán.
8: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Už po 50. letos proběhne Zahrada Čech. Tahle tradiční výstava je naprosto neodmyslitelně spjata s litoměřickým výstavištěm a organizátoři už teď mají plné ruce práce s přípravami toho jubilejního ročníku, který proběhne od 11. do 16. září. Na Zahradu Čech vás dnes budeme zvát s Michálou Mokrou, ředitelkou městského kulturního zařízení Litoměřice. Pěkné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Zahrada Čech, 50. výročí. Jak moc je podle vás Zahrada Čech důležitá pro Litoměřice jako takové, pro život ve městě, ale třeba i pro turistický ruch?
2: Tak já budu velmi upřímná. Pro život ve městě je to velká komplikace.
1: Jasně,
2: protože vlastně,
1: peklo.
2: Když do 25 tisícového města přijede skoro 60 tisíc návštěvníků, sice v průběhu 6 dnů, tak je to ale samozřejmě znát na chodu toho města, hlavně na dopravě. Ale já si myslím, že Litoměřice jsou hrdé na značku Zahrada Čech, hrdé na výstaviště a že vlastně to berou jako takovou nezbytnou součást, která jim pomáhá tam přilákat ty návštěvníky, ale zároveň je omezuje v tom jejich jako vlastním životě.
1: Jasně. 60 tisíc lidí, tedy suma, která se kvůli Zahradě Čech do Litoměřic nahrne, zůstávají jenom na výstavišti a nebo mají tendenci se rozprchávat i po městě a užít si Litoměřice jako takové? Má to nějaký ten echt turistický přesah?
2: Já si myslím, že úplně ne. Že návštěvník, který jede na Zahradu Čech, tak to bere jako jednorázovou záležitost.

0: zahradou Čech nějakou dobu spojená. Co se podle vás na tomhletom zahrádkářském veletrhu za těch 50 let změnilo naprosto nejzásadněji?
1: Úplně ten nejzásadnější přerod bylo vlastně jakoby popřevratová doba, protože z výstavnického veletrhu, který byl jenom ukázkový, vlastně nebyl reálně postavený na prodeji toho jednotlivého sortimentu, se najednou stala komerční záležitost, kde bylo k dostání řada věcí, které v tu dobu byly ještě jakoby špatně získatelných a na tom výstavišti byly, takže tam jezdily ty davy a stály ty fronty. My máme historická videa, kde třeba stojí lidi frontu na víčka od zavařovacích sklenic.
0: Jasně.
1: Je pro nás v tuhle chvíli jako nepochopitelná věc.
0: Ještě tam víc byla taková ta, která potřebovala tu zavařovací chladu.
1: Přesně tak. Takže já si myslím, že to byl ten základní přerod veletrh ukázkový na veletrh prodejní.
0: Měla někdy zahrada Čech nějaké jako těžké období, na které by nejraději zapomněla, ale které díky bohu přežila?
1: Tak vlastně já můžu poukázat rovnou na situaci, která se stala v nedávné době.
0: Takže COVID?
1: A to je, ne, právě že COVID nás se vůbec nedotkl, protože v září vždycky došlo k rozvolnění situace. A i když za zpřísněných podmínek, tak jsme ale mohli veletrh vždycky zrealizovat.
0: Tak kdy?
1: Ale před 2 lety nás smetla ta vichřice a my jsme museli areál výstaviště po 48 letech zavřít. A to se nikdy předtím nestalo. A to vám můžu říct, že když stojíte na takovémhle zničeném výstavišti, tak si říkáte, jak to vlastně bude dál.
0: Jak to bude dál konkrétně letos, tak to si pochopitelně povíme, ale teď si dáme písničku. Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.
2: Český rozhlas Sever.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Míšou Mukrou se dnes začínáme těšit na 50. jubilejní zahradu Čech, která proběhne od 11. do 16. září. A to těšení startujeme tím naším dnešním rozhovorem. Už jsme si řekli, jak se zásadně proměnil ten veletrh po revoluci. Změnil se taky nějak jako typický návštěvník zahrady Čech?
2: Určitě ano, tohle je ale zrovna situace po covidová, kdy se vůbec jako vnímání návštěvníků

0: veřejných akcí dost významně změnilo. A týká se to i našeho podzimního veletrhu Zahrada Čech. Ten návštěvník očekává, řekněme, daleko víc, co se týče jako full servisu, komfortu, takové té péče o toho návštěvníka, než to bylo dříve. Oni začali na to výstaviště jezdit jako na celodenní výlet, kdy vlastně očekávají, že tam přijdou s otevřením brán a budou tam mít co dělat až do uzavření brán. A dřív nebylo. Dřív to fungovalo tak, že návštěvník přijel, prohlíd, nakoupil, odjel. A teď nám tam ty lidi zůstávají a vlastně tam tráví jakoby volný čas.
1: Takže musíte nějak zabavit.
0: Přesně tak.
1: Koukala jsem na ten program, na ten jubilejní ročník. Vypadá to jako velmi pěkně. Ta jména jsou zvučná a my se k ním určitě dostaneme. Jiří Kon, to jenom tak jako podpultovka prozradím rovnou. Ale když 50. ročník, tak určitě vzpomínání a rekapitulace a prohledávání archivů a tak. Našli jste nějaké zajímavosti a kuriozity a podělíte se o ně s lidmi?
0: Určitě, velmi ráda. Samozřejmě našli. My třeba i teď velmi rádi prozrazujeme to, že veletrh Zahrada Čech se do prostoru výstaviště přestěhoval v době, kdy to ještě výstaviště nebylo. A kdy třeba z pavilonu K byl kravín, z pavilonu T byla tělocvična a tam, kde je dneska vlastně ten prostor mezi hlavní bránou a pavilonem H, tak to bylo fotbalové hřiště. A vlastně až od toho roku 69 dál se to začalo transformovat do podoby současného výstaviště.
1: Máte z těch dob nějaké fotografie? Bude nějaká výstava, aby si to jako lidi mohli prohlédnout? Protože slyšet to je zajímavé, ale vidět to je ještě lepší.
0: Ano, máme. My ty záběry, které jsou nejenom formou fotografií, ale taky formou historických videí, a budeme v rámci veletrhu vlastně propagovat, budeme tam mít LED obrazovky, ale zároveň už teď některá historická videa pouštíme na našich sociálních sítích.
1: Takže je možné se podívat, jak když jsem se chystala na ten náš rozhovor, tak jsem na vašich stránkách zakopla o fotografii Přemka Podlahy s jablkem roku.
0: Ano.
1: Jako ikonické záležitosti, které mě vrátily hluboko v čase. Chystáte i nějaké jako velké veřejné vzpomínání v průběhu toho veletrhu?
0: A přesně tak, celý program bude vlastně koncepčně postaven jako příběh Zahrady Čech. My jsme to nazvali pohádka Zahrady Čech a neb jak to všechno začalo. A my celým veletrhem budeme vlastně provázet cestou minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
1: No a ten program pěkně dopodrobna rozebereme, ale zase až po písničce.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Zahrada Čech v polovině září oslaví 50. výročí. To znamená, že ten letošní veletrh bude velký a zajímavý. Už jsme naznačili něco málo z programu, tak to teďka pojďme probrat hezky dopodrobna. Bude letošní Zahrada Čech jako zásadně jiná než ty jiné?
2: Rozhodně, my jsme to letos postavili na, řekněme, osobnostech, které jsou nějakým způsobem s výstavištěm spjatý. Buď tam pravidelně vystupovali, nebo nějakým způsobem se jí dotkli v nějakých fázích vývoje. Zapojili jsme do toho nejenom laickou veřejnost, ale také odbornou veřejnost. Připravili jsme floristické záležitosti a hlavně jsme se rozšířili mimo bránu výstaviště a vytvořili jsme projekt, který se jmenuje Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech a je to ve spolupráci s litoměřickou diecézí, kdy nám propůjčili kostely. My je vlastně nazdobili a budeme dělat komentované prohlídky a provádět lidi vlastně něčím, co by mělo být i na té Zahradě Čech.
1: Takže vytáhneme toho typického zahrádkaře do těch Litoměřic.
2: Ano, doufáme v tom.
1: No tak přeju, ať to vyjde, protože nazdobené kostely mohou mít skvostnou atmosféru. Ve Znojmě pravidelně chrám svatého Mikuláše na Vinobraní zdobí dýně a takové ty typické podzimní záležitosti. Je to vždycky velmi, velmi pěkné a velmi působivé. Tak...
2: My jsme vlastně nahlédli do historie jednotlivých kostelů a ta dekorace, která bude vytvořena uvnitř, bude vždycky na to téma, proč ten kostel vzniknul, nebo proč je tak vyzdoben, nebo jestli se v něm něco stalo. Takže si myslím, že se mají návštěvníci určitě na co těšit, protože tam budou i různé pikantnosti.
1: Pojďme se ale vrátit zpátky do areálu výstaviště, protože to my, zahrádkáři, chceme.
2: To je dobře.
1: Pokud jde o tu prodejní nabídku, tak tam se asi nic zásadního nemění. Kytičky, cibulky, nářadí...
2: nábytek a tak dále. Rozhodně nemění, protože my bychom tím mohli urazit ty naše stále návštěvníky.
1: A to byste nechtěli.
2: To rozhodně ne. Naopak, my jim chceme dopřát úplně nejvíc toho, na co jsou zvyklí v rámci těchto záležitostí a vlastně je překvapit pouze tím doplňkovým programem.
1: Tak a pojďme k němu. Já už jsem provařila hvězdu, která vystoupí a která mě tedy na tom vašem programu velmi překvapila. Jiří Korn, stálice české pop music, která zdá se nestárne a jakmile někde vystoupí, tak sklízí nadšené ohlasy, protože přes ten už pokročilý věk pořád dokáže na pódiu neskutečné věci. Ale pojďme to vzít postupně, on tam není sám.
2: Není tam sám. To znamená, první den nám vystoupí Michal David jako taková startovací star celého veletrhu a druhý den se návštěvníci mohou těšit na Moniku Absolonovou a Inflagranty. Třetí den, ta neděle, je právě věnovaná Jiřímu Kornovi. A máte pravdu, on je famózní zpěvák, já osobně ho mám velmi ráda a řadu jeho písniček si i sama pouštím v autě, protože prostě jeho texty mají určitý význam pro mě. A pak se můžeme těšit na Ivetu Blanarovičovou, můžeme se těšit na Heidi Janku a takovou třešničkou na dortu ten závěrečný den budou Kolárovci.
1: Takže pěkně zvesela na konci.
2: Ano.
1: Vzhůru do dalších let. Tenhle doprovodný program bude probíhat na pódiu. Posluchači, ano, kteří znají litoměřické výstaviště, tak vědí, kde. Ale od kolika bychom to jako neprošvihli?
2: Každý den to bude od 13 hodin.
1: A bude se na tom pódiu dít taky něco jiného? Jasně, hvězdný hudební host zaplní lavice před pódiem, ale jinak během dne?
2: Samozřejmě, ten program bude probíhat i hned, co se otevřou brány výstaviště a bude končit až se zavřením bran výstaviště a tentokrát máme takové další překvapení. My jsme ten program vytáhli i před hlavní bránu, to znamená i návštěvníci, kteří budou chodit na výstaviště, se už můžou vlastně kochat programem, který jsme pro ně připravili.
1: Expandují.
2: Přesně.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Michaela Mokrá, ředitelka městského kulturního zařízení Litoměřice, je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a společně vás zveme na jubilejní ročník Zahrady Čech. Proběhne to od 11. do 16. září, takže si to zapište do kalendářů.
2: Správně.
1: Abyste si tam nenaplánovali, nedej bože, něco jiného. Když se podíváme na lidi, kteří na Zahradu Čech chodí. Není to trochu, a teď nechci, aby to znělo zle, já tam chodím taky, jako jo, a mám to moc ráda, ale není to spíš seniorská záležitost? Chodí i mladší ročníky, rodiny s dětmi, nejenom ti jako tradiční čeští zahrádkáři, tak jak si je představíme asi všichni.
2: Já se přiznám, že jsme určitou dobu s tímto dost bojovali a máte pravdu, ta návštěvnická struktura je, řekněme, postavena na té starší generaci. Nicméně daří se nám ji postupně omlazovat. Nemyslím si teda, že to je úplně jako zásluha naše, ale je to zásluha té doby, ve které žijeme, protože je velmi hektická a řada mladých lidí se začíná vracet k tomu zahradničení jako formě odpočinku. A to nám hodně pomáhá vlastně omlazovat tu návštěvnickou základnu a dostávat tam ty rodiny s dětma. Vídáte tam ty kočárky, vídáme tam ty malé děti, vlastně se snažíme i na určitých pointech nějaký program pro ty malé děti udělat, ať už dílničky nebo malování na obličej, právě proto, abychom je tam zabavili.
1: Je pravda, že návrat do přírody je teď vlastně trendy, takže to by mohlo ty mladé a budoucí dlouhověké zahrádkářské generace nalákat. Já když na Zahradu Čech přijdu, tak jsem vždycky trošku jako nespokojená s tím, že je tam spousta zboží, které za mě na zahrádkářský veletrh nepatří. Abychom si trochu zastěžovali, to tak patří.
2: To je naprosto v pořádku. Pojďte do mě.
1: Nátury. Ne, tak je tam sekce toho nezahrádkářského tovaru, toho zboží. Bude letos stejně velká, nebo sehnali jste nějaké nové vystavovatele z té zahrádkářské sekce?
2: Na rovinu. Stejně jako ubývají návštěvníci v tom seniorském věku, tak postupně ubývají i ti vystavovatelé a prodejci. Letos se nám asi s ohledem na to výročí, které máme, podařilo získat řadu nových. Já si myslím, že tentokrát budete opravdu spokojená a překvapená.
1: No tak.
2: Ale nebudu zastírat, že tam ten doplňkový sortiment bude. Je to nedílnou součástí toho veletrhu a budete se divit, kdyby neprodávali, tak tam nebudou jezdit. A oni jezdí velmi rádi a pravidelně, to, což o něčem vypovídá.
1: Na tom něco je. Zatím jsme se ohlíželi za tou bohatou minulostí Zahrady Čech. Když se společně podíváme do budoucnosti, někam třeba k 60. výročí, bude Zahrada Čech ještě existovat a jak podle vás bude vypadat?
2: To je pro mě velmi těžká, velmi složitá otázka, protože já jako Míša bych si strašně přála, aby výstaviště Zahrada Čech oslavilo 60. výročí, abych mohla být u toho a slavit s nimi. A i když třeba už ne z pozice ředitelky, ale třeba z pozice mentora. Mně by se líbilo dělat mentora. Udělala jsem 50, pojďme, uděláme 60. Nicméně výstavnictví jako takové samozřejmě není úplně trendy záležitostí. Ta podoba veletržnictví, jaká je v tuhle dobu, se dokáže podle mě udržet ještě několik let. Třeba těch 10, anebo i těch 15. Ale bude určitě potřeba na nás, jako na těch organizátořích, začít hledat cesty, jak vlastně zatraktivnit veletržnictví tak, aby se udrželo nejenom těch 15 let, ale ještě třeba dalších 30 let. A to je teda velmi složitý proces a myslím si, že ani teď vám nedokážu říct, jestli už na to máme nějaký lék. Myslím si, že zatím ne.
1: Nevadí. My jsme rádi, že máte hotový a připravený ten ročník, který je před námi. Tak ještě jednou řekněte našim posluchačům, od kdy, do kdy a proč mají do Litoměřic přijet.
2: Tak Zahrada Čech proběhne od 11. do 16. září. Denně bude otevřeno od 9 do 17 hodin. A určitě doražte, protože tentokrát zažijete něco, co jste ještě nezažili. Uvidíte něco, co jste na výstavišti ještě neviděli. A troufnu si říct, že to ani už neuvidíte. Takže těšíme se na vás.
1: Říká Míša Mokrá, která byla dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Děkujeme.

0: Téměř na konci čtvrtečního dopoledne nám o ránu zpíval Valdemar Matuška. Posloucháte Český rozhlas Sever, který vám celý tenhle týden dává šanci proletět se vrtulníkem. Ano, v našem vysílání se ozval typický zvuk vrtulníkové vrtule a vy víte, že máte telefonovat, jenže musíte mít taky trochu toho štěstíčka, abyste se dovolali ve správnou chvíli. A dnes to dokázal pan Jaroslav. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě zajímá, jestli už jste někdy vrtulníkem letěl?
1: No, ještě ne.
0: A máte rád tyhle ty adrenalinové zážitky, vyhlídkové lety?
1: Jo? No.
0: Když se podíváme na druhou stránku té věci, to jest na účast v soutěžích, je to něco, co pokoušíte, co děláte, a nebo jenom ten vrtulník vám připadá tak lákavý, že jste se rozhodl si s námi zahrát?
1: No, já jsem fanda na letadla, víte, já jsem dokonce sloužil jako voják na letišti a prostě mě to vždycky přitahovalo. Já jako tenhle druh prostě mám rád. No.
0: Rozumím. Takže určitě nebudete jako divák chybět na tom leteckém dni, který se v sobotu chystá tady v Ústí a ze kterého i Český rozhlas Sever bude vysílat živý přenos a v jehož závěru se uskuteční ten let, o který hrajeme. Tak já vám budu držet palce, abyste měl tu kapku toho štěstí ještě taky v pátek odpoledne, protože abyste se do toho vrtulníku dostal, musíte se v pátek odpoledne dovolat mezi prvními třemi výherci z celého týdne. My si tady pečlivě evidujeme, kdože má šanci se do té páteční hry dostat, a vy jste se teď mezi ty oprávněné účastníky právě kvalifikoval. Takže v pátek odpoledne poslouchejte Český rozhlas Sever, telefon v ruce, a buďte dostatečně rychlí, abyste si mohl tenhle zážitek užít.
1: No, ano.
0: Pan Jaroslav z Ústí nad Labem měl dnes štěstí. Já gratuluju, přeju hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a vy ostatní víte, že svou šanci stále ještě mít budete. Soutěžit se ještě párkrát bude, tak poslouchejte pečlivě naše vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byly nezmařivé vysílání Českého rozhlasu Sever 9 minut před čtvrtečním polednem. Před námi je dnešní recept Slávky Brádlové a bude to recept, řekla bych, velmi netradiční. Se Slávkou většinou vaříme nebo pečeme. Tentokrát péct budeme taky, ale nebude to žádná buchta, nebude to žádný zákusek. My si totiž dneska upečeme čaj.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Pečený čaj, tak to je takový receptík, který nám umožňuje spotřebovat už i méně kvalitní ovoce, anebo když je nadúroda. Tak dnes si dáme kombinaci švestka meruňka. Můžete ale samozřejmě použít jenom jeden druh ovoce nebo libovolnou směs. A taky tak můžete zpracovat už nepříliš vábně vypadající ovoce z mrazáku. Tak základní rozpis surovin. Kilogram ovoce, 0,5 kg až 600 gramů cukru, na špičku nože kyseliny citronové nebo nakrájený oloupaný citron a podle chuti si můžeme přidat koření. Nejčastěji se používá skořice, ale může to být třeba i hřebíček, no a do jablek, pokud je použijete, se hodí třeba badián. Připravíme menší skleničky se šroubovacím víčkem, to znamená, že je vysterilizujeme. Ovoce omijeme, očistíme a nakrájíme na kousky a pokud používáme mražené ovoce, tak ho necháme trochu povolit. Pak dáme ovoce do pekáče, prosypeme cukrem, přidáme si koření podle chuti, mírně podlijeme a v předehřáté troubě pečeme takových 30, možná 45 minut. Kontrolujeme stav tekutiny a během pečení asi tak 4x promícháme. A pak hned ještě zahorka plníme do skleniček. Tady se vyplatí mít takovou šikovnou nálevku, abychom neopatlali okraje skleniček. Každou sklenku hned zavíčkujeme a otočíme dnem vzhůru. Po schladnutí naplněné skleničky uložíme, no a čaj si pak připravujeme zalitím horkou vodou v hrnku. Na čtvrt litru stačí takové 3 lžičky pečeného čaje a ovoce na dně můžeme ještě vyjíst.
1: Vaříme se Slávkou.

Prostý. Český rozhlas Sever vás zve na Švestka Fest. V Třebíblicích ožijí legendy české i světové hudby. V pátek 28. srpna zazní největší hity Queen v podání Queenie, ABBA Show s Abbey a vzpomínkový koncert Můj vzor, Božský Karel s Kristiánem Šepkem. V sobotu 29. srpna vystoupí Bonnie M, Richard Miller, Rybičky 48, Opět a Radeček a mnoho dalších. Na Švestka Fest se těší Švestková dráha a Český rozhlas Sever.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústí nad Labem chce pro divadlo města víceleté financování. Příští rok by divadlo mělo dostat 88 milionů korun. Kvůli problémům na trati Hrádek nad Nisou Žitava posílí Liberecký kraj autobusovou dopravu. Proruské účty se loni pokusili přes sociální síť TikTok ovlivnit sněmovní volby, uvedla to BIS. Do večera převážně polojasno až skoro jasno, k večeru více vysoké oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Divadlo města Ústí nad Labem by mělo mít zajištěné víceleté financování. Hradní schválili plán na roky 2027 až 2030. V pondělí se jim budou zabývat zastupitelé. Příští rok by mělo divadlo dostat podle návrhu radních 88 milionů korun. V dalších letech by se částka měla opravovat o průměrnou roční inflaci. Několikaletá finanční jistota by podle nezávislé náměstkyně primátora Věry Nechybové mohla přinést divadlu stabilitu.
3: Jde nám o stabilitu divadla, o zajištění dlouhodobého financování. My jsme zkontrolovali, že ten vývoj finanční k pololetí jde opravdu nahoru. Divadlo dělá maximum pro to, aby bylo zajímavé pro diváka, aby rozšířilo svůj repertoár.
2: Od 1. září posílí Liberecký kraj veřejnou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem a i nasazením autobusových linek. Opatření souvisí s problémy na železniční trati mezi Hrádkem a Německou Žitavou. Vlak tam jede necelé 4 kilometry přes území Polska. Tam ale opakovaně dochází v okolí Porajova k poškozování zabezpečovacích kabelů. Jen během prázdnin eviduje dopravce 6 takových případů. Výměna kabelů přitom trvá polskému správci kolejí vždy i několik dnů, informoval o tom liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Bývalý poslanec Petr Wolf půjde v září před soud. Za dotační podvod byl v minulosti pravomocně odsouzen k 6 letům vězení. Před nástupem trestu se ale roky ukrýval v Paraguaji. Zpět do Česka ho tamní úřady vydali v loňském roce. Za vyhýbání se výkonu trestu mu teď hrozí další 2 roky vězení. Případem se bude zabývat okresní soud v Ostravě. Čeští zpravodajci loni odhalili síť účtů na sociální síti TikTok, která se snažila ovlivnit české voliče před podzimními sněmovními volbami, uvedla to BIS ve výroční zprávě. Účty na TikToku byly podle kontrarozvědky z většiny falešné, provázané a vzájemně sdílely své proruské a antisystémové postoje a tak zvyšovali svůj dosah. Podle BIS to odpovídá ruským metodám. Volby ale podle mluvčího Ladislava Štíchy to neovlivnilo.
4: BIS v roce 2025 nezaznamenala, že by došlo k závažnému narušení průběhu voleb či k ohrožení jejich legitimity.
2: Působit se podle zpravodajců snaží Rusko i na české politiky, europoslance a aktivisty s tím, že je zve na návštěvy do Ruska nebo do spřátelených zemí. Konkrétní jména ale bys neuvedla.
1: Počasí.
2: Do večera převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména k večeru. Teploty dnes vystoupí ve stínu i k 28 stupňům Celsia. Na horách čekejte teploty mezi 20 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na okraji Havraně na Mostecku se na příjezdu po silnici 1/27 od mostu srazila 2 osobní auta. V Ústí nad Labem Neštěmicích se v křižovatce ulici Byřská a Seifertová srazily 2 dodávky. Už je tam policie. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: A na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali čtvrteční polední písničky na přání. Takže

přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství. To je někdy víc než láska, je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho čtvrteční polední písničky na přání. K nám do studia se dovolala i paní Alžběta Steplic a ta si zase přála písničku od Michala Davida a Honzy Bendika Dávno vím. Písnička je pro všechny babičky z pečovatelského domu v Teplicích a my je všechny zdravíme z Českého rozhlasu Sever.

0: Jan Bendík a taky Michal David a Dávno vím. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho čtvrteční polední písničky na přání. A tu další už vybírá paní Marcelka z Neštěmic. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, paní Renátko, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A písničku nechám jako překvapení.
0: Ano.
1: A pošlu ji paní slečně Dominice a její mamince, paní Marušce do Chomutova a do Šestajovic, Ale a Petrovi do Stehelčese, Milence do Českého ráje, Ivetě do České Lípy, Helče do Litvínova a bráchovi do Železného Brodu na chalupu. A všem, s kým si dáváme hrát a pro ty lidi, kdo jim nenechá zahrát.
0: Dobře, písnička je připravená. Paní Marcelko, hezký den a zase někdy naslyšenou.
1: Vám taky hezký den, hezký víkend a naslyšenou.

0: Iveta Simonová a Milan Chladil na Českém rozhlase Sever. Pokračujeme v písničkách na přání a tu další už na naší lince bude vybírat pan Jaroslav z Poděbrad. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak a pane Jaroslave, bude to písnička od Chrise Isaaca Wicked Game. Pro koho bude?
1: A tuto písničku bych vybral teda a poslal pro Markétu, která dneska slaví teda kulatý 40. narozeniny.
0: Ano.
1: Že jí přeji teda všechno nejlepší.
0: Tak jo.
1: A je to teda Markéta z Roudnice.
0: Písnička je připravená. Paní Markétě přejeme vše nejlepší k jubilu. Díky za zavolání a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Sever, tak jeho písničky na přání a já už se teď poprvé v této hodině dívám na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Milé rádio, Český rozhlas Sever, přeji všem posluchačům a vám do rádia hezké poledne a prosím o zahrání písničky od Vítězslava Vávry Konec prázdnin. Jen tak pro radost všem, kdo vás jako já rádi poslouchají. Posílá to paní Dáša z Varnsdorfu.

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel.

0: Vítek Vávra na Českém rozhlase Sever. My zůstáváme v písničkách na přání u vašich SMSek a pardon, u vašich e-mailů. A ty stále posílejte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Pavla Bobka a jeho dálniční hlídku pro všechny posluchače Českého rozhlasu Sever a posílá to paní Martina Zloun.
1: Jméno je Joe Roberts. Zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky. Dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí. Je zvajec divoký.

0: za co bych stál.
1: Pavel Bobek dospíval a my pokračujeme v písničkách na přání. K nám do studia se ještě dovolala paní Jana z Ústí nad Labem, přála si nějakou hezkou písničku o Whitney Houston, tak jsme společně vybrali I Have Nothing. Písnička je všem pro hezký den.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

František Nedvěd a jeho Jižní kříž a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme k vašim SMS-kám. Prosím, od Petra Šišky a Pavla Nováka nad Morovou spítá pro Marcelku z Neštěmic, Maruškám z Chomutova a Děčína, milence do Českého ráje. Děkuji moc paní Marie ze Šestajovec.

Pavel Novák a taky Petr Šiška. Pokračujeme v písničkách na přání, stihneme ještě jednu. Dobrý den, rád bych nechal zahrát písničku od Heleny Vondráčkové Dívčí žena, byla by pro manželku Gabrielu. Děkuji, Jaromír.

0: Helena Vondráčková a její dívčí žena. Taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. s Miroslavem Tartárkem. Teď už ale František Ganačík připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. A Renáta Filipy vám přeje hezký poslech a dobrý den. Do jedné ještě posílám Dianu Ross.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever vás zve na Švestka Fest. V Třebíblicích ožijí legendy české i světové hudby. V pátek 28. srpna zazní největší hity Queen v podání Queenie, ABBA Show s Abbey a vzpomínkový koncert Můj vzor, Božský Karel s Kristiánem Šepkem. V sobotu 29. srpna vystoupí Bonnie M, Richard Miller, Rybičky 48 opět a Radeček a mnoho dalších. Na Švestka Fest se těší Švestková dráha a Český rozhlas Sever.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Podvodníci opět rozesílají SMSky s oznámením o dluhu na pojistném u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Rozestavěný chodník ve Vysoké Lípě u Jetřichovic na Děčínsku přináší zpomalení provozu. Počet obětí povodní na nepálsko-tibetské hranici stoupl na 270. Do večera převážně polojasno až skoro jasno, k večeru více vysoké oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS-kami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něho svým klientům nikdy SMSky nezasílá, a zejména ne s výzvami k okamžité platbě přes odkazy. VZP se s podobnými podvody setkává opakovaně, varuje před nimi letos už po třetí. Pravosprávy si klienti můžou ověřit na informační lince pojišťovny nebo na e-mailu. Historicky první chodník staví v těchto dnech stavební firma ve Vysoké Lípě, která spadá pod Jetřichovice na Děčínsku. Lidé a turisti tam musí chodit po frekventované silnici. Výstavba prvního úseku chodníku vychází na 10 milionů korun. Polovinu obec dostala ze Státního fondu životního prostředí. Rozestavěný chodník přinesl zpomalení dopravy v místě, připomíná nezávislý starosta Marek Kny.
3: Opticky zúžil tu komunikaci tak, že tam ty auta jezdí pomaleji. To znamená, že všichni ty, co bydlejí u silnice, okamžitě kvitovali, že jezdili ty řidiči pomaleji. Víte, jak ta silnice byla široká, tak tady jezdili všichni žádných 50, 80.
2: Městské technické služby v České Lípě potřebují před zimou nakoupit vybavení a materiál. Po radnici na to chtějí dobrovolný příspěvek přes 10,5 milionu korun. Koupí za to například posypovou sůl, novou sekačku nebo tři malotraktory s čelním nakladačem. O příspěvku budou zastupitelé rozhodovat v pondělí.
4: Při zakládání technických služeb před 2 lety zastupitelstvo rozhodlo, že do podniku investuje maximálně 150 milionů korun na start a další rozvoj a převede na něj areál v Poříční ulici. Jak uvedl místostarosta Jakub Menc za koalici Živá Lípa, zatím radnice technickým službám převedla areál a poslala dohromady 100 milionů korun. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Počet obětí bleskových povodní na nepálsko-tibetské hranici stoupl na 270, informovala o tom agentura Reuters. Pohřešovaných lidí je přes 1300, záchranné akce i nadále pokračují. Voda v řece Tríšulí vystoupala za několik minut o 9 metrů. Bleskové povodně způsobilo odtržení velkého kusu ledovce a jeho pád do údolí. Velká část pohřešovaných a obětí jsou turisti a také hinduističtí poutníci, kteří putovali do Tibetu.
1: Počasí.
2: Do večera převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména k večeru. Teploty dnes do 28 stupňů Celsia, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na okraji Havraně na Mostecku policie stále řeší na příjezdu od mostu po silnici číslo 27 srážku dvou osobních aut. V Lounech připomínáme opravy Vladimírské ulice. Vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě
1: českým,
0: nic. Našim,
1: no,
0: hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvální, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jiný.
0: Píšete scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi a musím říct, že

0: Je hezký, že to vlastně to hraje ten jeho synovec, že jo? Co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika.

0: Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénárist je ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: to,
0: vás
1: si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí. který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11, to už asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco, no a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už z té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to, a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, jestli si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe, a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout, a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla a říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale také moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No, no,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže Takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je to napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No a tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha, mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place.
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercem a on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom ještě nějaký ty druhý oči, že jo?
0: Pavlína Moskaliková.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi, a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitý a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ceny pohonných hmot v Ústeckém kraji oproti minulému týdnu opět stouply, nafta zdražila bezmála o korunu. Nová jednosměrka v Teplicích sklidní dopravu u školy na Metelkově náměstí. Předseda Evropské rady Košta jednal v Praze s premiérem Babišem z ANO o návrhu nového unijního rozpočtu. Do večera převážně polojasno až skoro jasno, k večeru více vysoké oblačnosti, teploty dnes do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Pohonné hmoty v Ústeckém kraji za poslední týden opět zdražily. Litr benzínu Natural 95 stojí podle společnosti CCS v průměru 1,40 korun a 77 haléřů. Nafta podražila o 2,80 haléřů na aktuálně průměrných 45 korun a 60 haléřů. Od konce státní regulace 19. července vzrostla průměrná cena nafty v kraji téměř o 6 korun za 1 litr. Nejlevněji řidiči v kraji tankují na Děčínsku. Benzín je nejdražší na Litoměřicku, nafta pak na Teplicku. Teplice sklidňují dopravu u základní školy na Metelkově náměstí. Úpravy doporučil dopravní specialista Jiří Čarský. Palackého ulice, která vede kolem školy, bude jednosměrná. Přibydou i parkovací místa. Změny začnou platit během září.
2: Bezpečné vystupování dětí z automobilů pak zajistí režim Kiss and Ride v bezprostřední blízkosti školy Metelkovo náměstí. V platnosti bude ve dnech školního vyučování mezi 7 a 8 hodinou. Postupně bude v navazující obytné části omezena rychlost na 30 km a zavedena přednost zprava. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Nový rozpočet Evropské unie pro období mezi roky 2028 až 2034 by měl podpořit evropskou konkurenceschopnost anebo obranu. Při jednání v Praze se dnes na tom shodli předseda Evropské rady Antoniu Košta a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh jehož rámec chce Košta schválit do konce roku, ale taky počítá se škrty ve financích pro zemědělství nebo kohezní fondy.
3: Škrty by se dotkly například i států Vyšegrádské čtyřky. S tím premiér Babiš nesouhlasí.
4: Ty škrty, které navrhuje Evropská komise, nejsou pro nás přijatelné. Samozřejmě podporujeme financování obrany nebo investice do technologií, ale nesmí to jít na úkor našich regionů.
3: Košta i Babiš se ale shodli například na podpoře evropské konkurenceschopnosti nebo přijímání nových států do Evropské unie. O tom Brusel aktuálně jedná třeba s Černou Horou. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Policie se připravuje na dnešní fotbalový zápas 4. předkola Evropské konferenční ligy mezi domácím FK Jablonec a skotskými Glasgow Rangers. Utkání začíná v 18 hodin na stadionu Střelnice. Policisté ho vyhodnotili jako velmi rizikové. Ve městě proto posílí hlídky. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. První zápas končil minulý týden ve Skotsku vítězstvím domácích 1-0.
1: Počasí.
0: V noci většinou polojasno až oblačno, místy s čerstvým větrem, teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, na horách a v místech se slabším větrem i na 13 stupňů Celsia. Zítra, tedy v pátek, čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne se místy vyskytnou první přehánky a postupně také bouřky, ojediněle i silné. Teploty zítra vystoupí i k 31 stupňům Celsia. Na horách čekejte teploty do 25 stupňů. Bouřky doprovodí přívalový déšť, slabší krupobytí a silný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na lounském exitu dálnice D7 číslo 45 stojí na sjezdu ve směru dolů odstavené nákladní auto má defekt na kole. Na silnici 261 u Libochovan narazilo ve směru od Litoměřic osobní auto do zdi podjezdu železniční tratě. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme tu čtvrtek 27. srpna a u nás na Českém rozhlase Sever je teď nejvyšší čas na dnešní pohodové odpoledne. Za chvíli se vydáme na zámek s neobvyklým názvem podle obce na Plzeňsku, kde ho najdete, Žinkovi. Slavným Severočechem je dnes kreslíř a architekt Andreas Altomonte a chvíli před 15. hodinou vás pozveme také do Lounského muzea na výstavu historických fotografií a opět přidáme písničky, které nestárnou. Bude to tentokrát Marcela Holanová nebo Václav Neckář, ale hodinu nám odstartuje Karel Gott. Hezké odpoledne.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem. Hlavu.

0: Marcela Holanová jí ráno za malou chvíli Ace of Base 11 minut po 14. hodině rozjelo se dnešní pohodové odpoledne. Zítra dopoledne nás čeká losování hlavních cen zámeckého léta, víkendových zámeckých pobytů. Poslední šanci na to dostat se do slosování budete mít zítra krátce před 10. hodinou. Každý den vám zámecké léto nabízí pozvánku na jedno ze šlechtických sídel. Dnes vás František Kinský doprovodí na zámek Žinkovi.
1: Zámecké léto.

0: architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji dnes známe.
1: Historii zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
0: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
2: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten jsem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové, ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko, a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
0: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
1: I přes smutný osud rodiny Škodových postavu, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
0: Zde obdivujeme sochu Žena torzo růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila, a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
1: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
0: My se nacházíme v takzvaném piano nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
1: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
0: Tam se vydáváme do šlechtických komnat.
3: Prosím, tudy.
0: Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století, a tento salonek ukazuje to nejlepší v českého sochařství vůbec.
1: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
0: Máme zde dochovanou kuchyni a opatro výše, kde z ní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
1: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
0: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky a dnes už je kaple v původní krásné nebo gotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či erb rodu Veselých.
4: Zámecké léto.
5: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, naschledanou, Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Mistr zkratky Petr Spálený, 14 hodin 23 minut, rozjelo se pohodové odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever. Historicky první chodník buduje stavební firma ve Vysoké Lípě u Jetřichovic v Českém Švýcarsku. Obec v letní sezóně hojně navštěvují turisté a musí chodit po frekventované silnici, která je zároveň značenou turistickou stezkou. První úsek chodníků by měl být hotový do konce září. Podrobnosti nám teď přináší naše reportérka Daniela Pilařová. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Turisté se v sezóně vydávají z Vysoké Lípy třeba na hrádek Schoenstein, pak taky po České silnici směrem do Národního parku České Švýcarsko, anebo na Dolský mlýn. Obcí taky projíždí hodně aut a autobusů, a právě protože je jedním z výchozích bodů pro návštěvníky celé té oblasti. Plány na výstavbu chodníků ve Vysoké Lípě jsou staré zhruba 6-7 let, pokračuje nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny.
2: Bylo to tam hrozně nebezpečný. Tak vznikla ta myšlenka. My jsme začali na tom pracovat s tím, že jsme tam vymysleli prostě ten chodník. Máme ho na dvě etapy, tady to je první etapa. A zároveň jsme vymysleli, že vlastně že ty autobusové zastávky jsme je vymístili mimo tu hlavní komunikaci a budou tam takzvané zálivy.
1: Autobusové zastávky neboli zálivy by pak podle starosty měly taky přispět k bezpečnosti provozu. Podle starosty už přináší stavba benefity v podobě zpomalení dopravy. Silnice vedle chodníků teď totiž působí opticky užší a auta v místě projíždí podle tamních lidí pomaleji.
0: Už zaznělo, že chodník ve Vysoké Lípě u Jetřichovic je historicky prvním chodníkem v této obci. Je to vůbec možné?
1: To je taková malá zajímavost. Zároveň se jedná o historicky druhý chodník v obcích, které pod Jetřichovice patří. Tady mluvíme o Vysoké Lípě, Všemilech a Rynarticích. Ten první chodník slouží obyvatelům a turistům v samotných Jetřichovicích od roku 2023. První polovina chodníku ve Vysoké Lípě o délce zhruba půl kilometru by měla být podle smlouvy hotová do konce září. Stát bude podle starosty Marka Kny kolem 10 milionů a město na jeho stavbu dostalo 5milionovou dotaci od Státního fondu životního prostředí. Starosta už ale upozornil, že má firma zpoždění a tak bude nejspíš platit penále. Já ještě dodám, že obec má už dokumentaci i stavební povolení na druhou etapu chodníku. Ta má být složitější i nákladnější. V říjnu jsou ale komunální volby a bude záležet na možném novém vedení obce Jetřichovice, jestli bude chtít ve stavbě chodníků na Vysoké Lípě pokračovat.
0: Zjistila kolegyně Daniela Pilařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever.

0: S Věrou Špinarovou jsme byli v Grand Hotelu u Tří strun. 3 minuty po 2:30 pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a vy jste před malou chvíli slyšeli vrtulník a váš úkol byl jeden jediný, zavolat rychle sem k nám do studia a jako první se to podařilo posluchačce Janě. Jano, já vás zdravím, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, já vás zdravím také, zdravím všechny posluchače.
0: Odkud k nám voláte?
1: Mám velkou radost.
0: Tak my gratulujeme. Zatím jste mezi finalisty, ještě ten váš úkol bude zítra odpoledne poslouchat naše vysílání, až uslyšíte vrtulník, tak se dostat mezi první 3. A odkud jste jenom, aby jsme věděli?
1: Jsem Buškovice.
0: Buškovice.
1: Podbořad.
0: Jaké jsou vaše letecké zážitky? Byly někde nějaké?
1: Lítala jsem do zahraničí, ale jinak, prosím vás, můj vnuk studuje leteckou školu a miluje letadla.
0: Takže takhle.
1: Bez toho trochu, jako, možná, že tam pojede i on se podívat, že on to miluje.
0: A kdo bude tak odvážný a vleze do toho vrtulníku?
1: No asi můj syn, který je tady z Anglie, takže bych mu to dala jako dárek, kdyby náhodou.
0: Tak to je zajímavý, určitě dobrodružný dárek. Tak jo, zítra poslouchejte odpoledne opět pozorně a dostaňte se nebo snažte se dostat mezi první 3, kteří se dovolají do studia. Já se s vámi rozloučím, hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Já vám taky a děkuji vám za všechno, mějte se hezky a zdravím posluchače.

0: něco s jedním pánem. Václav Neckář a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Za malou chvíli dvojice Slza, teď už skoro 14 hodin 41 minut a je připravený opět čas pro Milana Knotka, seriál Slavní Severočiši a dnes to bude architekt Andreas Altomonte.
1: Slavní Severočeši.
2: Když si otevřete knihu Osobnosti Postoloprcka od historika Bohumíra Rédla, jako první je zde uveden architekt Andreas Altomonte. Není divu, do severních Čech totiž přinesl vídeňský umělecký vkus. Neví se přesně, kde se v roce 1699 narodil. Byl synem známého malíře Martina Altomonteho. Ve Vídni působil jako císařský dvorní a divadelní kreslíř. Navrhoval divadelní dekorace, technické konstrukce i slavnostní stavby. Jeho kariéra ho potom přivedla také do Čech, kde pracoval především pro mocné šlechtické rody. V Postoloprtech na Lounsku navrhl pro Schwarzenbergy monumentální kostel na Nanebevzetí Panny Marie, vysvěcený roku 1753. Ještě pozoruhodnější, i když nedokončené, je jeho dílo u jezeří na Mostecku. Pro Lobkovice zde kolem roku 1753 navrhl pohřební kapli s centrální kruhovou dispozicí. Projekt se výrazně inspiroval antickou architekturou a římským panteonem. Nejvýznamnější stopu ale Altomonte zanechal v Českém Krumlově. Pro knížete Josefa Adama ze Schwarzenbergu navrhl zimní zámeckou jízdárnu a podílel se také na velkolepé proměně zámecké zahrady. Podle jeho návrhu zde po roce 1750 vznikla monumentální kaskádová fontána se sochami vodních božstev, včetně Neptuna. S Altomontem je spojována také přestavba rokokového letohrádku Bellarii. Andreas Altomonte zemřel v roce 1780 ve Vídni.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut už tady bude 15. hodina, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Vracíme se na sever Čech.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Lounské muzeum teď nabízí pohled do doby, kdy město i jeho okolí vypadalo úplně jinak než dnes. Výstava fotografií Karla Goziera zachycuje Lounsko na přelomu 19. a 20. století a ukazuje také tehdejší začátky turistiky. Výstavu si prohlédla a z Lounce nám hlásí naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Kdo vlastně Karel Gezler byl a proč jsou jeho fotky pro dnešek tak cenné?
2: Karel Gezler žil v letech 1865 až 1936 a většinu života spojil s Louny. Pracoval v bankovnictví, ale jeho velkou vášní se stala turistika a také fotografování. Patřil k lidem, kteří stáli u zrodu lounského odboru Klubu českých turistů a později se podílel také na značení turistických tras. Fotoaparát si bral na výlety a fotografoval krajinu, města i lidi, které potkával. A zanechal po sobě přes 1000 skleněných fotografických desek, ze kterých se v současnosti podařilo získat krásné fotografie. Zajímavé je, že už kolem roku 1909 experimentoval s barevnou fotografií. Jeho snímky tak dnes nejsou jenom uměleckým dílem, ale také dokumentem o životě na Lounsku před více než 100 lety.
0: Co na výstavě uvidíme?
2: Expozice nazvaná Ztracený svět na snímcích Karla Gezlera představuje 135 fotografií pořízených přibližně mezi lety 1890 až 1930. Rozdělená je do 5 částí, ty se věnují jak samotným Lounům, tak okolí Lounska, portrétům nebo turistice a cestování. Nechybějí kolorované snímky a fotografie krajiny, ulic, domů i lidí v dobovém oblečení. Výstava připomíná také počátky organizované turistiky a život místních turistických spolků. K vidění jsou i předměty spojené s tehdejší dobou a hlavně s fotografováním. Pro zájemce muzeum připravilo pátrací hru zasazenou do Loun v období secese a zároveň v Lounském muzeu je také možné zakoupit knihu o Karlu Gozlerovi, ve které jsou i jiné fotografie než na výstavě.
0: Mm-hmm. Dokdy výstava potrvá?
2: Výstavu najdete v oblastním muzeu v Lounech v ulici Pivovarská a předpokládaný konec výstavy je 31.12. letošního roku.
0: Pozvala nás naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: 21. ročník festivalu Obnažení začíná dnes v Chomutově, potrvá do neděle. České dráhy obmění v Libereckém kraji několik zastaralých vlaků. Vstoupají počty studentů středních škol, do večera převážně polojasno až skoro jasno, k večeru více vysoké oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Festival s názvem Obnažení začíná dnes v Chomutově. Konat se bude na několika místech v centru města až do neděle 30. srpna. Na návštěvníky čekají divadelní představení, také koncerty, výstavy anebo filmy. Senioři nad 65 let a návštěvníci do 15 let mají na veškerý program vstup zdarma.
3: Výstavy, představení i koncerty se budou podle pořádajícího spolku Obnažení zabývat mezigenerační tématikou. Program zahrnuje současný tanec a divadlo, hudbu, film, výtvarné umění i veřejné diskuze. Rozdílné generace se kromě publika potkají i přímo na jevišti při společné tvorbě. Z Chomutova Jan Beneš, Český rozhlas.
1: 500 milionů korun vydají České dráhy na modernizaci vlaků pro jizersko-horskou železnici. Ta zahrnuje tratě z Liberce do Frýlanského výběžku a na Jablonecko až do Harachova a nově také Stanvaldu do Železného Brodu. Starší jednotky Regionova bez klimatizace nahradí od prosince motorové vozy Regio Spider v červeno-bílém provedení. Podle náměstka generálního ředitele Českých drah Jiřího Ješety jsou vozy výkonnější a nabízí více prostoru pro přepravu kol, kočárků a nebo v zimě lyží.
4: Jsme odkoupili z Německa, jsou asi 25 let starý, na druhou stranu životnost vlaku je běžně 40 až 50 let, takže bych se z toho jako neděsil. Jsou modernizovaný, dovybavili jsme je na standard Libereckého kraje, to znamená mají Wi-Fi, klimatizaci, zásuvky, informační systém, speciální polepy. Smlouva je tady na 7 let, potom možná budou jezdit v jiném kraji nebo tady, záleží zase na kraji, jak si to bude přát.
1: A další informace přidáme v našem pokračujícím odpoledním vysílání. Počet středoškoláků v Česku roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se už chystají teď vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základní škol už začalo žáků ubývat. Statistikové proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou v budoucnu klesat. České ministerstvo zahraničí si předvolalo iránského velvyslance kvůli výhrůžkám rádiu Farda, informoval o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě. Schůzka se podle něho uskuteční v nejbližším možném termínu. Rádio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa sídlící v Praze. Česká diplomacie tak reagovala na dřívější informaci, že iránské ozbrojené síly zařadili rádio Farda na seznam svých vojenských cílů. Obvinují ho ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno až oblačno, místy i s čerstvým větrem. Teploty klesnou na 19 nebo 16 stupňů na horách a v místech se slabším větrem i ke 13 stupňům Celsia. Zítra, tedy v pátek, čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Odpoledne se už místy vyskytnou přehánky anebo první bouřky, ojediněle silné. Teploty zítra čekáme i do 31 stupňů, na horách do 25 stupňů Celsia. Bouřky doprovodí přívalový déšť, také i slabší krupobytí a silný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Silnici 1/27 se mezi Čepirohy a Havraní na Mostecku v silném provozu srazila dodávka a dvě osobní auta. Pozor také na silnici 261 u Libochován ve směru od Litoměřic. Policie řeší nehodu osobního auta, které narazilo do zdi podjezdu železniční tratě. Tam čekejte problémy s průjezdem ještě asi půl hodiny. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne, s vámi je stále Český rozhlas Sever a jak kolega František Janačík ve zprávách už před malou chvílí prozradil, na Jizersko-horské železnici začnou od prosince jezdit nové červeno-bílé vlaky. Více řekneme už za pár minut v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Se podíváme do obce v Krušných horách, Kovářská, na Chomutovsku, kde se udála jedna z největších leteckých bitev na našem území. A pozveme vás také na dvoudenní festival, který bude probíhat zítra a pozítří, Švestka Fest, a prozradíme, na které hvězdy se tam letos můžete těšit. A my přidáme písničky, které nestárnou, budou od Aby nebo později Jana Nedvěda. Teď už ale kapela Opět a Radeček.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Skupina ABBA a jejich velký hit s názvem Waterloo v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, teď už 3 hodiny a 11 minut k tomu. Přes 1,5 milionu kilometrů najezdí ročně vlaky na takzvané Jizersko-horské železnici, tedy po tratích mezi Libercem a Frýdlantským výběžkem a na Jablonecku. Dosud tam dopravu zajišťuje 21 vozů typu Regionova. Ty teď posílí 9 vylepšených souprav Regio Spider s automatickým spřáhlem. Díky pohonu všech kol bude jejich jízda klidnější než u dosavadních vozů.
1: Zhruba 282 vlaků denně vyjíždí na Jizersko-horské železnici.
2: Zdůvodňuje potřebu nových vlaků náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
1: Trasa z Liberce směr Frýdlant je jedna z nejvytíženějších v Libereckém kraji. Jsou to až 3000 cestujících za den, směrem na Smržovku 2000 cestujících a my doufáme, že i díky modernizaci vlaku poroste poptávka ještě víc.
2: Za pořízení vozů Regio Spider zaplatí České dráhy 500 000 000 korun, včetně jejich úpravy. Vozy totiž nejsou nové, donedávna jezdili v Německu, říká náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
3: Jsou asi 25 let starý, na druhou stranu životnost vlaku je běžně 40 až 50 let, takže bych se z toho jako neděsil. Dovybavili jsme je na standard Libereckého kraje, mají Wi-Fi, klimatizaci, zásuvky, informační systém, speciální polepy.
4: Vozidla jsou vybavena novými automaty.
2: Vyzdvihuje novinku, o to pospíšil jednatel krajské společnosti Korit.
4: V těch automatech bude možné platit také bankovkami a platební kartou, což je rozšíření oproti stávajícímu stavu, kde jde platit pouze dopravní kartou a mincemi.
2: Na Frýdlantsku tak přestanou jezdit původní vozy Regionova, to vítá na

0: pak by museli celou cestu stát, takže to je otázka, která už se řeší.
1: Pro obsluhu vlaku je naopak přínosem, že soupravy mají automatické spřehlo, říká dopravní specialista Pavel Blažek.
2: Ty vlaky se každou hodinu spojují a rozpojují v Raspenavě a s těmi automatickými spřáhly by to mělo být rychlejší a strojvedoucí nebudou muset lézt mezi ty vozy a spojovat je a rozpojovat je ručně.
1: Poprvé se cestující s novými Regio Spidery svezou v polovině prosince. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
4: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou ne-

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: právě začínáme Michal David hit, který se objevil také ve filmu Disco příběh s pořadovým číslem 2. 15 hodin a 20 minut a je čas na další díl našeho seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. A dnes se s Alenou Škraňkovou vydáme do Krušných hor do obce Kovářská.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Název obce Kovářská na Chomutovsku si možná pamatujete i z hodin dějepisu, protože před koncem druhé světové války, přesně 11. září 1944, se nad Kovářskou odehrála jedna z největších leteckých bitev nad územím Československa. Při bitvě stíhačů Luftwaffe a bombardérů 8. letecké armády Spojených států amerických bylo sestřeleno asi 50 strojů. Připomíná to i Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím, které každoročně pořádá setkání leteckých veteránů. První zmínky o Kovářské se objevují ve druhé polovině 16. století. Založení obce souviselo s těžbou a zpracováním železné rudy. To bylo až do 19. století výhradním strojem obživy zdejších lidí. Později v místě vznikaly potravinářské a textilní podniky, ale většina z nich po druhé světové válce zanikla. V obci najdete zajímavý barokní kostel svatého Michaela, postavený v letech 1709 až 10, s krásným zdobeným kazetovým stropem. Před kostelem pak stojí barokní mariánský sloup z roku 1706. V roce 1994 u příležitosti 50. výročí letecké bitvy z 11. září byl v Kovářské před základní školou odhalen pomník. Stalo se tak přesně ve 12 hodin a 21 minut. Na tomto čase se totiž zastavily hodinky jednoho z letců, které se v roce 1982 našly ve větrací šachtě školy.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Petr Naď v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever a písnička jako stvořená pro prázdninovou pohodu s nohami na stole. A jednu pohodovou akci tady teď na víkend mám pro vás připraveno. Už zítra začíná v Třebívlicích Švestka Fest. Dvoudenní festival nabídne hudbu, tanec a zábavu a jeho program je spojený také se Švestkovou dráhou. Více nám teď řekne Matěj Halaš, který je přímo u příprav festivalu. Vítám ho ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
0: Třeba o vaší akci slyší někdo úplně poprvé. Proč Švestka Fest?
1: Jak jste správně řekl, Švestka Fest je hudební festival Švestkové dráhy, což je lokální vlaková trať, která vede z Litoměřic přes Lovosice do Mostu. A právě Švestka Fest je pořádaný jako poděkování lidem, kteří vlastně pravidelně využívají tuto vlakovou trať, a proto je to hudební festival Švestkové dráhy Švestka Fest.
0: Festival je se Švestkovou dráhou spojený, tedy ne názvem. Jak se tedy na Švestka Fest nejlépe dostat a budou kvůli festivalu posílené vlakové spoje?
1: Těch možností, jak se sem dostat, je více, jde to určitě i autem nebo na kole, ale samozřejmě my budeme velmi rádi, pokud návštěvníci využijí právě vlak a Švestkovou dráhu. Je tam taková výhoda, že když někdo přijede vlakem, může si ještě v předprodeji koupit vlastně levnější vstupenku na Švestka Fest.
0: Mm-hmm. No, na co se letos můžou návštěvníci těšit, co byste vybral z pátečního a sobotního programu?
1: Těch možností je docela hodně. Ten páteční program bude tedy jen na jedné hlavní stage a tam mohou návštěvníci si poslechnout například Queenie anebo Kristiána Šepka s jeho projektem Můj vzor Božský Karel, a v sobotu pak se ten program rozšíří na dvě stage hudební a tam bych například zmínil našeho hosta ze Slovenska Richarda Millera nebo našeho dalšího zahraničního hosta, a to je kapela Bonnie M s Maisie Williams, a jako vrchol budou potom Rybičky 48.
0: Takže opravdu velké hvězdy. Tak Švestka Fest začíná tedy, připomenu, už zítra v Třebívlicích. Děkujeme Matěji Halašovi za informace. No, samozřejmě přejeme, ať se festival vydaří. Počasí zatím vypadá dobře a aby zase jsme se těšili třeba na slyšenou příští rok. Na slyšenou.
1: Moc díky, na slyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do

0: to.
1: Jan Nedvěd dospíval a za malou chvíli ho vystřídá Freddie Mercury. 15:38. Posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Rodinné tradice, to je téma, které jste dnes dopoledne probírali s kolegyní Renátou Filipy. Jaké profese, řemeslo nebo koníček se dědí ve vaší rodině, zavolala i posluchačka Marie z Kamenického Šenova.
2: Můj dědeček byl u policie, můj tatínek byl u policie a já mám teda dva syny a ten jeden, přestože je hodně výtvarně nadaný, maturoval v oboru sklářství, tak po dvou letech práce přišel a říkal,
3: já půjdu k policii.
2: Já jdu k policii.
3: Ano.
2: A my jsme o tom nikdy o tom nemluvil, že by chtěl být policajt, jako někteří kluci chtějí, že jo, když jsou malí a hrajou si na vojáčky, on nikdy, tak už je 32 let u policie. A má dceru Elišku, která bude příští rok maturovat, ale má úplně jiný obor, má obor fotografování. A teď jsme s ní byli letos na dovolené a říkám, Eli, a co bude dál? A ona říká, babi, já půjdu asi k policii.
3: Takže u vás je to doopravdy z generace na generaci.
2: To je policajská rodina.
1: Zítra po 9:00 si s vámi Renáta Filipy bude povídat o marmeládách a zavařování. Co už jste letos zavařili, rozvařili do marmelád, usušili a podobně. Co všechno se podle vás dá takto zpracovat a uchovat na zimu? Jaké letošní horko a sucho poznamenalo třeba vaší úrodu? Volejte po 9:00 zítra přímo do vysílání na naší známou linku 475 212 212. Po případě pište na Facebook Českého rozhlasu Sever a také na adresu damerec@rozhlas.cz.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel a právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: se stát.
1: Skladba Jednou z alba Jednou tě potkám Vladimíra Mišíka, které vydal v roce 2019 teď v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. Vlastní podcastové studio má jen málo měst. Patří mezi ně už zhruba 2 roky i Ralsko. Server Novinky.cz přišel s odhalením, že ho starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO vybudoval bez souhlasu zastupitelstva nebo rady a že ho jeden z obyvatel města, podcaster Lukáš Folprecht, využívá zdarma. To prý ale může každý obyvatel.
2: Stalo to teda zhruba 400 tisíc korun, to studio, a v podstatě se tam natáčelo 10x, 15x.
3: No tak já si myslím, že by se to asi nemělo dělat, ne? Že jsou jiný věci, které se tady potřebují udělat, a ne, aby měl něco pro sebe.
2: Říká paní Aneta, kterou jsem potkal na autobuse zastávce.
3: Na Ploužnici tam je plno harantů. Tam se nic nedělá, dělá se jenom v kuřivodech. A ještě pan starosta si něco udělá pro sebe. Co z toho my budeme mít obyčejní lidi? Nic. Je to z našich peněz.
2: Někteří obyvatelé Ralska jsou vůči této investici smířlivější.
4: V podstatě mi to je asi jedno, protože můj život to neovlivňuje, takže co na to říct?
2: Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: No tak se mi pojďte teda pochlubit, tohle je ono tedy.
5: Tak to je.
2: Aha, no tak to je pěkná klubovnička. Je. Jsme lehce pokáceli to studio, ale vypadá to, že to přežilo bez úhony. Takže je to teda místnost, která je nějakým způsobem akusticky vyřešená, obložená.
5: Ano.
2: Jsou tady teda nějaké pohovky a to. Tady natáčíte ty podcasty teda.
5: Tady natáčí pan Folprecht podcast, ano.
1: Říká starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO.
5: Já jsem tam byl jednou nebo dvakrát a v podstatě nikdy jsme to neřešili, téma politiku. Řešili jsme hlavně především jakoby věci, co se děli v rámci města.
2: Je tady se na vás nějaká kritika toho financování tohohle projektu, řekněme, nebo téhleté úpravy?
5: Já to vnímám jako jedno velké nedorozumění, protože jsem se pohyboval v rámci interní směrnice o zadávání veřejných zakázek kategorie 1, která mi umožňuje objednat věci, které jsou v rozpočtu v rámci své působnosti a pohybuji se tam v částkách, kde můžu.
2: Tohle zařízení, řekněme, slouží jenom jako městu, nebo k čemu to tady vlastně slouží?
5: Tohle zařízení vlastně bylo vybudované proto, abychom zvětšili vlastně kulturní možnosti města Ralsko, ať už pro naše potřeby nebo pro potřeby obyvatel. Samozřejmě, když se sem kdokoliv bude chtít přihlásit, může se tady přijít natočit z místních obyvatel.
1: Dodává starosta s tím, že město připravuje možnost pronajmout si studio i pro lidi mimo Ralsko, ale už za úplatu. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, písnička skupiny Black Sabbath, text Jarka Nohavici, 15 hodin 55 minut, pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever jde pomalu do finále, nás čekají za malou chvíli další zprávy, no a také tady bude pravidelný pořad Humoriáda a dnes se v našem vysílání můžete těšit na herečku Libuši Švormovou a já se budu zase pro změnu těšit po 17. hodině u pořadu Den v kraji naslyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústeckém kraji zítra hrozí i silné bouřky, varují před nimi meteorologové. Mezi Jabloncem nad Nisou a Smržovkou zůstává po nehodě uzavřená železniční trať. Policie stále v jezeře Most hledá mladíka, muž je nezvěstný od bouřky ze 4. srpna. Do večera převážně polojasno až skoro jasno, k večeru více vysoké oblačnosti. Teploty stále i do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemný poslech i odpoledne. Meteorologové vydali pro celý Ústecký kraj výstrahu před silnými bouřkami. Ze západu bude územím postupovat studená fronta. V západní části regionu začne výstraha platit zítra ve 14 hodin, ve zbytku kraje v 18 hodin. Platná bude do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky mohou doprovázet nárazy větru, menší kroupy a přívalový déšť. Více řekla Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Doporučujeme dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně tedy větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat vývoj a postup bouřek na výstupu z meteorologických radarů.
0: Při dnešní srážce vlaku a osobního auta v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy těžká poranění. Jak uvedl mluvčí zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji Michal Georgiev, obě zdravotníci z místa nehody transportovali na traumacentrum Liberecké nemocnice, jednu letecky a druhou sanitkou. Nehoda se stala po 13. hodině na přejezdu v ulici Revoluční. Úsek trati mezi Jabloncem a Smržovkou je stále uzavřený. Správa železnic posunula předběžný čas znovu otevření trati na 17. hodinu. Policie pokračuje v pátrání po mladém muži, který mohl utonout v jezeře Most při bouřce na počátku srpna. Jak dnes policisté informovali na webových stránkách, v pátrání využijí psy, kteří jsou cvičení na vyhledávání lidských ostatků pod vodní hladinou. Policisté doposud 311 hektarů podvodní plochy prohledali přibližně 70 hektarů. 19-letého mladíka chtějí hledat také dobrovolníci. Jeden z potápěčů Petr Macinský na Facebooku založil událost k zahájení dobrovolnické pátrací akce. Ta má začít od ranních hodin v neděli 30. srpna. Policie zahájila pátrání už 4. srpna, kdy se přes region přehnala silná bouřka.
1: Sport.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Poznani těsně postoupil do finále na kilometrové trati. Úřadující mistr světa i olympijský vítěz prošel do bojů o medaile s náskokem pouhých 26 sekundy na nepostupová místa. Do finále ASE neprobojoval mužský ani ženský čtyřkajak. V semifinále neuspěla ani deblkánoje Řáhová Šímová.
1: Počasí.
0: V noci většinou polojasno až oblačno, místy s čerstvějším větrem, teploty klesnou na 19 nebo 16 stupňů. Na horách a v místech s větrem i ke 13 stupňům Celsia. Zítra tedy v pátek ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Už odpoledne se místky vyskytnou přehánky, později pak bouřky, ojediněle i silné. Teploty zítra ale vystoupí i k 31 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: A dálnici D8 stojí při průjezdu pod přemostěním exitu 35 Doksany ve směru na Prahu odstavené nákladní auto s poruchou. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jsme rádi, že jste tady, připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
4: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
3: Zůstaňte i vy s námi.
1: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host, to je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to bude?
1: Já vyberu jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Věra za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolám trošku, tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyrazil.
4: Hrůza! A kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Ah, dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, viďte.
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího. Třeba tahle žába? Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru. Toho okamžitě beru. Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek.
6: Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří. Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje. Koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek.
2: Ach, to je mrzuté. Proba, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trik, jo?
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
7: V poledne, pane.
8: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
7: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
8: Děkuji.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 237. A já nevím, ale ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
7: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
8: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy natočil. Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to tak
1: natočili. Jo, myslím, že jsem to i viděla. No.
0: Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autičko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no, abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No
1: takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No
1: já...
0: tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky
1: to
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl, a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli jste ho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ním jeli nejdál, s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si

0: 5. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let Pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou. I s Naďou Konvalinkovou můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let Pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Brouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině.

0: hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Zámecké léto jde do finále. Už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty. Taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským. A poslední šance se ještě zařadit do toho slosování. To jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým. Který pán to u vás vyhraje? Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné, zhané, pod mým mladým, Tarekovice.
3: Dobře.
4: Tak, a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro něj.
5: Děkuju za
3: Mějte
5: Angelik.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, Karel z Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: No. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si přál Kopeckého.
3: Dobře, varianta B, děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon, dobrý den.
7: Dobrý den, tady měla ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jsem říkal, o těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. A my řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra Rychlýho, už máme a poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa země vás, Patriku, zdraví a jí paní Švarmovou.
5: Dobrý den.
8: Ale anekdot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
0: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví ji vedle sedící mladík.
9: Slečno?
10: Ano?
9: Promiňte, že vás obtěžuje, ale mohl bych vám něco říct?
10: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
9: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
10: no,
9: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
10: Tak to si raději nepřejte.
9: Proč?
10: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
0: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
11: Slečno, mohu vám něco říct?
10: No prosím.
11: Vy jste jako z pohádky.
10: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: A vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: Vymýšlíš.
11: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
10: A?
11: Váš nos.
10: A?
11: Vaše zuby.
10: A?
11: No prostě celá Baba Jaga.
0: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
12: Jean? Ano, lorde? Co to bylo za hluk? A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
11: Splnil jsem váš příkaz, pane.
12: Ach, Jean, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne
5: zaříznout služku.
13: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
10: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
5: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
10: Do houbové omáčky?
5: Ano, tam bude velmi dobrá.
10: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
5: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
14: Žena volá muži do práce.
15: Ano?
16: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
15: No, ahoj, co chceš?
16: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
15: No, ty jsi se zblázila, ne? Je to, no prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
16: Ne, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožich, rozumíš?
15: Prosím tě, Květu, no. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
16: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
13: Manželé vychází po nedělní mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
10: Teda, Pepo,
13: jak si mohl ty, takový věřící v kostele, tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
17: Víš, Maruško, před lety jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
10: No, ti to je hezké.
17: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky, k tomu statku, a tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
10: No a?
17: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
13: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
18: Člověče, když se opilej, vracím domů. Žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
19: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu, opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
13: Po čase se oba sejdou.
19: Tak co, vole, jak zdopad?
20: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
19: Jak to?
20: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
21: Ukončete prosím
20: na výstup
21: a nástup, dveře se
20: zavírají. A celý barák mi
22: uje. Humoriáda.
3: Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu.
23: No,
3: jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pesnic tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
23: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
23: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře.
22: Humoriáda.
3: Libuško, co ty a léto, jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
23: ale,
3: prožili?
23: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat to, jo, ale jinak žádný sporty, jak říkal Churchill, to jsem říkal, ano. No sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku, hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá ji dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování. Že osvěla se skonus.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: No to jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu. Divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Ukáž?
6: No jo, podívej si. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý.
6: Víš, taky jsem pořád v těno, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád musím si to.
4: Hele, Borku.
6: Co?
4: Dítě.
6: Jo.
4: Čím to je?
6: Je, to je moje dcera.
4: Ty jsi ženatý?
6: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše. To je tvoje
4: píše. Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně
6: dědeček. Já jsem dědeček. Pojď sem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se pojď?
4: Je. Ono se tomu plejce cůlat, ale jako krásně řekla to č a d, to je talent.
6: No jo,
4: po dědečkovi. No ale jak se to dělá?
6: Počkej,
4: dědeček sám. Sundáme hezky. Kalhotinky?
6: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček se dá kalhotinky. Dědeček, pojď sem, Borku. No, to je nějaký Renault. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
6: Kluk? No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden v jeslích, jenom o nedělích to bývá doma, já bývám o nedělích na průzkumu. No.
4: A Borku, to máš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou. Jak to, že ji neznám?
6: Promiň, ale když jsem vás měl seznámit.
1: Tahle scénka z kabaretu U dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borlíčkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?
2: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování. Mm-hmm. Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libíčkem.
2: Prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 01 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlo karikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod širým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Eliou Prachařem, a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujeme za Ačko a můžem něco paní Švormovi povedať?
5: No, prosím.
4: Tak, paní Švormová, vy jste nahrala pieseň Lilie s Romanom Holím.
5: S Romanom Holím, no.
4: Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže tak. Nech sa darí, buďte v pohode.
5: To vám moc děkuju a jste taky hodnej, že takú krásnu věc jste poslouchal. Děkuju.
4: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
5: Vy taky.
3: I vy, děkujeme moc za zavolání i hlasování a přidáváme dalšího. Dobrý den.
6: No ja vás teda zdravím konečne. Tady je Milan z Mladý Boleslavy, kuchař.
3: Ano, a pro co zdravím, hlasujete, Milane?
6: Zdravím paní Švormovou.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych jí poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
5: A děkuji.
6: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacký, pana Šlejhara, pana Ševčíka.
3: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko? Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme, kdo tam je.
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
3: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
8: Dopodne, dáma pane.
3: Ano.
8: Eva z Petra Zeloty. A přál bych si pana Libíčka.
3: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
9: Uzná je lékařka, znáš to. Přes den ve středisku, potom má taky funkce, schůze, porady,
10: no, ale dnes
9: noční
10: neděle.
9: Služby. No, to má noční službu.
10: Aha.
9: Nebej toho, že se to školně narodilo už za studentských dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Viděl jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
10: Tolikrát?
9: No.
10: A o čem si spolu porovat povídat?
9: No, už ne. Povídáme, teď ani nevím, jak se jmenuje můj syn. Ale já bych měl zatelefonovat.
10: Počkej, ne? Nemáš její fotku?
9: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
10: To možná, že neviděl.
9: No, pojď. No prosím.
2: Kaže, Rosemary se vdává. Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já od někud znám.
9: Co?
2: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím, odkud vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská,
9: ne, schody.
2: Myslel jsem si, že to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanatuju musky, to nejsou lidi, ty Borku. A jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
9: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka. Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdyby ses byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
2: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku řekl Zítu?
9: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
2: To je taky pravda, ano.
9: No a snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole, ne?
2: Lístek na stole, to si nemohu říct, víš, jak jsou ženský na tohleto háklivý?
9: Osobně. Ty to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl, ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma. Hmm. Taky to máš nad hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. A pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci, no.
2: To vím, ty Borku. Ale upřímně, mezi náma. Co je s mámou, není nemocná?
9: Co, ona je nemocná?
2: Tam se tě, jestli není nemocná.
9: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
2: Aha.
9: Já jsem jí naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
2: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky. Děkuju ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
9: Co, 10?
2: Ano.
9: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
2: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano? Tak, chlapečku, za rok se vrátím se za...
9: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš jí přece taky ode mě snad pozdravuj.
2: A kdybys to tak, maminku, tak jí za mě dej pusu. Pak, chlapečku, pusu.
9: Pak, chlapečku. No, vidíš, no, a ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v ledničce, tak pa. No, pa.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10, nebo byly jiné časy?
5: Bývalo to o 10 hodin, no. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o půl hodin. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
3: Mimochodem, vzpomínky na Merčku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná
5: já
3: chybí Merčka.
5: Přestože ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu, jezdili jsme i tehdy, když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo České armády tehdy,
3: ano.
5: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně. Soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
3: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá. Čistina je bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně. Kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vám Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě, a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je proti. Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Všem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce, ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomilé malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam ji podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady.
0: Humoriáda.
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
3: Paráda to byla. Libíček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás ano. Se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Ústeckém kraji se bude o hlasy v komunálních volbách ucházet téměř 13,5 tisíce lidí. Kvůli problémům na trati Hrádek na Nisou Žitava posílí Liberecký kraj autobusovou dopravu. Jednací řád sněmovny se změní, prezident Pavel podepsal novelu zákona. Do večera bude převážně polojasno až skoro jasno, k večeru více vysoké oblačnosti, teploty stále i do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Do letošních komunálních voleb v Ústeckém kraji kandiduje 13 485 lidí, je to o více než o 400 méně než před 4 lety. Podle dnes veřejněných údajů Českého statistického úřadu překračuje průměrný věk kandidátů hranici 49 let. Vzrostl podíl žen na téměř 39%. Přibylo také nejmladších kandidátů, lidí do 19 let je na kandidátkách 109. Před 4 lety jich bylo do 97. Naopak ve věku nad 70 let je 1000 kandidátů. Koalic, sdružení a stran, ze kterých budou lidé v Ústeckém kraji v říjnu vybírat, je přes 100. Od 1. září posílí Liberecký kraj veřejnou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem. Opatření souvisí s problémy na železniční trati mezi Hrádkem a Německou Žitavou. Vlak tam jede necelé 4 kilometry přes polské údemí. Území, kde ale opakovaně dochází v okolí Porajova k poškozování zabezpečovacích kabelů. Jen během prázdnin eviduje dopravce 6 takových případů. Výměna kabelů přitom trvá polskému správci kolejí vždy několik dnů. Vlaky tak musí v daném úseku jezdit krokem, více řekl hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Díky tomu vzniká zpoždění v řádu desítek minut, které bylo navíc nepředvídatelné, takže od 1. září by měly být ranní spoje z Hrádku do Liberce posíleného autobus, aby děti nejezdily pozdě do škol, a bude se hledat nějaká úprava jízdního řádu, který tu dopravu bude stabilizovat, možná i za cenu toho, že mezi Hrádkem a Žitavou budou jezdit nějaké náhradní autobusy.
1: Obstruovat ve sněmovně bude složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Na svém webu o tom informoval Hrad. Nově tak třeba bude možné o víc omezit řečnickou dobu při navrhování úprav programu schůzí. Sněmovna taky získá širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Zpřísnění se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Novelu předložili zástupci vládní koalice společně s opoziční ODS. Hlasovala pro ní i většina poslanců z hnutí Starostové a nezávislí a menšina Pirátů. Proti byla část lidovců a celá TOP 09. Bosensko-srbský válečný zločinec Radko Mladiš zemřel ve vězení v nizozemském Hágu, informovala o tom televize Euronews s odkazem na Mladičovu rodinu. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny. Těch se měl dopustit i u Srebrenice nebo Sarajeva během války v Bosně v 90. letech minulého století. Mladiš zemřel ve věku 84 let.
2: Počasí.
1: V noci většinou polojasno až oblačno, místy s čerstvým větrem, teploty klesnou na 19 nebo 16 stupňů. Na horách a v místech, kde bude větrno, i na 13 stupňů Celsia. Zítra, tedy v pátek ráno a dopoledne, čekejte polojasno až oblačno. Odpoledne už se místy vyskytnou přehánky, později pak bouřky, ojediněle i silné. Teploty zítra vystoupí i k 31 stupňům Celsia. Bouřky může doprovázet přívalový déšť, slabší krupobytí a také silný nárazový vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 268 u Mimoně na Českolipsku zasahují záchranáři u nehody motorkáře. V Teplické ulici Lipová se na okraji parku srazila 2 osobní auta a pozor, na okraji Vilémova na silnici do Dolní Poustevny se srazila 2 osobní auta. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Přehled toho, o čem jsme vás během dne informovali, chystáme pro vás na Českém rozhlase Sever právě v této hodině. Začíná Den v kraji.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Aktuální informace ze sever Čech si pro nás připravil František Janačík.
2: Turisté a obyvatelé Vysoké Lípy, která spadá pod Jitřichovice na Děčínsku, se dočkají chodníku kolem hlavní silnice. Začala stavba prvního úseku za 8 milionů korun, dlouhého bezmála půl kilometru. Jitřichovice na stavbu dostali dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Změny popisuje nezávislý starosta Marek Kny.
3: První etapa ta začíná u hotelu Lípa, včetně dvou zastávek, tam budou ostrovy a bude končit zhruba půlce kopce, tam bude veřejné osvětlení, tam bude nový.
2: Podrobnosti uslyšíte už v této hodině za malou chvíli. Centrum Chomutova ode dneška na několika místech hostí festival s názvem Obnažení. Na návštěvníky čekají až do neděle divadelní představení, koncerty, výstavy anebo filmy. Senioři nad 65 let a návštěvníci do 15 let mají na veškerý program vstup zdarma a rozdílné generace se kromě publika potkají i přímo na jevišti při společné tvorbě. Radní města Ústí nad Labem plánují pro divadlo města víceleté financování. Schválili plán na roky 2027 až 2030, který budou v pondělí projednávat zastupitelé. Jak řekla Českému rozhlasu nezávislá náměstkyně primátora Věra Nechybová, divadlo by v příštím roce mělo dostat 88 milionů korun a dodala, že několikaletá finanční jistota by mohla divadlu přinést stabilitu.
4: Jde nám o stabilitu divadla. Divadlo dělá maximum pro to, aby bylo zajímavé pro diváka, aby rozšířilo svůj repertoár.
2: Už 26. ročník literárně hudebního festivalu Zarafest startuje za necelé dvě hodiny v Děčíně. Třídenní program nabídne autorské čtení, živou hudbu, výstavy, workshopy a divadelní představení. Zarafest letos poprvé v neděli navazuje na další program pod záštitou spřáteleného spolku v blízké Saské Pěrně. Ceny pohonných hmot jsou v Ústeckém kraji v porovnání s minulým týdnem opět vyšší. Litr benzínu Natural 95 stojí podle společnosti CCS aktuálně v průměru 1,40 korun a 7,70 haléřů, to je více než o padesátník. Ještě více ale podražila nafta, cena narostla o 2,80 haléřů na 45 korun 60. Od konce státní regulace 19. července je tak průměrná cena nafty v kraji vyšší o téměř 6 korun za 1 litr.
1: Souhrn regionálních informací pro nás měl František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin 13 minut rozjel se dnešní čtvrteční den v kraji na Českém rozhlase Sever. Historicky první chodník buduje stavební firma ve Vysoké Lípě u Jitřichovic v Českém Švýcarsku. Obec v letní sezóně hojně navštěvují turisté a musí chodit po frekventované silnici, která je zároveň značenou turistickou stezkou. První úsek chodníku by měl být hotový do konce září. Podrobnosti přidá reportérka Daniela Pilařová.
1: Turisté se v sezóně vydávají z Vysoké Lípy třeba na hrádek Schauenstein, pak taky po české silnici směrem do Národního parku České Švýcarsko anebo na Dolský mlýn. Obcí taky projíždí hodně aut a autobusů a právě protože je jedním z výchozích bodů pro návštěvníky celé té oblasti. Plány na výstavbu chodníků ve Vysoké Lípě jsou staré zhruba 6-7 let, pokračuje nezávislý starosta Jitřichovic Marek Kny.
2: Bylo to tam hrozně nebezpečný. Tak vznikla ta myšlenka. My jsme začali na tom pracovat s tím, že jsme tam vymysleli prostě ten chodník. Máme ho na dvě etapy. Tady to je první etapa a zároveň

0: Tady mluvíme o Vysoké Lípě, Všemilech a Rynarticích. Ten první chodník slouží obyvatelům a turistům v samotných Jetřichovicích od roku 2023. První polovina chodníku ve Vysoké Lípě o délce zhruba půl kilometru by měla být podle smlouvy hotová do konce září. Stát bude podle starosty Marka Kny kolem 10 milionů a město na jeho stavbu dostalo 5milionovou dotaci od Státního fondu životního prostředí. Starosta už ale upozornil, že má firma zpoždění a tak bude nejspíš platit penále. Já ještě dodám, že obec má už dokumentaci i stavební povolení na druhou etapu chodníku. Ta má být složitější i nákladnější. V říjnu jsou ale komunální volby a bude záležet na možném novém vedení obce Jetřichovice, jestli bude chtít ve stavbě chodníků na Vysoké Lípě pokračovat.
1: Zjistila reportérka Daniela Pilařová.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.

0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková, za chvíli Dalibor Janda, posloucháte Český rozhlas a Severa, pokračuje dnešní Den v kraji. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A opět jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem Kočkově a na telefonní lince vítám meteorologku Kláru Bubnovou. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: A hezké, je slunečné, jak to vypadá s teplotami a s počasím právě v tuhle chvíli?
2: Tak, teploty se teď pohybují mezi 26 a 28 stupně, na horách je to okolo 22 a na obloze máme polojasno nebo oblačno, většinou se jedná o vysokou oblačnost.
0: Takže se nám vrátily příjemné letní teploty, co se bude dít ještě později večera v noci?
2: Tak na obloze se nic moc měnit v noci nebude, teploty čekáme mezi 19 a 16 a na horách mezi 17 a 14, takže máme před sebou poměrně teplou noc.
0: No a jak bude vypadat zítřek, tedy poslední pracovní den, pátek?
2: Tak zítra nás bude přicházet studená fronta, ještě ráno a dopoledne tedy čekáme spíše polojasno nebo oblačno. Zatahovat se začne až během odpoledne, no a srážky potom dorazí někdy během pozdějšího odpoledne k večeru, kdy se vyskytnou tedy přeháníky nebo bouřky. Ty bouřky mohou být výjimečně i silné, mohou být tedy doprovázeny nárazy větru kolem 70 km v hodině, případně přívalovými srážkami kolem 30 mm. No a ty srážky potom budou v noci na sobotu přecházet do deště. No a zítra máme před sebou vůbec nejteplejší den tohoto týdne. Maxima čekáme mezi 28 a 31 stupni, na horách potom mezi 22 a 25.
0: Já moc děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: 6. přesně 1 minuta k tomu posloucháte Český rozhlas Sever a Den v kraji. V Chomutově dnes začal mezigenerační festival s názvem Obnažení. Koná se na několika místech až do neděle 30. srpna. Zájemci můžou navštívit divadelní představení, koncerty, výstavy nebo filmy a zúčastnit se diskusí a workshopů. Senioři nad 65 let a návštěvníci do 15 let věku mají na veškerý program vstup zdarma. Více už s reportérkou Gabinou Hopfoglovou.
1: Téma letošního 21. ročníku festivalu je Mezi generacemi. Výstavy, představení, koncerty se budou podle pořádajícího spolku Obnažení zabývat mezigenerační tématikou. Od současného tance, divadla přes hudbu a film až po výtvarné umění a veřejné diskuze. Rozdílné generace se budou moct potkávat nejenom v publiku, ale taky přímo na jevišti společně při tvorbě. Festival se uskuteční hned na několika místech v Chomutově, například v kostele svaté Kateřiny, na dvorku kavárny Růž nebo v městském divadle, také v Chomutovské knihovně, a pořadatelé slibují i ukázky umění ve veřejném prostoru.
2: Co by mělo být největším tahákem toho festivalu?
1: Tak podle pořadatelů to bude unikátní už dnešní podvečer tanečních filmů, který vzniká ve spolupráci s renomovaným nizozemským festivalem Cinedance. Diváci se můžou přijít podívat v 19 hodin do kostela svaté Kateřiny na výběr krátkých tanečních filmů z různých koutů světa. Řeší témata jako vztahy mezi generacemi, paměť nebo proměny lidského života. Zajímavá bude i tanečně divadelní inscenace s názvem Entropie, kde se vedle profesionálních tanečníků a herců představí také interpreti ve věku od 70 do 83 let, amatéři. Představení je na programu v sobotu od 19 hodin v Chomutovském divadle.
2: No a když se bavíme o tom, že ten festival Obnažení je vlastně mezigenerační, najdeme v programu něco, kde by se seniori třeba mohli zapojit?
1: No to určitě ano. Jedná se vlastně o taneční workshop pro seniory s názvem Dancewell. Jde o mezinárodní projekt propojující současný tanec, péči o tělo a komunitní setkávání. Ta akce je otevřená každému bez ohledu na věk, předchozí zkušenosti nebo fyzické možnosti. Zúčastnit se můžou třeba i lidé žijící s Parkinsonovou nemocí nebo podobnými pohybovými omezeními. Lekce se koná opět v kostele svaté Kateřiny v neděli od 11 hodin. Je zadarmo, ovšem pro účastníky je nutná rezervace, protože ten kostel není nafukovací. Je možné buď osobně provést tu rezervaci na recepci oblastního muzea v budově radnice dneska do 18 hodin, anebo o víkendu mezi 10. a 18. hodinou. No a možná je i telefonická nebo e-mailová rezervace.
0: Prozradila v Dobrém ránu Českého rozhlasu Sever Gabina Hopfoglová. Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Sever teď hodina plná regionálních informací Den v kraji. Ministerstvo zemědělství chce od příštího roku víc podporovat šlechtění odrůd chmele odolnějších vůči suchu a vysokým teplotám. Právě nedostatek vody letos podle pěstitelů výrazně ovlivnil úrodu i kvalitu chmele. Některé odolnější odrůdy už přitom v Česku existují.
1: Ty starší odrůdy nejsou to připravený na chvíli extrémní sucha, když se snažíme kompenzovat závlahou a máme různý projekty, aby jsme těm chmelům pomáhali.
2: Říká vedoucí oddělení šlechtění chmele Vladimír Nesvatba z Chmelařského institutu v Žadci a pokračuje.
1: Vedle toho jsme začali i nový projekt, který jsme nazvali Odol chmel, a vytvořili jsme odrůdy, které jsou odolné nebo tolerantní k suchu.
2: Nejrozšířenější sáz Shine podle Nesvatby pěstují zhruba na 10 hektarech a sáz Comfort na 3. V institutu zároveň chtějí vyšlechtit odrůdy, které budou odolnější i vůči vysokým teplotám.
1: My jsme podali navazující projekt právě šlechtění odrůd malé odolný nebo tolerantní vysokým teplotám, protože vidíme, že některý opravdu trpí. Ten projekt nám bohužel neprošel na ministerstvu.
2: To by se mohlo od příštího roku změnit. Ministerstvo zemědělství chce totiž podle Martina Šebestiána za SPD výzkum odolnějších odrůd víc podporovat.
3: Teď vlastně diskutujeme s jednotlivými výzkumnými ústavy a profesními svazy. Ten program i s Akademií věd a rádi bychom od příštího roku dávali 40 až 60 milionů do jenom tohoto typu výzkumu.
2: Kromě výzkumu chce Šebestián řešit taky nedostatek vody na chmelnicích.
3: Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti s dosahem na Rakovnicko a vlastně tu žateckou chmelařskou oblast, což jsou nádrže Kryry, Senomaty, Šanov, takže se na tom pracuje.
2: Nádrže Senomaty a Šanov na Rakovnicku by podle současného harmonogramu povodí Vltavy měly začít fungovat v roce 2032. Nádrž Kryry na Lounsku má být podle povodí Ohře hotová až v roce 2041. Do té doby můžou pěskytelé podle Šebestiána získat státní dotace na budování závlah, například retenčních nádrží nebo čerpacích stanic. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, nashledanou Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 46 minut posloucháte stále Český rozhlas Sever a Den v kraji. Přes 90% měsíčního kotouče na obloze se zítra ráno ponoří do stínu Země. Výrazné zatmění měsíce přímo navazuje na sluneční zatmění, které se odehrálo před 2 týdny. Podle astronomů bude měsíc na obloze nezvykle měnit barvy.
1: Klasický úplněk bílý bude postupně klesat k obzoru, tak začne žloutnout a ne kvůli zatmění, ale jeho svět bude zeslaben zemskou atmosférou.
2: Říká Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě.
1: Zároveň teda bude vstupovat do stínu Země a jak bude to zatmění větší a větší, tak ta část měsíce bude slabě svítit cihlově červenou až nahnědlou barvou.
2: Měsíční povrch se při zatmění promění v jakési promítací plátno, na kterém se objeví obraz současné zemské atmosféry.
1: Skutečně zemská atmosféra je tak trošku právě ten diapozitiv, který v sobě má nějaké informace o tom, jaké světlo teda propustí a jaké ne. A to světlo potom promítne na to plátno, tedy na měsíc v tomhle případě.
2: Zatímco zatmění slunce jsme před 2 týdny mohli pozorovat večer, zahalený měsíc v úplňku se tentokrát ukáže brzy ráno.
1: Očima viditelné začne být to zatmění zhruba ve 4 hodiny 10 minut. Tehdy už bude měsíc poměrně blízko okraje zemského stínu a začne být docela nápadně stmavený na jednom svém okraji. Ta nejvýraznější fáze toho zatmění bude vlastně probíhat během západu měsíce už prakticky za úsvitu.
2: K pozorování měsíce nepotřebujeme žádný filtr. Je bezpečné ho sledovat očima i dalekohledem. Astronomové doporučují pozorovací místo s výhledem k jihozápadu.
1: Ideálně nějaký kopec, vyvýšené místo nebo samozřejmě hory, odkud teda ten měsíc se bude nacházet pořád ještě nad tím obzorem. Opravdu ta nejvýraznější fáze bude prakticky na obzoru. Pokud tuhle tu příležitost mít nebudete, zejména v té první polovině, kdy ten měsíc začne vstupovat do zemského stínu, tak ta bude dobře pozorovatelná samozřejmě i někde z měst. Měsíc ještě v té době bude výš nad obzorem. A bude pozorovatelný třeba nad budovami.
2: Zatmění slunce i měsíce za sebou podle vědců nastávají naprosto pravidelně. To, že jsou obě viditelná z jednoho místa, už ale tak časté není. A ještě vzácnější je, když jsou přitom, jako tentokrát, obě téměř úplná, objasňuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Měsíc, jak obíhá kolem Země, zdržuje se poblíž té správné roviny dostatečně dlouhou dobu na to, aby se stihla obě dvě ta zatmění. Většinou to je tak, že jedno z nich je třeba jenom částečné.
2: Na úplně zatmělý měsíc si u nás musíme počkat až na poslední den roku 2028. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott na Českém rozhlase Sever, pokračovat ještě bude skupina Elán nebo zpěvák Chris Ria. Za 8 minut už tady máme 18. hodinu zprávy s Františkem Janačíkem a pak vaše oblíbené písničky na přání a Míra Tartáry. Loučí se Milan Král, zítra odpoledne opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Sever na Janovskou rozhlednu. V sobotu 29. srpna vás čeká turistický pochod z Mezné, odkud se vydáme po zelené přes divokou soutěžku a dál po žluté až na rozhlednu Janov. Cíl je v areálu festivalu, kde od 14 hodin zahrají harcovníci, náplava, sekvoj, kamna a další kapely. Startujeme ve 14 hodin u konečné autobusu číslo 441 v Mezné. A kdyby počasí nepřálo, akce se přesouvá do sálu hotelu v Janově. Těšíme se na vás.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Podvodníci opět rozesílají SMSky s oznámením o dluhu na pojistném u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Policie stále v jezeře Most hledá mladíka, muž je nezvěstný od bouřky ze 4. srpna. České humanitární organizace vyhlásily sbírky na povodněmi zasažený Nepál. Do večera převážně polojasno, čekejte více vysoké oblačnosti, noční teploty klesnou i ke 13 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí jen snaží vylákat peníze anebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy SMSky nerozesílá, zejména ne s výzvami k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. VZP před podobnými podvody varuje opakovaně, letos už po třetí. Policie pokračuje v pátrání po mladém muži, který mohl utonout v jezeře Most při bouřce na počátku srpna. Jak dnes policisté informovali na webových stránkách, v pátrání využijí psy, kteří jsou cvičení na vyhledávání lidských ostatků pod vodní hladinou. Policisté doposud z 311 hektarů podvodní plochy prohledali přibližně 70 hektarů. 19-letého mladíka chtějí hledat také dobrovolníci. Jeden z potápěčů, Petr Macinský, na Facebooku založil událost k zahájení dobrovolnické pátrací akce. Ta má začít v ranních hodinách v neděli 30. srpna. Divadlo města Ústí nad Labem by mělo mít zajištěné víceleté financování. Radní schválili plán na roky 2027 až 30. V pondělí se jim budou zabývat zastupitelé. Příští rok by mělo divadlo dostat podle návrhu radních 88 milionů korun. V dalších letech by se částka měla upravovat o průměrnou roční inflaci. Několika letá finanční jistota by podle nezávislé náměstkyně primátora Věry Nechybové mohla přinést divadlu stabilitu.
3: Jde nám o stabilitu divadla, o zajištění dlouhodobého financování. My jsme zkontrolovali, že ten vývoj finanční k pololetí jde opravdu nahoru. Divadlo dělá maximum pro to, aby bylo zajímavé pro diváka, aby rozšířilo svůj repertoár.
1: Humanitární organizace v Česku spouští sbírky na pomoc lidem v Nepálu. Ten ve středu zasáhly ničivé povodně. Podle tamních úřadů zemřelo nejméně 353 lidí. Třeba Člověk v tísni poslal na pomoc už první milion korun. Na co přesně peníze půjdou, přiblížil ředitel organizace Šimon Pánek.
4: Ten první milion stačí na nákup první zásilky nebo nákladu pomoci, ale ze všeho nejvíc jsou teď potřeba finanční prostředky. Problém je samozřejmě i logistika, strhané mosty, nefungující spojení.
1: Peníze na pomoc Nepálu můžou lidi posílat i na účty organizací, jako jsou ADRA, Český červený kříž nebo Český výbor pro UNICEF. Sport. Jablonečtí fotbalisté po úvodní porážce 0-1 vyzývají v odvětě play-off konferenční ligy skotský Glasgow Rangers. Čtvrteční utkání v Jablonci začíná právě teď před vyprodaným stadionem na Střelnici. Trenér Luboš Kozel věří, že právě diváci týmu výrazně pomohou k postupu do skupinové fáze soutěže.
5: My si myslíme, že jsme prostě schopni lepšího výkonu, než jsme podali třeba ještě v Glasgow. Jestli se nepletu, bylo to poprvé vlastně, co Glasgow Rangers udrželi čistý konto v téhle sezóně, takže tam prostě je naše rezerva, budeme se snažit tohle toho využít.
2: Počasí.
1: V noci většinou polojasno až oblačno, místy s čerstvým větrem, teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, na horách a v místech se slabším větrem i na 13 stupňů Celsia. Zítra, tedy v pátek, čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Teploty ale zítra vystoupí i na 31 stupňů Celsia. Bouřky může doprovázet přívalový déšť, slabší krupobytí a také silný nárazový vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V křižovatce na Mlékojedy u Litoměřic před mostem generála Chábery se srazila dvě osobní auta. Na silnici číslo 268 zasahují u Mimoně na Českolipsku stále záchranáři u nehody motorkáře. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání.

To byl Václav Neckář a další z písniček, které nestárnou. Jmenovala se Potulný hráč. Pěkný podvečer vám od mikrofonu a u poslechu písniček na přání přeje Miroslav Tartárek. Že k nám neznáte kontakty, posloucháte úplně poprvé, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu do studia to je 475 212 212 anebo si o písničku napište a to buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom už text vašeho přání. No a také tady mám e-mail, na ten také můžete psát, adresa zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a nás už čeká ta první, k ní tady mám SMS-ku. Prosíme, vyberte něco pěkného italského, třeba od Erose Ramazzottiho. A bylo by to pro Hanku a Hinka od Teplic. Pěkný poslech přejí kamarádi z Ústí nad Labem, já se přidávám a vybírám velký italský hit Sebastase una canzone. Sebastase!

0: Kolik hudební byly do Itálie, to byl Eros Ramazzotti a Sebasta se una canzone. No ale pojďme se teď také v písničkách napřádí na Českém rozhlasu Sever už věnovat tomu prvnímu telefonátu po 18. hodině. Ve vysílání vítám posluchačku Marcelu z Ústí nad Labem Neštěmic. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Já za sebe i za ně děkuju. Tak my jsme tam spolu nachystali písničku od Roy Orbisona, California Blue. Pro nějakou oslavenkyni, je to tak?
1: Ano, nemusela bych se dovolat, ale v sobotu má narozeniny paní Milenka z Českého ráje, tak bych ji chtěla popřát temné zdraví, pohodu a klídek.
0: Tak mi také.
1: Písničku jste vybral vy.
0: Já vím, že to je její oblíbená, tak snad se nachystal správnou.
1: Ano. A ještě zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Nemáte zač. A jinak nechte zahrát, s kým si necháme hrát a pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: I pro ně bude zpívat Roy Orbison, tak i pro vás a mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuju, pane Míro, a naslyšenou. Working.

0: Roy Orbison, California Blue, písničky na přání v plném proudu. A já tady mám už nachystanou další posluchačku z Ústí nad Labem. Tentokrát je to paní Jarka. Já vás zdravím, hezký podvečer přeji.
1: Děkuji, já zdravím vás, své rádio a všechny posluchače.
0: My s tou písničkou další zůstaneme v zahraničí, víte, to nevadí. Já
1: ano,
0: myslím, že to je
1: ano.
0: V pořádku.
1: Nicméně ta písnička je v zásadě oblíbená mých rodičů, mé maminky a táty. A my jsme dneska právě s mým nejstarším synem byli v Tise na hřbitově, kde mý rodiče a i můj syn Šimon jsou. Takže jsme to nějakým způsobem, jsme si to
0: zaspomínali jste, ano.
1: Užili, ano, zaspomínali. A musím pozdravit Tisou, protože jako je krásná ta Tisa a byli jsme samozřejmě i v hospůdce a musím říct, že obsluha krásná a zdravím do té Tise na tu hospůdku pod těma skalama a pod tím hřbitovem.
0: Tak jsme slyšeli, kam se vydat na výlet.
1: Samozřejmě, ale jako fajn. Pardon, nezlobte se.
0: V pořádku.
1: Tak prostě pro všechny. Děkuju.
0: Já jsem rád, že jsme si udělali takovou jako kulturní vložku, kam zajet na výlet. O víkendu třeba. Tak
1: ano,
0: má být hezky.
1: Ano,
0: no a ještě k té písničce z zahraničí zůstaneme, vypravíme se do Rakouska, bude tady Udo Jürgens za malý okamžik a Merci Chérie, to znamená, že se bude zpívat francouzsky asi možná úplně komplet. Tak mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Udo Jürgens a Merci Cheri, písničky na přání pokračují. No a já už tady mám teď na telefonu také nachystaného prvního posluchače po dvou posluchačkách. Tím prvním posluchačem po 18. hodině ve vysílání je posluchač Petr ze Stelčevse. Zdravím a vítám. Hezký podvečer přeji.
1: Hezký podvečer, Míro, zdravíme se Lenkou ze Stelčevse, Roustí, a dneska bychom si dali Péťu Kocmana, necháme písničku jako překvápko a bude to Janice Natuřana, Hance do Úvala, do Bíliny, Marušce do Děčína, Silvě do Prahy, do Jarmilce do Prahy a Marcelce Radkovi do Neštěmic a celý tý naší veliký partičce.
0: Dobře, a také všechny zdravím. A zdravím i Alenku v pozadí tam, ano, za Petrem.
1: Ano, no a nápověda funguje.
0: Ano, ano, dneska nebylo ani slyšet právě, kvalitní telefon. Tak písnička je nachystaná, já snad jenom doplním, že to bude duet. Petr Kocman bude zpívat s Zuzkou Vondráčkovou, to teď nevím, jestli znám, ale určitě to nakonec zjistíme, že je to známá písnička. Tak hezký večer za chvíli a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujeme.

0: Petr Gocman, Lucka Vondráčková a spolu zpívali Já to nejsem. Stále jsou tady písničky na přání, za chviličku s dalším telefonátem, ale já tady mám teď nachystané čtení a je to přání ke krásným kulatým narozeninám. Rádu číst. Dnes má František Hanuš z Lovosic 80. Léta jako voda běží, proto fando, zůstaň stále svěží. Kdo rád žije, veselí se, slaví, nikdy nemá šanci být starý. Všichni ti přejeme to nejdražší, zdraví, máme tě rádi. To ti přejeme celá tvá rodina, rodina Stejskalová a Šmídova. No a všichni dohromady k tomu přání vybrali písničku od Věry Špinarové. Jednoho dne se vrátíš.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Víra Špinarová jednoho dne se vrátí, že to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No ale pokračujeme dál, protože já už tady mám teď zase pro změnu nachystaný telefonát. Je ze Žatce a ve vysílání vítám a paní Boženu. Hezký podvečer vám přeji, vítám vás.
1: Já vás taky vítám, taky přeju hezký podvečer vám i všem věrným posluchačům. Písničku, na které jsme se domluvili,
0: ano.
1: Uvedete sám.
0: Ano, ano.
1: A posílám i všem přátelům. Andělka, Boženka, Jarmilka, Hanička, Honzi s maminkou, Pavlík a František.
0: Dobře.
1: A všem posluchačům, kteří poslouchají. A přeju všem krásný zbytek týdne. A hezký víkend.
0: A vám to stejné samozřejmě. A jak jsme se domluvili, zahrajeme písničku od Karla Hály, Smutný dům. Tak ať se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou a dobrou noc.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel a právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Tak to jsem já, písnička, která nestárne, a Hana Zagorová, hudební výlet do roku 1976. Stále jsou tady písničky na přání, pojďme se teď po telefonních linkách také vypravit do Kralup nad Vltavou, tam jsme ještě nebyli. Ve vysílání vítám pana Františka, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám i všem posluchačům Radia Seber.
0: Děkujeme, tak co zahrajeme a komu?
1: Bude to, před chvilkou hráli panu Františkovi k 80. tak mu přeju taky stálý zdraví a vítám ho do klubu 80. A jinak přeji všem stále zdraví a užívejte si života.
0: A vybrali jsme.
1: Zdravím Vladlenku do Žadce a Zdeničku do Kralup. A mějte se hezky, díky.
0: Vám také budu hrát, no a hlavně panu Františkovi, těm 80. jsme vybrali takovou hezkou písničku s hezkým textem.
1: Ano,
0: od Buty, František. Tak ať se i vám hezky poslouchá.
1: Ať
0: se i vám poslouchá hezky jako Františkovi a zase se někdy ozvěte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tohle tedy skupina Buty a písnička František. No a já pro ty dnešní písničky na přání, druhé dnešní písničky na přání, tady mám ještě nachystané jedno přání, písemné přání k narozeninám. Tak já ho přečtu. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mou babičku. Milá babičko a maminko, naše Maruško z Nečemic, k tvým krásným 73. narozeninám ti chceme nechat zahrát písničku, tuhle písničku, protože nám tě vždycky připomene. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky a co nejvíce slunečních dní, aby ses mohla v klidu opalovat, smát se a užívat si života. Ať tě netrápí žádné starosti a máš kolem sebe pořád lidi, které máš ráda. Z celého srdce ti všechno nejkrásnější přejí dcera Martina, oba tvoji Václavové, vnučky Adéla a Tereza, Dušanové, celá rodina i kamarádi. Tenhle rok se máš na co těšit. No a teď k té písničce, tady je Marcel Zmožek a panenka z Kouta.

0: Tolik tedy napřání Marcel Zmožek s písničkou Panenka z kouta. Pohled na čas, ano, je to tak, jsme ve finále. Písničky napřání končí a další tady budou zase zítra po 12. a také opět po 18. hodině. Ideálně mějte pokud možno krásný večer a zítra se těším na slyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Město Teplice a krajská zdravotní plánují u nemocnice stavbu parkovacího domu pro nejméně 250 aut. Rozestavený chodník ve Vysoké Lípě u Jetřichovy na Děčínsku přináší zpomalení provozu. Stoupající počty studentů středních škol, do večera převážně stále polojasno, čekejte více vysoké oblačnosti, teploty v noci klesnou i ke 13 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Krajská zdravotní a město Teplice chtějí u teplické nemocnice postavit parkovací dům, který by měl nabídnout nejméně 250 míst. Vzniknout má na současném veřejném parkovišti u areálu na ploše zhruba 2000 metrů čtverečních. Informovala o tom dnes mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Podle ředitele krajské zdravotní Tomáše Hrubého budou náklady ve stovkách milionů korun, odhadem 400 tisíc až 1 milion na jedno parkovací místo. Náklady má určit studie proveditelnosti. Stavba má sloužit nejen pacientům a návštěvníkům nemocnice, ale také lidem z okolí zdravotnického zařízení. Historicky první chodník staví v těchto dnech stavební firma ve Vysoké Lípě, která spadá pod Jetřichovice na Děčínsku. Lidé a turisti tam musí chodit po frekventované silnici, což je nebezpečné. Výstavba prvního úseku chodníku vychází na 10 milionů, polovinu dostala obec ze Státního fondu životního prostředí. Rozestavený chodník přinesl zpomalení dopravy v místě, říká nezávislý starosta Marek Kny.
3: Opticky zúžil tu komunikaci tak, že tam ty auta jezdí pomaleji. To znamená, že všichni ty, co bydlejí u silnice, okamžitě kvitovali, že jezdili ty řidiči pomaleji. Víte, jak ta silnice byla široká, tak tady jezdili všichni žádných 50, 80.
2: Počet středoškoláků v Česku dále roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc. To je nejvíc od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se už proto už začínají chystat vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol začalo žáků ubývat. Statistikové proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou v budoucnu klesat. Plzeňský Prázdroj od října podraží pivo. Cena za půl litr stoupne v průměru 80 haléřů, potvrdil to mluvčí největšího českého pivovaru Zdeněk Kovář. Vyšší ceny se dotknou čepovaného piva ze sudů a tanků a také části plechovek a lahví. Podle pivovaru může za zdražení hlavně rostoucí ceny materiálů a surovin kvůli krizi v hormuzském průlivu na Blízkém východě. Pivovar cenu ležáku Pilsner Urquell změní poprvé od roku 2023.
1: Počasí.
2: V noci většinou polojasno až oblačno, místy s čerstvým větrem. Teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Na horách a v místech se slabším větrem i na 13 stupňů Celsia. V pátek čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Odpoledne se vyskytnou první přehánky nebo pak i bouřky, ojediněle silné. Teploty zítra přes den vystoupí i k 31 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Provoz křižovatce na Mlékojedy u Litoměřic před mostem generála Chábery stále omezuje vyšetřování nehody dvou osobních aut. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas všichni zaregistrujeme v médiích nějaký výrok, ať už politika nebo umělce, a říkáme si v ironické rovině, no ten tedy mluví jako kniha. A myslíme to samozřejmě naopak. Možná bychom se mohli u téhle fráze, nebo jak to nazvat, zastavit.
2: Říkáme tomu frazem nebo idiom nebo přirovnání v tomto případě, protože tam máme přímo už to slovíčko jako. A je fakt, že to spojení mluvit jako kniha bývá užíváno jak v neutrálním významu. To znamená, že tím nic nemyslíme, jenom to přirovnání, ale často se užívá, když už se užívá samozřejmě také ironicky nebo posměšně dokonce. A to nejčastěji v případech, když se ten mluvčí příliš vžívá do své role přesvědčovatele nebo někoho, kdo chce zapůsobit svým projevem a tomu obsahu to neodpovídá, ten jeho étos. Nebo když mluví příliš sebejistě, ale zároveň vidíme, že to je velice vzdáleno od reality.
1: Ten zas mluví jako kniha.
2: Případně když planě teoretizuje nebo velice naivně zobecňuje, říká nějaké banality, a často se to pojí samozřejmě s určitým poučným tónem, s určitým kazatelstvím.
1: Našli bychom nějaké ekvivalenty pro tenhle frazem mluvit jako kniha, něco, co má podobný význam, a třeba to můžeme použít taky v tom pejorativním slova smyslu, ale nebo taky v tom pozitivním, neutrálním.
2: Máme jich poměrně dost a doufám, že nebude vadit, že část z nich samozřejmě je lidová a velice upřímná, takže ty výrazy, které tady zazní, by se neměly vypípávat ani vystříhávat. Například ve stejném významu se užívá, že někdo sežral všechnu moudrost nebo si nevidí do huby. No a pak máme takové ty jemnější, jako že někdo mluví jako skazatelný.
1: Mlátí prázdnou slámu, mě teď napadá.
2: Tak, nebo má patent na rozum.
1: Ale to je spíš v tom negativním slova smyslu. Tam bychom to asi těžko obhajovali jako neutrální výraz.
2: Já myslím, že u těchto typů spojení se nám zachovala, anebo se stále používají spíš ta, která jsou aspoň trochu ironická, protože proč schromažďovat přirovnání, která pouze chválí.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší

0: největší plot na světě. Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky míříš.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačirate Šukar Šuniben. Dnes společně navštívíme křest nové písně Magická láska, pod kterou je podepsán Igor Kmeťo a kterou naspíval společně s JBeam. Kmotry písně byly Helena Vondráčková a Felix Slováček. Povídat si budu také s Miroslavem Brožem o pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny.

0: Poslech nám zpříjemnil Roman Gašpar a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Od 10. do 13. září se v Praze uskuteční Mezinárodní festival romského filmu IROF, který organizuje spolek Identity Prague. Nabídne české i zahraniční snímky, mezi nimi také dokument Nebylo nám to jedno o romské solidaritě a pomoci ukrajinským uprchlíkům po vypuknutí války v roce 2022. Program festivalu a informace o jednotlivých projekcích najdete na webových stránkách IROF. O své zkušenosti s pomocí romským uprchlíkům z Ukrajiny na pražském hlavním nádraží a na dalších místech, o tom si budu povídat s Miroslavem Brožem.
1: Já jsem v té době nepracoval pro městskou část Praha 1, ale pro neziskovou organizaci a vlastně ta moje role spočívala v tom, že poté, co jsme zjistili, že ty romské uprchlíky z Ukrajiny tady v České republice vlastně nikdo nechce, a ty úřady nejsou moc efektivní, ani rychlé, ani aktivní v pomoci těmhle romským uprchlíkům, tak jsme se obrátili na naše partnerské organizace v jiných evropských zemích, kde je nižší míra anticiganismu a vlastně jsme je tam začali pomáhat s odjezdy. S tím, že vlastně ta naše partnerská organizace potom na ně v nějakém třeba německém městě čekala už na nástupišti a potom jim pomohla projít tím registračním řízením a najít tam bydlení a všechno, co bylo potřeba. A my jsme takhle odvezli z pražského hlavního nádraží 750 romských uprchlíků do Německa a potom jsme jich odvezli rovnou stopku do Dublinu v Irsku. To vím úplně přesně, protože jsme měli peníze přesně na 100 letenek a v tom Dublinu máme velmi aktivní partnerskou organizaci irských travelerů. A potom jsme odvezli skupinu 65 lidí do Osla v Norsku.
0: Finančně to zaštítili ty partnerské organizace v zahraničí.
1: My velkou část těch uprchlíků jsme právě odvezli do Německa, konkrétně tedy do severozápadního Německa, kde si myslíme, že ta situace pro ty Romy a možnosti byly nejlepší. A tam vlastně to bylo celé zadarmo, protože v té době, v té krizi, oni měli vlastně jízdenku na vlak v České republice i v Německu zadarmo. A potom se objevili někteří laskaví sponzoři, kteří vlastně zaplatili ty letenky do toho Dublinu nebo do toho Osla.
0: Jste s některými z těch, kterým jste pomohli, v kontaktu, jak se jim v současné době žije?
1: Já jsem před dvouma rokama byl v Německu vlastně na rodinné dovolené a tak jsem si vlastně přál se s někým z nich setkat, tak jsem se setkal s jednou rodinou, která vlastně našla nový domov v severoněmeckém městě Brémy a vlastně to byla maminka se třemi dětmi a tý se tam moc líbilo, měla tam vlastně nový život, ty děti byly to nejstarší ve škole v první třídě, ty dvě další ve školce, ona tam chodila na kurz němčiny, protože to Německo, když je tam nějaký uprchlík, tak vlastně od prvního dne chce, aby se učil německy. Dělala zatím nějakou pomocnou práci, protože měla vlastně limit pořád ještě v té neznalosti toho jazyka. A co mi říkala, tak samozřejmě tam měla mnohem jako kvalitnější a lepší život než na Ukrajině někde v té romské osadě, která teď ještě byla jako v té východní části Ukrajiny, kde teď vlastně je bojová zóna. Ta epizoda, kdy asi 4 dny tady ležela na zemi nádraží Praha, tak to byla taková jako nepříjemná epizoda na její cestě do Německa.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník městské části Prahy 1. Jiří Běla alias JB natočil společně se slovenským hudebníkem a producentem Igorem Kmetěm nový videoklip k písni Magická láska. Jde o letní duet, na kterém se Igor autorsky podílel a zároveň v něm i zpívá. Křest videoklipu Magická láska se konal v úterý 25. srpna v pražském Casablanca Sky Baru. Na místě byla také Iveta Durdoňová, která jako první oslovila právě Igora Kmeťa.
2: Pane Kmeťo, jsme na křtu Magické lásky, nového videoklipu a písně, kterou vám pokřtil Felix Slováček a Helena Vondráčková. Co to pro vás znamená?
3: Pro mě je to sen, lebo já jsem vyrástol na Felixovi a vyrástol jsem i na Heleně Vondráčkové, lebo já si pamätám tie časy, keď můj otec, moja matka počúvali denodenne ich piesne, takisto aj Karel Gott, ktorý je už nebohý. To sú všetko speváci, od ktorých sa môžu učiť ďalších 100 rokov. Títo dvaja, čo boli dneska nám krstiť album, Helena Vondráčková a Felix Slováček, to sú ešte žijúce legendy, ktoré si vážme, že sú tu ešte medzi nami.
2: Jak vznikla spolupráca medzi vámi?
3: JB ma oslovil na základe toho, že sa mu páči moja tvorba, počúva moje pesničky a zoznámil nás vlastne Carlos, kamarát, ktorý to celé sprostredkoval. Slovo dalo slovo a všetko sa podarilo, tak som veľmi rád, že dneska tu takto stojím a krstíme pieseň, na ktorej sme sa dlho, dlho podielali. Jedna časť polovice sa natáčala v Španielsku, kde bývam. Môj druhý domov je teda v Španielsku, volá sa to Calpe. Tam sa natočila prvá časť a druhá časť sa natočila tu v Prahe, aj na Vltave, aj v štúdiu nahrávacom.
2: Na tom textu ste sa shodli, kto skládal hudbu, text?
3: Hudbu som zložil celú ja, melodickú linku aj som aranžoval, aj produkoval a text som dal napísať môjmu takému dobrému textárovi slovenskému, volá sa umelecké meno Adis, takže Adis napísal text, napísal aj tú českú časť, aj slovenskú.
2: Budete spolupracovať s JB na další muzice?
3: JB si želá, lebo chce vydať celý album a chce, aby som mu celý album sprodukoval, pomohol spraviť a asi to vyzerá tak, že sa zhodneme na tom a spravíme celý album.
2: A vy v současné době na čem vy pracujete?
3: Ja momentálne pracujem na svojich piesňach, ktoré vlastne takisto dokončujem. Nedávno sme vydali aj videoklip s Anitou, aj s Rytmusou. Piesň sa volá Daj mi groove, už je na sociálnych sieťach. A teraz natáčame teraz videoklip, teda ja natáčam v septembri a možno buď koncom septembra, alebo 10. mesiaci, začiatkom 10. mesiaca vydám ďalší song. A pomaličky, ako budem vidieť reakcie, že ľudia majú záujem a chcú ďalšie a nové pesičky, tak budem sa snažiť byť rýchlejším, ale keď budem vidieť toto tempo, že tí ľudia sú teraz takí, že povedzme si na rovinu, je strašne toho veľa a povedzme si aj tak, že tie albumy sa už tak nepredávajú, takže je to o tom, že dať von dobrú kvalitnú pesičku, pekný videoklip, dobrý singela a tak toto zatiaľ funguje a keď sa to nakopí, tak urobíme celý album.
2: A kde vás mohou posluchači vidieť v současné době?
3: V blízké době budem 16.10. vystupujem tu v Prahe, tu bude nejaká akcia, neviem presne ako sa volá, lebo je to 16.10. 17.10. budem v Dečíne, to je Česká republika, no a zatiaľ iba do konca roka mám tu tieto akcie.
2: U mikrofonu mám zpěváka JB-ho. Jaká byla spolupráce s Igorem Kmeťem?
4: Spolupráce probíhala úplně neskutečně a zkrátka jsme se to strašně moc užili, protože v tom Španělsku je úplně jiná energie, jiná atmosféra, vůbec na přemýšlení, na tvoření, je to úplně jiný vibe, takže skvělá spolupráce s Igorem. Výborný zpěvák, výborný producent a budeme chystat spolu celý album.
2: Paní Vondráčková, vy jste pokřtila s panem Slováčkem nový videoklip, novou skladbu, Magická láska. Jak se vám líbí Magická láska?
5: No tak ta píseň je velmi temperamentní, nabitá optimismem, láskou a je to z toho opravdu cítit, že to myslím vážně. A já mám ráda rytmické věci a věci, které mají krásnou melodii, což tady zdůraznil při křtu i Felix Slováček. A je to tak, že nejenom nástroje, ale i vlastně hudební vklad, ten nápad hudební, ten je strašně důležitý pro to, aby se ta píseň stala hitem. A já si myslím, že tahle ta píseň má k tomu ambice.

Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge mangav budbacht, zhorte za stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované pivo a část balených piv. Policie posílí hlídky po dobu hudebního festivalu Soundtrack Poděbrady. Letní počasí čekáme i zítra, naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, taky část plechovek i některá lahvová piva. Cena se zvedne v průměru o 70 haléřů na půl litr, říká mluvčí plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.
2: Důvodem jsou především rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu. Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek.
0: Plzeňský Prazdroj naposledy měnil ceny před rokem, kdy zdražil o podobnou částku. V Poděbradech začíná čtyřdenní festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady. Ode dneška do neděle bude parkoviště pod zámkem a u jezera vyhrazené jen pro organizátory. Žádné další uzavírky vedení města neplánuje, řidičům ale doporučuje se centru vyhnout. Na bezpečnost v ulicích bude dohlížet více policistů, říká jejich středočeská mluvčí Barbora Šnévajsová.
3: Všechny dny posílí policisté z obvodního oddělení Poděbrady výkon služby, budou především dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků, a to i ve spolupráci se strážníky městské policie.
0: Zastupitelé Prahy 6 zrušili soutěž na výstavbu kulturního centra na Vítězném náměstí. Mělo být součástí chybějícího čtvrtého kvadrantu. V soutěži zůstala pouze jedna společnost s nabídkou za zhruba 1 miliardu a 200 milionů korun. To je podle místostarosty Petra Prokopa z Hnutí STAN příliš vysoká cena.
4: Naše očekávání, s kterým jsme pracovali v minulosti, bylo zhruba 800 milionů korun. To rozhodně nerezignujeme na jaksi ambici mít tamto kulturní centrum, akorát potřebujeme vlastně se dobrat té nižší ceny.
0: Vedení Prahy 6 plánuje vypsat novou veřejnou zakázku v únoru příštího roku. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, teploty kránu klesnou na 16 stupňů. Polojasno čekáme i zítra, odpoledne pak bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív za sjezdem na Velké Popovice počítejte se zbytkem jedoucí kolony z 18. kilometru. Je to asi na 10 minut do zúžení na 24. kilometru na Šmejkalce. Na silnici 9 na výjezdu z Prahy na Mělník za Zdiby se ještě tvoří kolona u Líbeznic kvůli omezení s kyvadlovým provozem. Zdržení asi 5 minut. A na silnici 2 v Uhříně vsi v ulici Přátelství směrem na Prahu popojíždí kolona z Nového náměstí kolem 10 minut k nehodě osobního a nákladního auta u Eurooilu. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jakože mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změnějí ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let, prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech?
1: No tak jenom jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej, já to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: To jsem řekla.
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří
1: myslím
0: jsou ty
1: našim
0: vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý
0: scénář
1: jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát
1: někdo,
0: scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénáristy ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mě to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla k 17, 18.
1: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír, není liš pravda?
0: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
1: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
0: to
1: vás
0: si
1: to
0: někde našla, jo?
1: Ano.
0: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase, to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.

Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, ono to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11, to už asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco, no a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to, a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo? A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to, takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, jestli si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe, a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout, a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale
1: strašný.
0: Také moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No, no,
0: co je pro
1: no,
0: režisérku náročnější, no, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Turanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
1: Jasně.
0: Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje, už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už si to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajská. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, teď jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím Otu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No, nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Na 20 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Paliva ve středních Čechách od minulého týdne zdražila o desítky haléřů. Letní počasí vydrží i zítra. Čekáme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Český hydrometeorologický ústav na zítřek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní čtvrté hodiny. Varování se týká celých Čech a také části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
4: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
2: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit například komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Pohonné hmoty napříč Českem dále zdražují. Podle společnosti CCS, která ceny sleduje, paliva oproti minulému týdnu podražila. Ve středočeském kraji se teď prodává litr benzínu Natural 95 v průměru za 42 korun a 13 haléřů. Před týdnem byl o 35 haléřů levnější. O 81 haléřů na litru zdražila i nafta. Ve středních Čechách nyní dají řidiči za litr průměrně 45 korun a 98 haléřů. Novou linku na odstranění hrubých nečistot z odpadních vod začaly využívat vodohospodáři v centrální čistírně na pražském Císařském ostrově. Stála skoro 400 milionů korun. Měla by omezit šíření zápachu. Podle ředitele pražských vodovodů a kanalizací Petra Mrkose bude spolehlivější než stará technologie.
5: Pro komplex té ústřední čistírny je to takový jako první ochranný štít, protože my potřebujeme, aby se nám pro potřeby čištění dostalo do té biologické části voda v určité kvalitě. A nám velký problém dělají právě hrubé nečistoty, které můžou pronikat do té vodní linky, kde probíhá to biologické čištění. Sport.
2: Fotbalisté Slávie Praha se dozvěděli soupeře pro hlavní fázi Ligy mistrů. V Edenu se český mistr utká s Arsenálem, Aston Villou, Villarrealem a Lán. Venku Pražany čekají Bayern Mnichov, Porto, Fenerbahce, Istanbul a Sabah Baku. Určil to los v Monaku.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Polojasno až oblačno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháníky s bouřkami. Teploty 28 až 32 stupňů a na západě Čech jen kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Začneme dobrou zprávou. Kolony na D1 za Prahu a v Brně se rozjeli. Hustý provoz je stále za sjezdem na Benešov směr Brno v omezení u Šmejkalky mezi 22. až 24. kilometrem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly zhruba na 9. kilometru je hlášená srnka v příkopu u dálnice, tak dejte pozor. A silnice 379 z Blanska do Kotvrdovic je neprůjezdná. Je tam uzavírka po srážce osobního auta. Ta s motorkou. Oběd se to dá přes obec Krasová. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Vítáme vás u dalšího lidského příběhu, kde svou roli hrál stejný úděl, a ten nejhlubší cit.
0: Dnes je oběma aktérům 84 let, ale my se s nimi vrátíme o víc jak 60 let zpátky.
6: Aniž to tušili, osud je svedl dohromady, protože jim chtěl vynahradit velkou ztrátu a dopřát jim lásky.
0: Povedlo se, jak už napsal římský básník Vergilius. Osud si cestu najde.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Do naší rozhlasové knihy lásky uložíme další kapitolu, další lidský osud.
1: Představíme vám manžele Hanu a Karla Prokešovi, kteří si svou rodinu založili ještě před svatbou.
0: Letos už oslavili diamantovou svatbu. Ta symbolizuje pevnost, odolnost a nezničitelnost lásky.
1: Že to tak opravdu je, se přesvědčil Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Teplic, kde žijí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den, paní Prokešová. I pane Prokeši.
5: Dobrý den, dobrý den.
3: My se setkáváme úplně na netradičním místě. Vy jste se rozhodli, že nás vezmete
5: na oběd do restaurace Aladdin.
3: To je vaše místo?
4: Ano, to je naše místo. Sem chodíme každý 14 dní na taneček. Když chceme jít na pivo, tak jdeme sem na pivo.
3: Takže tady si dáváme rande i my tři.
4: Ano.
3: Dobrá, když je to tak hezké místo k setkání, já jsem na to naše setkání přivezl vám kytičku.
4: Děkuju. Krásná. Růže jsou manželovo favoritky. Měl na zahradě na Mlínský, kdy jsme bydlívávali, tak tam měl asi 150 keřů růží.
3: Opravdu?
5: Přes 250. Že to bylo jenom u cesty, bylo, u chodníku bylo nějakých 200 keřů a ještě na boku bylo 50. Ne? A postupně jsem je tam nanosil. Lidický všelijak, já jsem v té době jezdil, takže kde jsem viděl nějakou růži.
3: Vy jste takový Karel Růžen Prokeš. Zajdeme na oběd a pak si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu, jak jste se seznámili. Kolikáté výročí svatby už jste oslavili?
4: 60. výročí svatby a jinak jsme spolu 62 let.
3: To už je nějaký pátek, jak se říká.
4: Ani mi to nepřijde, že by to bylo tak dlouho.
3: Že to tak letí?
4: Letí to šíleně. Teď obzvlášť, co jsem v důchodu.
0: A teď už ke našemu dnešnímu příběhu.
1: Byl začátek ledna roku 1963 a v jednom teplickém bytě se konala jakási oslava, kde se objevila také mladá, 21-letá Hanka.
0: Pak přišli další hosté. Mezi nimi i stejně starý Karel, kterého sebou vzal jeho bratr.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A byl naštvaný, protože ho vytáhli na tu návštěvu. Jo? On nechtěl s nima nikam jít.
5: Začátek ledna 63, někdy kolem 5. hodiny, se rozhodl bratr, že mě vemou sebou na jejich jakousi oslavu narozenin. Nesouhlasil jsem, ale nebylo mi dovoleno. Přišel jsem do společnosti starších, přiměřeně mýmu bratrovi, takže jsem z nich byl nejmladší a mezi nima byla podobně téměř na rok nebo na měsíc stejně stará paní.
4: No a přišel a viděl mě a...
3: Vy jste zaregistrovala ten jeho jako zájem nebo...
4: No tak jsme se pozdravili, podívali jsme se na sebe, no a...
3: A bylo to?
4: A bylo to.
5: Definitivní rozhovor nastal, až když jsme se loučili. Někdy před půlnocí, jako přátelé, který si rozumějí, a tím, jak jsme spolu povídali, tak jsme přišli na to, že jsme měli podobný osud. No a pak teprve to začínalo trošku gradovat, takže v únoru, poslední únorovou neděli, jsme se šli projít po městě a definitivně jsme si řekli, že to teda spolu zkusíme jako ne přátelé a jako možná něco, že z toho bude.
4: No tak se mi líbil, no tak jsem říkala, proč ne?
3: Jak vypadal?
4: No, vysoký, štíhlej kluk, kudrnatý, krásný kudrnatý vlasy. Měl takový vlas, kaštanový nebo tmavší vlasy měl, no než má teď, že jo. Byl to galantní kluk. Bylo mu kolik? 21 nebo 22.
3: Jaká byla Hanka? Jak vy si ji pamatujete?
5: Myslel jsem si, že je můj typ úplně někdo jiný, ale protože jsem předtím s žádnou ženskou moc nechodil, tak jsem vůbec neměl představu, jak má moje nastávající budoucí vypadat. Ale měl jsem štěstí, že jsem zrovna potkal tuhletu. No.
3: A říká si mladý kluk v té době, jak já poznám, že se zamilovávám, hází se mnou nějak hormony, nebude to ta láska. Říká si to člověk v tu chvíli, nebo to nějak pozná prostě v jednu chvíli, najednou?
5: Myslím si, že jsem v té době byl ještě natolik naivní, že jsem takovýhle věci neřešil. Já jsem dnes vypadal úplně stejně, jako jsem vypadal tenkrát. Vážím 65 kilo, měřím 174, až na ty šedivý vlasy, jinak jsem byl úplně stejný. Takže si nemyslím, že bych z toho byl vyrost. Já si spíš myslím, že tím, že jsme to spolu zkusili, tak nám to nějak hrálo dohromady a vydrželi jsme spolu tak dlouho. No.
3: Kdy se o vašem vztahu dozvěděli rodiče?
4: Nemohli se dovědět, protože jsme žádný neměli.
3: Ani jeden, ani druhý?
4: Ani jeden, ani druhý. Mně umřela maminka, když mě bylo 15 a něco. A bylo jí 42, no, takže já jsem přišla brzo o maminku. Vlastní otec mi zemřel, když mě bylo něco přes rok. Takže takhle jsme to měli. Tak se maminka vdala po druhý, bydleli jsme v Novosedlicích. Když jsem se vrátila z učení, no tak už jsem pak bydlela různě po podnájmech. Jsem neměla žádný bydlení. No.
3: To musí být rána takhle v mládí, takřka v dětství.
4: No, jsem se s tím vyrovnala.
3: A vy, Karle, také bez rodičů tedy?
5: Bohužel, maminka odešla, když mi nebylo ještě 12, a tatínek ji následoval po 2 letech, takže to mě bylo 14 a 3 neděle, když odešel tatínek, ale já už jsem vlastně od těch 12 let bydlel u sestry, protože tatínek by to byl sám asi nezvládal, my jsme spolu byli jenom jako já a tatínek a brácha už byl od svých 17, 18 let u sestry právě. No a protože ten rok šel na vojnu, tak já jsem vlastně zůstal u té sestry tím, že poslední den v srpnu zemřela maminka, tak já už jsem nenastoupil do Duchcova, já jsem vyrůstal v Duchcově, tak už jsem nenastoupil do školy v Duchcově, ale tady v Teplicích a tím pádem už jsem zůstal tady v Teplicích. Ta moje starší sestra, protože já jsem zapomněl říct, že moje sestra byla o 20 let starší, téměř, o 19 a půl roku, takže to bylo taky o něčem jiným, takže ten vztah tam byl trošku jinačí.
3: Myslíte si, že tyhle dva vaše osudy se propojili třeba i díky tomuto, že jste měli podobné dětství nebo následky toho?
5: Tím, že jsme měli společný předchozí život, podobný, to, takže nás to asi dalo taky dohromady. Proto jsme se na spoustu věcí dívali jinak. Neměli jsme nad sebou nikoho, kdo by nám řídil život, tak jako jsme to dělali my už potom našim dětem, tak potom jsme to měli možná snažší. A zase na druhou stranu si myslím, že i těžší, protože všechno jsme vlastně objevovali.
4: Já jsem třeba chodila z práce večer v 9 a myslíte, že jsme měli schůzku hotelu Dietrich v kavárně. Tam jsme si dali kávu, no, a doprovodili jsme se navzájem domů, a nebo už jsme potom spolu bydleli u té naší kamarádky, u které jsme se vlastně poprvé viděli. No, ta nám nabídla, že tam u ní můžeme bydlet, protože byla zrovna momentálně sama. No, takže tam jsme začali tím, že jsme spolu začali bydlet. No.
3: Vy jste spolu bydleli dřív, než jste se vzali?
4: Ano, ano, my jsme spolu 2 roky vlastně, takhle než jsme se vzali, tak jsme spolu bydleli, pak jsme čekali dceru, potkali jsme manželovu sestru Martu a tak nám řekla, že máme přijít k ním, aby jsme bydleli u nich. No. Tak nám nic jiného nezbylo, když jsme měli dceru, tak jsme spolu museli zůstat. No, a potom,
3: jak k tomu došlo teda?
4: Jak k tomu došlo? No, no, Duch Svatý do mě nestoupil.
3: Asi to nebylo plánované, nebo jo?
4: No, nebylo to plánované, to víte, že ne, ale když už se to stalo, no tak to zůstalo tak, jak to bylo, a pak v roce 65 přišel domů, Marta ho, jako sestra ho poslala, aby se podíval do ložnice, tam ležel oblek a řekl, a švagr Láďa, to byl takovej, to tak řekl, a bude svatba. Mě už to nebaví poslouchat ty dětky tady okolo.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svá srdce otevírají manželé Hana a Karel Prokešovi.
2: 2 roky spolu chodili, žili a dokonce už čekali dítě. Ke svatbě musela Karla popostrčit vlastní sestra.
1: Šlo to snadno. Hanka i Karel věděli, že spolu chtějí být a budou. Jejich velký den připadl na 13. března 1965.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak jsme měli svatbu nahoře v Dubí v hotelu Sport. Jsme měli hostinu. No.
4: A obřad?
3: Obřad byl na tom, to se tenkrát bylo na Národním výboru, že jo, Národní výbor Teplice.
4: To říkáte tak jako, že ta hostina byla důležitější než ten obřad, ale ten...
3: No obřad, no tam si řeknete ano a je to, vyňatíte si prstinky a... No, ale směju se, protože ten, co nás oddával, ten pan předseda, tak už nebyl ve funkci vlastně, by se dalo říct, jo, že už byl v důchodu. A tak se směju, vždycky říkám, hele, ta naše svatba vlastně je neplatná skoro, protože on už nebyl představitel výboru.
4: A prstínky sehnala taky švagrová, nebo to jste si vybírali vy?
3: Ne, tyhle vybral manžel a víte kde? V Prostějově.
4: Proč až v Prostějově?
3: Protože tam byl na služební cestě.
4: To bylo překvapení.
5: Můj šéf byl, s kterým jsem dělal šofér a byl v oděvních závodech v Prostějově a já z dlouhý chvíle coural po městě a zjistil jsem, že jsou tam závěreční zkoušky, veřejné závěreční zkoušky zlatníků. Tak jsem tam zašel a v té době, v tom roce

0: 65 ještě nebylo tak, že jste přišel do obchodu a mohl jste si koupit prstýnek, jaký jste chtěl. Takže najednou jsem viděl šanci, že tam bylo plato, na které bylo desítky slubních prstýnků, a díky asi té mé hubě jsem se teda zeptal, jestli je možný, abych si dva koupil. A on řekl, když víte velikost, tak vám ho upravíme ještě do hodiny na stejnou velikost, protože ty kluci jsou tady od toho, ty se to učit. Takže nevím, jestli to ještě dneska můžu říct. A za ten jeden prstýnek jsem tam dal tenkrát necelých 500 korun. A takhle jsme vlastně přišli mít prstýnku a nosíme do dneška denně. Nesundám ho, já už ani nesundám snad. A dělám s ním, jak říkám, hrabu se v zemi, zpravoval se mou to všechno a furt ten prstýnek drží. Vždycky jsem ho trošku musel narovnat, ale drží. Takže vážím si toho, že ačkoliv nebyl tak drahý, tak je pro mě to nejdražší, co mám na ruce teďka.
1: Kromě toho, co máte vedle sebe.
0: To taky.
2: 60 ale, let toho tam je.
0: Řekl jsem na ruce. Tu mám jenom na krku.
1: Hanka nemá jenom ten prstýnek, má i další. Co to je?
2: To je taky k výročí jedné svatby. Tohle je teda prstýnek, to jsem dostala od švagrový Marty. Tenhle ten je k těm 55. Smaragd 55. No, tohle jsem dostala k 70. od příbuzných. A k 40. výročí svatby je tady ten.
0: Rubínová svatba 40, tak to bylo k svatbě Rubínový.
1: Vy to tak hezky držíte. Ale víte, že na diamantovou teda diamant, jo?
2: No jo, ale to jsme nechtěli. Diamant.
0: Jak to?
2: To prej se pak všechno ruší.
0: Tak máme v povědomí, že to. Já jsem nosil téměř celý život pečeťák, pak jsem přišel o monogram, tak jsem si pak pořídil tohleto, no a tohleto je ten, jak jsem říkal, že smaragdová, no a protože se někde povídalo, tak my jsme, nejsme pověrčiví, ale vidíte, že nemám ani na ruce. Takže proč zase další prstýnek a mít ho tamhle někde ležet v krabice, takže my, když někam jdeme do společnosti, tak si beru jiný hodinky, beru si jiný prstýnky, no, ale...
2: Připravím vždycky krabičku, jo, s prstýnkama mám hodinky. Já si náhramek vemu zlatý, to jsem dostala zlatý náhramek, taky už třetí a to prý je už poslední, co jsem dostala. Já jsem dva ztratila.
1: To je hezké, jak vy demonstrujete to, že k sobě patříte. To už se málo kdy, kde, u koho vidí, že by hrdě nosil ty prstýnky. Vy jich máte ještě několik, ještě si můžete podle nálady vybrat, z kterého toho výročí zvolíte. A že tak jako hrdě jdete spolu, hezky se obléknete, vyrazíte.
2: Jdeme ulicí a všichni, co takhle, když náhodou jsou to, tak říkají, vám to sluší.
1: A je to pravda?
2: No, my ani doma nechodíme v teplákách. Jo? My nemáme tepláky. My máme tepláky jediný nebo starý odrbaný kalhoty na zahradě. Ale jinak mám třeba kalhoty, které už nejsou ani špinavý nebo ne záplatovaný, ale už bych v nich třeba na ulici nešla, ale nosím je doma. Prostě u nás tepláky neexistují.
1: Zpátky k té svatbě, my jsme se dotkli prstýnků. Nechyběli vám tam ti rodiče, nebo kdo zastoupil jejich roli? Jak to bylo na té vaší svatbě?
0: Švagr a sestra, bratr a jeho paní, no a kamarádi. Jinak jsme neměli nic. Naše příbuzenstvo nebylo až tak velký. Vlastně my jsme už kromě tety a strejdy už jsme nikoho neměli tady. Takže my jsme vlastně neměli rodinu nějak. Po válce už potom nebyla moc početná. Nás bylo na svatbě jenom asi 12 nebo 15, to nebyla žádná hogo-fogo svatba, to byla jenom tak posezení, popovídání, někde v kolem 6. jsme se sebrali, jeli jsme domů, bylo vymalováno. My jsme to vlastně oslavovali jenom s přátelama a vůbec jsme neměli pocit, že jsme o něco přišli, naopak. My už jsme vlastně byli spolu půl druhého roku, takže už to bylo taky o něčem jiným, že my jsme viděli, tak jako někdo vydrží, že se s tou dotyčnou vyspí až po svatebním obřadu, tak to u nás nebyl ten případ.
1: Když teda jste se vzali, tak měli jste nějaké plány do života, co byste chtěli?
2: Žít v klidu a v pohodě.
0: No a můj plat nebyl žádný velký, manželky plat nebyl žádný velký, neměli jsme žádného sponzora, takže když se mi povedlo v Poděbradech koupit příbory za polovic, než se běžně prodávali, tak jsme z toho měli radost. A takových věcí jsme měli řadu. Když jsme se brali, tak nám samozřejmě ze zaměstna ode mě z práce a od manželky z práce svatební dar vypadal tak, že jsme dostali ručníky a povlečení a nádobí nějaký a to. Tak jsme z toho měli radost, ale že bychom plánovali nějakou, jak dneska si dělají iluze, my jsme věděli, že na barák nebudeme nikdy mít, to, že bydlíme ve svým dneska, to je víceméně náhoda a štěstí, ale myslím, že jsme se taky o to trošku přičinili. No.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou, vlastně už diamantovou lásku mezi sebou mají Hana a Karel Prokešovi z Teplic.
2: Jakoby si vytáhli z osudí života výherní los, když se našli. Brali se v roce 1965.
1: Ale dcera se jim narodila už rok předtím.
3: Před svatbou. A se narodila 7. srpna 1964.
4: Jaké to bylo?
3: No, krásný to bylo. No, hezká, krásná holka to byla. No. A celý bar dole v divadle jí oslavoval s tátou. No, bohužel dopadlo to tak špatně, že když jí necelých 10 let, tak přišla o život. Tragicky se střelili s motorkou kluk u baráku, když šla ze školy.
4: Doma před barákem?
3: Doma před barákem, ano. Já jsem to viděla to z okna. Já jsem přišla domů z práce a šla jsem otevřít všechny okna, co jsme měli, a dívala jsem se, jestli už jde ze školy. Jo. No a v tom najednou slyším ráno a křičeli na mě, že tam je Hanka. 18-letý kluk na motorce jí srazil. Těsně u chodníku už byla, už jenom i stačil jeden nebo dva kroky, aby se dostala na chodník, a on vyletěl od Prahy, z té pražské, a ta zatáčka jako trochu vynášela a on vletěl až do levé strany právě. Tak jsem letěla dolů po schodech, no, ten kamarád, co tam, tak ji vzal do náručí a tam nám jedno auto nám zastavilo, odvezli jsme ji do nemocnice, mezi tím přijel manžel z práce a tak mu tam řekli, že co se stalo, no tak jel za námi do nemocnice, no a říkal, že to nebylo slučitelné se životem. No, takže takhle, no.
5: No, to víte, že se zastaví život a všecko, ale jak říkám, měli jsme štěstí, do roka se narodil jeden, a protože jsme měli i v té době přes ty počátečních pár dní, kdy jsme nebyli schopni nic dělat, tak pak jsme měli stejně spousty práce, protože tím, že už jsme čekali nový život, tak jsem předělával celý byt, a takže jsme měli spousty práce a starostí. Paní měla problémy zdravotní, takže jsme Vánoce trávili ve špitále, ale všechno jsme zvládli, no, zaplať pánku.
6: Cítil jste, že jako chlap musíte své ženě pomoct?
5: Určitě, tam nebylo jiný vyhnutí. My jsme měli představy o našem životě jiný a najednou se to všechno přerušilo, takže nám nic jiného nezbylo, než že i to, co se mi nelíbilo, se muselo dělat, aby jsme šli dál. Bylo to špatný. Ta doba, radši bych na ní nespomínal.
3: No jo, no, a kamaráda měli jsme. Pak jsme byli jako u švagrovi a u švagra Duchcově u bráchy. A doktor Ira, Vojta Ira, to byl doktor, to byl taky jeden z našich kamarádů. Když jsme něco potřebovali, jak jsme se vždycky na něj mohli obrátit, tak prostě řekl jako Karlovi, že mi žádný prášky dávat nebude, aby koukal, abych byla rychle zase v jiném stavu. No, náhodou se to povedlo a 29. května 75 se narodil syn Karel, který mu už je dneska 50.
6: Pomohlo to?
3: No, to víte, že to pomohlo, protože člověk se nemohl zaobírat myšlenkama, prostě, jo. A třeba s kočárem sice jsem chodila každý druhý den nebo to na hřbitov, jo, dávat kytky a to, ale přece jenom to bylo pořád, že se člověk musel na to malé dítě, na to mimino soustředit, že jo, takže tak jako to pomohlo částečně, no, že a odjde dál.
6: Ale je tam možná takové to stigma, možná tím poměřujete všechno to, co přišlo potom.
3: No, když se narodil syn, ten starší, tak jsme za ním chodili prostě pořád, jsme ho hlídali, aby se mu něco nestalo. A, no, měli jsme pořád starosti, no, aby se mu něco nestalo, aby byl v pořádku. A, no. Pak se narodil ten druhý, tak to už potom, to už zase takový, už to, se to tak jako sklidnilo všechno, že jo.
6: Jsou ty děti, dnes vaši synové, radost? Je to radost vašeho života? Cítíte to jako pokračování, že i když tu jednou nebudete, že jste tu něco nechali, něco hezkého?
3: No to doufáme, že si spolu budou pořád rozumět, synové. No, oba jsou ženatní, mají svoje děti, mají svoje rodiny, no a my jim do toho nemluvíme, ať si dělají, co umějí, ať ukážou, co oni umějí. A ten starší syn má 12-letého syna a 10-letou dceru a ten mladší syn má 18-letý dvojčata, holku a kluka.
6: Když se za tím životem ohlédnete, přes i ty těžkosti a nástrahy, co jste zažili, byl to hezký život?
3: Byl. Byl. Jednoduše řečeno byl.
5: Proč byl? Je, ne?
3: No, tak je ještě, no. Byl a bude, no. Bude.
6: Jak dlouho chcete ještě tady být?
3: No já jsem dostala teď ze zdravotní veřejná, vzájemná zdravotní pojišťovna. Tak mi poslali novou poukázku, průkaz, kartičku. A je tam na 10 let, že je. Tak musím tady být ještě 10 let. To znamená, že tady musím být do 94.
5: No já když tak přemýšlím, tak abych jí udělal radost, tak si půjdu vyměnit v prosinci občanku, abych jí měl taky někdo.
6: Je ten humor a smích důležitý pro to zdraví a pro to, aby těm dvou to klapalo?
5: Určitě. Já si myslím, že život by měl být aspoň takový, jaký máme my. To znamená, to, co se mi nelíbí, na to rychle zapomenout a těšit se, že za chvíli bude něco hezkýho a dobrýho a toho nic jiného.
2: Jak napsal kdysi Jiří Wolkr, láska je na to, aby vedla. A čas je plamen očistný.
1: Jen síla citů, které Hanka a Karel mezi sebou mají, je dovedla až do dnešních dnů. A to v pokoře, úctě a lásce.
2: I jim bychom rádi poděkovali za jejich zpověď. A poslali po Patrikovi malý dárek. 2 zlaté hrnečky zlaté lásky a digitální rádio.
3: Děkujeme.
5: Já jsem slyšel, co já celý život kolem sebe musím mít rádio, takže mám teď to.
3: Ježiš, ty jsou krásný. To si teď ještě musím najít někde místo, abych si hezky postavila.
6: To doufám budete používat.
5: To je pro nás škoda. To je pro nás škoda.
3: Škoda je dobrého člověka, když umře. Jinak tam těch věcí není škoda. Obzvlášť těchhle těch, co je k užitku.
6: Vy byste měli mít něco skoro, řekl bych, diamantovýho už, ne?
5: No, my jsme rádi, že máme, že jsme spolu, že žijeme, zaplať pámu.
3: Tak my nepotřebujeme darovat diamant, my jsme, stačí, když mám diamant tady.
6: Vy jste drahokami sami o sobě.
3: Já, to je drahokam. Já jsem platonicky byla do Petra Kosky zamilovaná. To byl pěkný, hezký kluk. Bye.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešek patří manželům Haně a Karlovi Prokešovým z Teplic.
2: Řekli jsme si, že je podrobíme malé manželské zkoušce.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, aby ověřil, jak žijí, co o sobě vědí a jak dokáží odhadnout toho druhého. Dostali stejné otázky, ale každýho si Patrik vzal stranou, aby se neslyšeli.
2: Teprve teď se všichni dozvíme, jak to dopadlo.
3: Jaký šperk nosila, když jste se seznámili?
4: Prstýnek.
5: Takový něco podobného, jako je tady, akorát to mělo bílej kamínek, jenom takový obyčejný prstýnek jsem nosila.
3: Na kterou tvář vás obyčejně líbal Karel?
5: Na obě.
4: Jak se ke mně postavila, tak to dostala.
3: Jakou barvu očí má?
4: Řekl bych, že má hnědý nebo na hnědozelený, ale...
3: Jakou máte barvu očí?
5: Jo, to nevím, já se do nich nekoukám. Ale říkali, že prej mám zelenou, tak nevím.
3: Jaký typ vůně máte ráda?
5: Já mám ráda levanduluj, ale parfémy žádné nepoužívám.
4: A teď si nemyslím, já vůbec teď nevím, jestli něco používám. Myslím, já nemám totiž 50 let čich, takže já to neumím posoudit už dneska.
3: Jaký typ postavy měl Karel při seznámení?
5: Byl štíhlej, byl pěkný štíhlej kluk.
4: Tak jak dneska? 174,65, velikost košile jsem býval menší, teď už větší, takže furt jsem stejný, já jsem furt stejný.
3: Kam jste ji prvně pozval?
4: Do kavárny, to bylo naše první.
5: No my jsme chodili do toho, do Dietrichu na kávu, do kavárny Dietrich, tak tam jsme chodívali na kávu.
3: U čeho Karel udělá největší nepořádek?
5: V kuchyni.
4: Příklad, abych nešel daleko. Včera jsem dělal červenou řepu na zahradě, protože vím, že bych s ní udělal nepořádek doma, který bych musel si sám uklidit, takže nejsem nepořádný, aspoň si to myslím.
3: Sbíral někdy něco?
5: My sbíráme pořád nějaké věci. Jsme jak starožitníci, jak vetešníci. Sbíráme.
4: Od vzpomínek počínaje až po nějakou kravinu. Kam se podíváte, všude mám něco. Nic nevyhodím, naopak, když ještě něco stojí u popelnice, tak to seberu.
5: Najde něco na ulici šikovného, tak to sebere a říká, to se hodí.
3: Kdo doplňuje toaletní papír?
5: Já.
4: No, výhradně, paní.
3: Kdo utírá nádobí?
5: Někdy já, ale většinou v Karel.
4: No, tak teď jenom já, ale paní občas taky, kecal bych. Ano, jednou za čas, když jsem jako dlouho pryč, tak se to tam nahromadí, umeje i utře nádobí a uklidí.
3: Co byste si na sebe nikdy nevzala?
5: Já ani nevím, nějaký vytáhnej svetr, nebo jak, jo, to neexistuje prostě.
4: Myslím si, že nějaký vytáhnej svetr, to určitě by si nevzala na sebe, no.
3: Který sport má nejraději?
5: Nejradši, no chodí rád pěšky.
4: Sport pro mě je to, že chodím na zahradu.
3: Jak dlouho obědváte?
4: U oběda netrávíme dlouho. Já to připravím a paní přijde a začneme jíst tak pár minut. A není.
5: No tak to půl hodinku, 3/4 hodinky, no.
3: Nosil někdy kníra?
5: Ne.
4: Ne.
5: Ten se každý den ráno holí. Každý den se holí.
4: Teď mi udělali krásnou radost, velikou radost. Teď mi syn s nevěstou koupili, tentokrát mám opravdu fantastický holicí stroj už na baterku za pár minut. A hlavně ty fousy, které mi jako přerůstaly, tak tohle to nějak umí odstřínout, takže paráda.
5: Ale vychvaluje si to, jak je to krásný holení.
3: V noci on, pyžamo nebo spodní prádlo?
5: Pyžamo.
4: Ne, spodní prádlo není do postele. Můžu vám ukázat skříň, já mám aspoň 20 pyžam.
3: Kdo byl v noci větší experimentátor?
5: Manžel.
4: No, máme se rádi, dokážeme si udělat na to čas, ale že bych se v tom nějak vyžíval, to si nemyslím.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: No jenom tak normálně na ústa nebo na tvář, no.
4: My to nepřeháníme a samozřejmě na pusu, no ale pak se taky, víte, když je tma, tak se můžete splést.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Karel se potom, co Hanka marodila s rukou, začal starat více o vaření. Dokonce i peče.
2: Také tráví hodně času na jejich zahradě, kde si občas oba sednou na lavičku, drží se za ruce a je jim dobře. Milují divadlo, kavárny, taneční setkání.
1: Kde vidí výhodu stáří? V čem jsou plusy života 60letého manželství?
5: No, plusy. Jsem 30 let do důchodu, teď 9. prosince to bude 30 let, co jsem nastoupila do důchodu. Nemám žádný problémy, žádný starosti, nemusím ráno stávat do práce a pospíchat někam. Jo. Takže to je takový klidný život, no, prostě.
3: A Karel se postará, uvaří.
5: Ano, ano.
3: Báli jste se někdy v životě jeden od toho druhého, třeba kvůli nějaké nemoci nebo nějaké jiné potíži, než byla ta společná, co jste prožili?
5: No bála, já jsem, nebylo to příjemné, když manžel byl v nemocnici, 2 dny tam ležel a ležíte v té ložnici, tak se říkám, doprč jste takový divný, že tady není, jo? Že prostě je ta postel prázdná, takový, bylo to takový divný. No.
3: Měla jste strach o něj?
5: To, má, to je jasný, že jo, že prostě nevíte, co z toho vznikne nebo podobně, že jo, naštěstí pak narazil na lepšího pana doktora a ten zjistil, co mu chybělo, no a od té doby je to v pořádku, no. Takže zjistili pak, že vlastně v těch Benátkách musel chytit nějaký virus, nějaký bacil, že to je v Benátkách známý prej, ten pan doktor říkal, a je, tak vy jste byl v Benátkách, tak už vím, co s vámi. No, takže mu dal jiný prášky a už pak byl v pořádku. No. My jsme prostě měli tím, že jsme byli bez rodičů a bez toho, tak jsme sobě tak nějak našli cestu, že? A v případě, že to tak bychom asi tak spolu dlouho nevydrželi, kdyby jsme měli nějaké problémy nebo. A tak proto jsme tady taky ještě tak dlouho spolu. Když jste spolu tak dlouho, tak už to pak přechází do takové fáze jako pomalu jako přátelství nebo jo, že tak nějak, já nevím, jak bych to popsala. No.
3: Ono jenom to, že víte, že ten druhý je vedle, že když natáhnete ruku, tak najdete tu druhou pomocnou, to je přece fajn.
5: Navíc jdeme spolu spát, že jo, protože máme postele vedle sebe, ráno spolu snídáme, jo, takže my jsme pořád tak jako neřešíme to, že bychom každý si to dělali, jak chtěli.
4: My se tu ruku podáváme ráno. Každý ráno se probudíme, tak po sobě šáhneme. Nic víc, než po sobě šáhneme, aby jsme se ujistili, že už jsme vzhůru.
5: Ahoj a jdeme se nasnídat, no, pak uděláme tu pyžamovou hodinku si tady, jo. Pak manžel se podívá do kuchyně, do ledničky a zeptá se, co bych chtěla k obědu, co má uvařit.
3: No. Manžel vaří.
5: Manžel vaří, manžel nakupuje.
3: No, jste šťastná žena.
5: Jak jsem měla tu zlámanou pravou ruku, jo, takže jsem nemohla nic dělat, no tak, aby neumřel hlady, prohlásil, takže musí vařit si sám. No tak vaří, no, i pro mě.
3: Kdyby měla nějaká slova díku, jakoby shrnutí toho celého života, za co byste své ženě poděkoval?
4: Líp jsem si neuměl vybrat. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem potkal tuhle tu ženskou, nebo mojí paní. My jsme o sobě věděli jenom to, co jsem řekl, že jsme byli bez rodičů. Ale postupem času se ukazovalo, že i to je důležitý, že jsme byli sami a že jsme se museli o sebe nějak postarat. A to se nám pak asi nějak v tom životě hodilo, nebo já to neumím jinak vyjádřit.
3: Kdyby jeden z vás odešel, bude to bolest?
4: Ani na to nechci odpovídat. Ne, to vůbec, to si prostě nepřipouštím a hotovo. A dělám všecko pro to, aby to bylo hodně a hodně za dlouho.
3: To je podle mě ale důkaz toho, že ten člověk, ten druhý, ta Hanka je ve vás vryta, že je kouskem vás, že to je ta láska, že vlastně by chyběla.
4: Neumím si to představit. Neumím si to, ani to nechci řešit. Ona mě voxikuje často, když mě takováhle myšlenka napadne, tak mě hned voxikne a řekne, jak to říkají naše děti, to neřeš. Neumím si to představit. Neumím si to představit.
5: Já můžu říct jenom na to tolik, že jsem si nikdy nemyslela, že bych se dožila 84, protože moje maminka i mi zemřela, když jí bylo něco přes 42. Takže já jsem vděčná za to, že jsem se dožila tady toho věku a budu se snažit, abych ještě nějaký ten rok tady vydržela.
4: Já. Já.
3: Prostá jednoduchá otázka. Milujete ho?
5: No to víte, že to je pořád tak nějak platný, že to platí.
3: Milujete jí?
4: To přece je jasný, ne? Já na to neumím jak odpovědět. Jo? No, zaplať pámu. Zaplať pámu.

0: Hana a Karel Prokešovi jsou osudu vděční, že je spojil dohromady.
1: Našli lásku, kterou je jejich rodiče nestihli naučit. Odešli příliš brzo.
0: Zjistili, že láska nepotřebuje nic, jen lásku. Je to ten nejčistší cit, který si můžeme uchovat celý život.
1: Jak prohlásil František z Assisi, lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen sebou mzdu za lásku a almužny, které dali.
0: Ať jste na konci svého života bohatí díky lásce a pochopení. Ať se můžete ohlédnout zpět a říci si, miloval jsem, poznal jsem lásku. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Stoupají počty studentů středních škol. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Zítra bude polojasno, později s přeháňkami či bouřkami a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistici proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou postupně klesat. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Novinářům to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Už odpoledne kolem 15. hodiny porucha zabezpečovacího zařízení omezila průjezd stanicí Pečky. Vyplývá to z webu Českých drah. Takzvané povalové chodníky z dubového dřeva pokládají dělníci ven z Voncovité ulici na Pražských Lužinách. Městská část jimi chce zakrýt vyšlapané cesty v trávě ve vnitrobloku. Celkem jde o 50 metrů chodníků o šířce 2 metry. Práce mají skončit příští týden. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové bude dřevo pro delší životnost ošetřené speciální impregnací.
2: Nové dřevěné chodníky nejen zlepší pohodlí a bezpečnost pohybu, ale zároveň pomohou chránit okolní zeleň. Díky nim se omezí sešlapování půdy a poškozování kořenových systémů místních stromů.
1: Soundtrack Poděbrady dnes otvírá svůj 11. ročník. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií nabídne vystoupení zpěvačky Báry Basikové, Markéty Irglové i promítání válečného snímku Tmavomodrý svět s živou hudbou v podání Komorní filharmonie Pardubice.
3: Já jsem vlastně víc jak 30 let měl pilotní licenci.
4: Vzpomíná Ondřej Soukup na to, s jakou lehkostí se mu před 25 lety hudba k dramatu Jana Svěráka skládala.
3: Takže já se s těma klukama strašně cítil, i s těma jejich příšernýma osudama, které se vším tím, co se jim posléze stalo. Takže ten film mě strašně posledil.
4: Na místě je i Radiožurnál. Vysílat živě bude z akce už v pátek večer. V sobotu od 10 hodin pak nabídne rozhovor Libora Boučka s hercem a skladatelem Ondřejem Brzobohatým, který posluchačům i zahraje. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Zítra čekáme také letní počasí s teplotami do 32 stupňů, na západě Čech jen kolem 26. Odpoledne ale bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky s bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Přerov je na 278. kilometru nehoda již odklizena nad Krajnici. A na silnici 48 u Českého Těšína u hranic brzdí provoz omezení oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, se hraje veledůležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dam, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterousi příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě z pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že si ho nevšímá, a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl. Stálo na ní stejným rukopisem jako na první: Zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopantan stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se záhadou.

náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči.

protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl z hurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna odpověděla a když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zívá. Příběh o prodavačce s nedostačujícím mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši. Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu. Nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl. Zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovejma. Můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu. Což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi odnaproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, si přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám. Dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím. Náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče, a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No! Připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček, s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným, jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešné překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: Co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starej Ridley mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Rosa nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem McGovernem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, Neexistuje nějaká taková medicína, takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne?
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi ty mlejsi, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznoství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridleyovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Iciku?
4: Čanku, právě s medicamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce!
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Ridley!
4: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
7: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chunk McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
7: Ten kus líný irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát, jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mužku.
8: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyu k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dillington Young. Honosné Dillington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dillington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dillington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Dela své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madam, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla nahony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Dela. Kupuju vlasy, řekla madam. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madam a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Dela. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a z 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin... Už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Dela složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely. Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Dela. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským. Je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže. Můžu dát smažit řízky, Jimmy? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo milion ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně. 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme. Jim vyňal balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo. Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny, z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jimmy. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blízkal od lesky jejího horoucího nadšení. No, není perfektní, Jimmy? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla. Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí. Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se. Víš co, Delo, řekl. Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Dneska se vás zeptám na něco, co možná není úplně jednoduché říci nahlas. Dokázali jste si někde v životě říct o vyšší plat? Řekli jste svému šéfovi, myslím, že si zasloužím víc. Možná jste měli pocit, že pracujete dobře, že jste spolehliví, že svou práci děláte opravdu na výbornou, ale stejně jste se neodvážili si o přidání říci. Protože jste možná byli vychováni trochu jinak. Člověk měl být rád, že má práci, držet krok a moc si nevyskakovat. A tak mě dnes zajímá vaše zkušenost. Jak to bylo za vašeho pracovního života? Říkali jste si o peníze, když jste cítili, že byste měli nárok na přidání, nebo vám zaměstnavatel přidával pravidelně sám? A povedlo se vám někdy vyjednat si vyšší plat? Třeba si dnes večer zavzpomínáme na doby, kdy se o penězích v práci mluvilo úplně jinak než dnes. Tak mi zavolejte. Dokázali jste si v životě říci o vyšší plat? A jak to dopadlo? Nebo jste byli nadřízeným a museli jste řešit dotazy vašich podřízených na platové podmínky? Volejte Jarku Barbuříkovou z Línské studio 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, kdy jste si naposledy řekli o vyšší plat a dokázali jste vůbec někdy za svůj život říci šéfovi, že byste si zasloužili přidat? Paní Ludmila z Brna je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jaruško. Já vás zdravím a zdravím všichni posluchači noční linky. Tak já vám řeknu, že já se nebála jsem se nikdy, že abych si neřekla o větší plat. Protože já jsem byla vyučená panská Krejčová a dostala jsem se do provozovny, kde byli čtyři chlapi a nás tam po vyučení dal jednoho kluka a mě. A oni mě pořád dávali jenom párat věcí a to se musela vypárat, vyžehlit, za to nastříhat a oni mi to zase vrátili a pak jsem teprve šila. A já jsem za to měla pár korun. Tak to jsem se teda ozvala a říkala jsem, že jsem vyučená a že nejsem zvědavá. Pardon, tady dělat jenom jako tu, která tady páře. Tak dobře, tak nakonec, no tak jsem to proplakala taky ze začátku, ale pan šéf potom mě přidal, tak to bylo jednou. Potom jsem si našla přítele, protože jsem byla rozvedená a on měl výrobnu cukrovinek. Přes týden dělal zákusky, on to nedělal, on to jenom rozvážel. On byl šéf a měl společníka, které to tam řídil. A oni si mysleli, že získají levnou pracovní sílu, jo? Takže já jsem chodila na 9 hodinu a dom jsem šla v 6 hodin a večer. A teďka bylo vždycky konec měsíce a že bude peníze. A tak já na něho, ne na toho přítele, na toho šéfa tam. Já říkám, a že by se taky mě vyplatili? A on říká, no to musíte říct panu šéfovi. Já říkám, no ale on říká, že vy jste šéf, tak počkejte, až on přijde. Tak on přijel, že bude rozvážet a on říká, Liduška by chtěla peníze taky. A protože já jsem tam, Jaruško, třeba na Vánoce jsme měli zakázku 3 metráky cukroví. Kdybyste to viděla, já jsem potom už vůbec nemohla cukroví vidět. Bednu, jak je na ovoce, plnou pracny. No to, když jste naplnila, pak on to pekl a já jsem to zase vyklopila. A nebo rohlíčku. No to no. Bylo...
0: Dobře, vraťme se ale k těm penězům.
1: Já jsem rodin k penězům. No a on přišel, že taky to vyplať, ten můj přítel. Tak on mě dal peníze a já říkám, a to si děláte srandu, ne? Tak za to by vám nedělali ani Vietnamky. A on říká, no jo, však on se s váma potom vyrovná ještě. Takže on se bál mě dát peníze a ten můj, tak já jsem mu potom pán posluchy, když si myslíš, jako, že já tady budu dělat hlopáka, tak to teda ne. Tak on mě potom ještě 2000 přidal. Tak a to bylo. A po třetí, já jsem dělala ve škole, abych děcko dostala do školky, tak tam se u nás v Tišnově otvírala nová školka. A tak my jsme to tam všechno museli umývat, co jsme byli najati. Bylo nás 9, učitelky a pracovník a uklízečky 2, to jsme byli my. A kuchařky. Kuchařka 1 a tam měla taky pomocnicu. No a oni normálně pořád přidávali učitelům a nám nic. Já říkám, no tak to teda takhle to nepůjde. A já jsem byla za dobře, já ne, že bych byla tak drzá, ale byla jsem za dobře s ředitelkou a ona, já jí říkám, poslouchej, ale to je nespravedlivý, když byly odměny. Já říkám, jako učitelky tady se stojí, jo, aby šli na procházku, tak děcka tady nechávají válet v písku, aby byly nemocný. A a mít potom tady všude písek, to není možný. A ona, no dobře, tak já vám přidám. Tak já vám potom přidala. Ale a si vyzkoušela, co to obnáší. Protože já jsem byla vyučená ta kličová, takže ona po mně chtěla třeba, abych něco šila doma. Já do celé školky jsem šila závěsy, do celé školky jsem šila záclony a ona vždycky mi říkala, běž dom a já za tebe budu, když děcka spijou, tak já za tebe budu uklízet, protože to jsme museli umýt. Třídu po obědě, záchody, šatny a tak. A představte si, já jsem teda přišla a ona v kalotkách a v podprsence uklízela. A říká, že spocená, to je strašná práce, no to bych teda dělat nechtěla. Tak potom se k nám chovali líp. Jo, takže jsem otevřela pusu, nebála jsem se. A potom ani mě navěrovali do Eroha, takže... tak tam jsem se...
0: Už když jste začínala ve své první práci jako švadlenka, tak jste se nebála říct o přidání. Potom jste řekla svému partnerovi docela teda zajímavým způsobem, aby vám přidal. A třetí historka byla vlastně taky podobná a originální. Paní Ludmilko, moc děkujeme za zavolání, děkujeme, že nás posloucháte, že se zapojujete. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a vám přejeme klidný, krásný večer.
1: Já vám děkuju za přijetí. A už je ten Robert. A že ho zdravím, protože on je pořád zdravý. Takže ho zdravím taky. A přeji vám krásný zážitky, co vám co kdo řekne. To jsem velice zvědavá.
0: Já taky. Kolikrát jste si v životě pomysleli, že už byste si měli vydělávat víc? A našli jste někdy odvahu to také skutečně říci nahlas vašemu nadřízenému? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla skupina Elán v noční lince Českého rozhlasu. Peníze jsou citlivé téma, zvlášť když o ně máme požádat svého šéfa. Jak jste to měli vy? Uměli jste si říct si o vyšší plat? Na to se vás teď ptá Jarka a ptám se paní Boženky, která volá z Hradce Králové. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás všichni zdravím a chci vám říct můj případ. Já jsem nastupovala v roce 59 do cihelny, protože jsem nemohla nikam dojíždět, prostě bydleli jsme na vesnici a měla jsem 3 děti, 2 chodily do školky a jedna byla 6měsíční. Tak mě nabídla moje mamka, že se o ní postará. Tak manžel jezdil autem nákladním v cihelně, tak mi říká, jestli jako bych nejezdila s ním. Tak jsem s ním jezdila asi 3 roky, to jsme vagónovali a prostě vykládali uhlí a tak. No, ale pan vedoucí za mnou přišel a říká mě, že jako manželé nesmějí pracovat na stejným pracovišti, co se týkalo účetních a vedoucích, a ne teda jako nás, když jsme oba dřeli u toho auta. Tak mě vzal do výroby. A já jsem už mezi tím tam pracovala a tak jsem prostě to brala. No, nebylo mi to jedno. A my jsme brali výplatu, bylo to v zimě, 400 zálohy a 360 jsme dobírali. Ten jeden měsíc jsem to spolkla, ale ten druhý měsíc, když jsem si šla pro výplatu, tak teda mě to rozhodilo a říkala jsem, že za ty peníze dělat nebudu. Přišla jsem do ty lisovny a říkám, bylo nás jich tam asi 10.

0: prostě říká, no tak ať ještě to jako dokončíme tu směnu, a zavolal na ředitelství do Jičína a ty přijeli z toho ředitelství a já jsem trvala na tom, ať teda nám to dá všechny všem úkolem, že za tyhle peníze dělat nebudu. No a pan ředitel se do mě jako pustil, říká mě, no, že prostě to cihelna tak neprosperuje a že teda se musíme smířit s menšíma platama. A já jsem říkala, my se musíme smířit s menšíma platama, já můžu jít do obchodu a můžu říct, dejte mi ten chleba levnějc, my si tolik nevyděláme. No prostě jsme se dali do debaty a já jsem jako říkala, že dokud nám to nedají jako úkolem všem stejně, takže jako nebudem pracovat. No, měla jsem obavy, jak by ženský vydrželi, aby jsme teda všichni drželi za ten jeden provaz a byli všetky proti tomu, aby jsme dělali v té časovce. No a když pan ředitel viděl, že s námi nic nesvede, tak nám asi za den poslal úkoláře, který nám to všechno jako zúkoloval, no a my najednou jsme brali těch 1200 nebo tak nějak. No takže mě pak pan ředitel nazval, že jsem rebel a že podněcuju ke stávce. Já jsem říkal, no, tak když mě vyhodí, ať mě vyhodí, tak to za těch 760 korun si práci najdu. No ale dopadlo to dobře, že nám teda všem přidali, nebylo to moc, ale v cihelně byla dřina, ať jste sáhla na to, jste chtěla, tak prostě jste se nadřela, že jo. No tak to dopadlo takhle, že jsem se jako nebála ozvat.
1: Vy jste šikovná, no tak vy jste měla ten motivátor, že když to nevíde, tak půjdete jinam, kde si tu práci najdete a peníze vyděláte. A jste hrdinka.
0: No, tak.
1: Jak dlouho jste tam potom ještě pracovala?
0: No tak já jsem u cihelen pracovala celkem 20 roků. Ale my jsme se pak přestěhovali do Hradce a manžela přeložili i s tím nákladákem sem do pomocných provozů, ale my jsme pak spadali pod hrochu v Týnec, takže jsme zase spolu jako jezdili, že jsem jezdila jako závozník, víte, takže jsem už v té cihelně jako nedělala. No.
1: No já teď přemýšlím, jaké to bylo být s mužem tolik let v práci, sedět tady s ním v kabině vozidla a pak ještě doma v obýváku.
0: Teď se mě ptáte tak, jako mi to říkali ženský, co jsme jezdili po těch provozech, je říkali, jak ty to můžeš vydržet 24 hodin s mužem, ale můj muž byl šikovnej, já jsem ho nechala, ať tu práci řídí, nebo prostě tak nějak, protože tenkrát byly vytěžovací střediska, že jo, takže my, když jsme jeli na delší cestu, tak jsme museli mít i náklad zpátky. No a víte, co já jsem o tom mluvila, když mě naštval, tak jsem mu uvařila rejži, co on neměl rád, víte, a už jsme se pak, on mě říká, co pak jsem provedl, a já říkám, no, tak si vzpomeň, protože když jsem jako si vyhoudávala Folge, tak nebylo slyšet a on na to ucho zrovna, co jsem já jako byla na té straně, tak on mě slyšel, takže on na mě vůbec nereagoval, když já jsem si vylejvala srdce v tom nákladňáku. No, tak
1: až... Boženko, tak děkujeme moc za vaši návštěvu, bylo to milé. Tak kéž by bylo víc takových dalších pozitivních příběhů dnešní noční lince. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
0: Děkuju, Jaruško, a všem přeju dobrou noc.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. O čem si dnes povídáme? Ohlížíme se za naším pracovním životem. Vzpomínáme si na ty chvíle, kdy jsme si řekli o předání platu, anebo jsme si chtěli říct a nedokázali. Povedlo se vám někdy zaměstnavatele přesvědčit o tom, že máte nárok na vyšší plat? Koho se ptáme, koho můžeme pozdravit a představit?
1: Dobrý večer, se mnou Jiří, jsem ze Středočeského kraje.
0: Jiří, vítejte a povídejte.
1: Už mohu povídat?
0: Ano.
1: No, já bych to trošku otočil. Říct si o zvýšení platu přímo, to jsem nikdy nedokázal, takhle napřímo, ale šéf nám přidal plat na základě naší výkonnosti, že jsme opravdu víc pracovali a zákazníci, kteří na nás byli závislí, celá firma, jako skladníci, tak prostě se tom zmínili a já jsem taky něco poznamenal, že za ty peníze, ale ne šéfovi. No a pak se stalo, že jsme něco na firmě slavili, to byla malá firma, 10 špičkových inženýrů a 2 skladníci. Tak se na firmě něco slavilo, všichni jsme si tykali dávno, to bylo úžasné prostředí rodinné, ale makalo se tam. A sekretářka říkala, hele, běž vedle za Jindřichem, tak jsem tam šel, tam byla další sekretářka, jo, Jindřich tady, on hned přijde, ale tady máš obálku. Já říkám, no, tak to jsem jako přehnal s nějakou svou takovou tou drzostí, že moc pracujeme a neodpovídá tomu naše výplata. A tak jsem tak trošku sestaženým, jako vyšel z kanceláře, otevřel jsem tu obálku.
0: Čekal jste výpověď? Si
1: No, výpověď, no čekal jsem nějakou nepříjemnost, že? Uh-huh. Výpověď, to se tenkrát tak nějak nedávalo. Já už jsem asi 23 roku v důchodu, to už je dávno.
0: Tak nás nenapínejte, byly tam
1: a
0: peníze.
1: A té obálce bylo pracovní, ne, to zařazení nebo výše platu z 18 tisíc na 25 tisíc. No. A to mě ohromilo po druhé tedy, no, že jo, spíš milé. A jak se tam slavilo, tak jsem řekl tak Jindřichu, šéf se jmenoval Jindřich, Jindřichu, od teďka žádný remcání ode mě neuslyšíš. A on se tak lehce usmál a řekl, to předpokládám. To byl výjimečný člověk a jméno Jindřich, když někde někdo má na vizitce, třeba teďka většinou doktoři, tak poznamenám, že mám na to jméno velice dobré vzpomínky. Takže abych se vrátil na začátek, že o to zvýšení platu se dá říct obráceně jako zvýšeným pracovním výkonem a když to se nebo cení, tak je to špatný, tak jdu jinam. To říkám těm, co ještě pracují.
0: Máte pravdu. Jen říci si o vyšší plat chce odvahu, možná to chce nějakou zkušenost, chce to být trošku diplomatický, ale musím říct, že vy jste na to šel velmi dobře. Lišácky a dává to smysl.
1: Ano, taková byla kdysi doba. A když jsem pracoval jako dělník v chemickém provoze na směny, to by dneska nikdo nevydržel, ta fabrika už taky je odstavená, tam jenom zůstal komín obrovský, tak tam jsme taky dostávali za práci rizikovou skutečně velký peníze, že kolikrát jsem řekl mistrovi, když se, to se dávali peníze do ruky, hotově, z pytlíku takového výplatního, tak jsem říkal, Honzo, kdyby něco, já ty peníze vrátím.
0: Protože vy jste dobrý, tenkrát jsme, Jiří, to je.
1: Tenkrát jsme měli 8,50 na hodinu a to bylo proti zákonu, že jsme brali 16 korun na hodinu. Jo? Čili dvakrát tolik. To byly skutečně vydělané peníze. Byla za námi vidět práce prostě. A tak to bylo, no. Ty vzpomínky zůstaly. Naštěstí jsem všechno přežil, všechny ty pracovní úskalí a jsou jako důchodce. Budem, teďka už si to odpočítávám. Bude to asi 360 dnů do doby, než oslavím 80, pokud dožiju. A tady to rádio Střední Čechy, že jo, poslouchám. A teďka jsou vzhůru, protože byl fotbal. A to byl adrenalin, to byl teda adrenalin maximální. Jak ty vaše mančafty hráli, takže i v tomhle věku prostě sport.
0: Tak to má
1: Střední
0: být.
1: Čechy.
0: Ano, a ideálně jakýkoliv regionální. Děkuju, že jste se dnes zapojil, že jste s námi teď vysílal noční linku. Jiří, moc vás zdravíme. A?
1: No, taky zdravím, ale pro posluchače. No, končila hudba, já jsem stisknul telefon a naprosto nepřipravený jsem hned byl do vysílání, takže taky od vás je to takový. Férový.
0: Ano, je to díky paní Ivece, pro ní teda bohužel, protože nám vypadla těsně před vysíláním, takže jsme se do toho obuli a naskočil jste teda opravdu naprosto nepřipraven, ale zvládl jste to na výbornou, jen tak dál.
1: Sadím sportku zítra, nebo jak se to jmenuje.
0: No, můžete.
1: Dobrou noc.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kor.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Za jednu minutu bude 11:45. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a vyprávění paní Ivety. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji, děkuji, krásnou noc. Zdravím všechny dobrý lidičky a chtěla bych říct k tomu tématu. Já jsem si nikdy o zvýšení platu neřekla, protože jsem ani nemohla. Jo? Já jsem dělala, jak je ta písnička teď od toho Korna, paní učitelka čeká před školkou, tak já jsem pracovala ve školství, jo? Učitelka mateřské školy, takže my jsme měli daný fixní plat. Já jsem začínala v té době, když mě bylo 23 po mateřské, 1600 korun jsem měla, jo? 1600. A potom dle roku odpracovaných se to stupňovalo, ta výše výplaty, takže to jsem si nemohla jako říkat o nějaký peníze. To bylo prostě dáno. Ale teď co chci říct, já jsem jednou, potom jsem dělala za nějaký roky, jsem se vypracovala, že jsem dělala ředitelku ve školičce a dostala jsem určitý rozpočet a když vám zbyly ke konci roku peníze, jo, jako pro tu moji školičku, tak jsem to mohla rozdělit, jo, mezi ty zaměstnance podřízené, mě podřízené, dát jim odměny. Já jsem to vždycky dělala. Ale můžu vám říct, byly ředitelky, že normálně, když to jako nerozdělíte, nerozdáte, tak to jde státu. To propadá státu. Tak já jsem vždycky, co jsem měla ty peníze, tak já jsem dala školnice třeba, představte si, ona měla chudérka, měla zkrácený úvazek, tak měla plat kolem 5000, to bylo nic tu dobu, jo. Já jsem jí dala odměnu před těma Vánocema 21 000 k tomu platu. Ta byla bez sebe, ta byla divživa. Učitelce, co jsem tam měla, taky jsem dala takovou vysokou odměnu. Ty brali peněz a teďka ještě mě tam zbyly prostředky a já říkám, já tady celý rok makám, je to jako fakt, to byla práce, jo, účetnictví a takový, inventarizace a tak dále, pošta a tak dále, jo, pokladní deník, já nevím co, akce na vesnici. Tak já, mě tam zbylo ještě tak 20 000, tak já jsem si napsala normálně na papír, že uděluji nebo dávám odměnu té a té, jako mě, ve výši, teď jsem napsala tu částku a šla jsem s tím na obec, protože školička byla dole, obec byla nade mnou, tak jsem šla za panem starostou, protože on jako on byl de facto můj nadřízený, jo, to byla tenkrát školička, já jsem to tam uváděla, jak se to říká, já jsem tu školku zaváděla, jakože teď to neumím říct, jak se to dělalo. Prostě jsem mu zaváděla a s nějakou tou právní způsobilostí, nebo to teď neumím vyslovit. A šla jsem nahoru za tím panem starostou, teď jsem mu předložila ten papír. A jestli to podepíše, jako, protože on jako můj nadřízený de facto, starosta byl můj nadřízený. Takže pokud to podepíše, já tu odměnu dostanu. Takže já jsem sama sobě normálně, teď na to vzpomínám, dala odměnu, já nevím, 20 000, jo. Teď on na mě hleděl úplně vyjevené, jak to mám říct. Tam byla ta paní úřednice, ta jeho sekretářka. Ty na mě hleděli, on to četl a on mě to podepsal, ale byl úplně, byl perplex. A on mě to podepsal, protože já jsem mu říkala, že jsem dala školnici odměnu 21 000, učitelce odměnu a že ještě tam zbývá 20 000 a pane starosto, kdybyste byl tak laskav a podepsal to, protože já ty peníze nechci vracet státu. Já
0: myslíte,
1: to nerozdělím.
0: Ivetko, myslíte, že byly takové paní ředitelky, které to tam nechali propadnout?
1: Já vám to chci říct, ano, nechali normálně, ano. A vím o několika, že jsem se s nima tenkrát bavila, že na těch, my jsme chodili na takových schůze těch ředitelek a kolikrát mě řekli, co bych jim dávala, co bych jim měla dávat, oni si to nezasloužijou a takový řeči. Já říkám, a proč? Proč bych jim to nedala? to propadne jinak státu. Já kdybych ty peníze nerozdělila, tak normálně opravdu by to propadlo a každý rok jsem dostávala nový rozpočet na výplaty a tak dále. A já jsem je tak měla ráda, ty holky, to byla školnice a pro mě to nebyla obyčejná školnice. Pro mě to byla Eva a ta tenkrát měla úplně infarkt. Já jsem jí dala k platu, ona měla plat, já nevím, 4800, já nevím. Dělala na zkrácený úvazek, bydlela ve vesnici. Já jsem jí dala odměnu 21 tisíc k tomu platu malému. No. Ona byla úplně u vytržení. Tak to je jedna věc, ta školka, no. A teď chci ještě něco říct. Můj manžel měl a má, my už nejsme spolu, firmu. On má výhradní zastoupení v celé České republice, to, co dělá, má firmu, seriózní, a on si vždycky vyškolil ty lidi, on je zaučil, vyškolil, naučil je to, a jeden ten chlapec mladý, muž to byl, kolem 30, a on chtěl odejít do Prahy, jo, a manžel, co se týká taky těch peněz, aby si ho udržel, on mu přidal peníze. Já říkám, proč jim dáváš, to byly platy, co jim dával. A to bylo tak, já nevím, to je zpátky tak 20 let. A já říkám, proč mu dáváš tolik peněz? A on říká, protože chtěl jít do Prahy, abych si ho udržel. Já jsem si ho vychoval, vyškolil, jo. On má výhradní zastoupení s tou firmou, co dělá, po celé České republice, vyjíždí do celého světa, obchoduje všude. Rusko, Arabské Emiráty, pardon. Všude.
0: No, Polsko, Ivetko, Rusko. Já myslím, že měl váš manžel dobrý přístup, uvědomoval si, že kvalitního a spolehlivého zaměstnance je potřeba nejenom získat, ale také si ho umět udržet, a právě to férové finanční ohodnocení je jeden ze způsobů, co si budeme povídat. No, peníze
1: protože
0: jsou peníze.
1: Ne, on ho vyškolil, zaučil, všechno ho naučil, a ten chlapec, mladý muž tenkrát, chtěl odejít, já nevím, po 3 letech, že jde do Prahy. Tak manžel mu přidal, ano. Ten bral takový prachy, bere od manžela, on si těch lidí váží, jo, my jsme spolu, ale já to vím, tenkrát jsem s ní žila, říkám, proč mu dáváš tolik peněz.
0: Dobře, Ivetko, tak děkujeme, děkujeme za sdílení, za to, že se zapojujete do Noční linky, a budeme spolu teď poslouchat Marka Ztraceného, bude zpívat Vítr do plachet a potom příběh dalšího posluchače. Co říkáte?
1: Zdravím všechny lidičky, dobrý.

0: Marek Ztracený zpíval v Noční lince. Za 5 minut tady bude půlnoc, ale ještě jeden příspěvek stihneme, co říkáte. Pan Jaromír se k nám přidává teď ve vysílání. Šťastnou cestu, vím, že jste na cestách. Téma určitě znáte. Peníze, přidání. Umíte si říci o zvýšení platu? Byl jste někdy v té situaci?
1: Já už jsem to jedno udělal, ale jsem na to doplatil. Já jenom, já bych se neozýval, ale jenom slyším, bylo před 20 lety a ještě spíš. To bylo, to je pravda. Ale dneska vám žádné nepřidá. Tehdy se dělalo ve fabrikách, které byly státní a tak dále. Dneska děláte na podnikatela, jo, takže on vám může a nemusí přidat, spíš vám nepřidá. A všechno z toho důvodu, jako třeba můj šéf, ten má hospodu, která neprosperuje, tak já na něm musím vydělat. Druhý, ten jezdí na golf, čtvrtý jezdí střílet do Afriky. A na to my musíme, jako my obyčejní dělníci, vydělat. Takže my obyčejní, jako nemáme nárok na nějaký zvýšení platu. Chlapi to zkoušeli v jiných firmách, co ty kluky znám, neuspěli. Radši si vzali lidi z Ukrajiny.
0: To je zajímavé srovnání.
1: Jim dají míň a jsou spokojení. Je spokojené. Jak podnikatel, tak je spokojený ten zaměstnanec, ten Ukrajinec, protože má práci a má nějaké peníze.
0: Vy tedy máte zkušenost, že dříve bylo zvyšování platů přirozenější, zatímco dnes, když člověk pracuje u soukromého podnikatele, tak často musí přijít sám, ozvat se, což ale vy nedoporučujete, protože si myslíte, že to nemá cenu. Myslíte, že to je o tom, že se lidé bojí říci o to, co si zaslouží? Nebo... Já si říkám, že za zkoušku by to vždycky jako mělo stát.
1: To pravda. To je pravda.
0: Vy jste říkal, že víte o někom, o nějakém kamarádovi, že žádal o zvýšení platu, nebylo mu vyhověno. No a vy osobně jste to někdy zkusil?
1: Já jsem to zkusil. Nešlo to. Pojďte si, já táhám vlek, mám za sebou vlek. Jiný za komunistů, neříkám, nechci jako jít, protože prostě za minulý režimu, když jsem měl jazku s vlekem, dostal se automaticky přidáno k tomu vleku, protože se mu rozpříluje a tak dál, člověk se nad tím nadělá, naskáče se kolem toho, nebo je dvojí práce. Teďka mám tandem, význam je úplně stejný, má to vlek, nemám nárok, taky se nad tím naskáču víc jako návěsu. No prostě to nejde. Všechny řekne, nejsou peníze.
0: Takže vy jste našel tu odvahu, šel jste za zaměstnavatelem a přesto to nevyšlo. Je to tak?
1: Ne. On mě tvrdí, že nejsou peníze. Přitom si rekonstruoval restauraci s tím, že ho to napsal na náklad a proplatil mu to stát. A tak to dělá, tak to má bohužel každý podnikatel. A já jsem kuřák, vášnivý kuřák, bohužel, si zdravý a nemůžu si napsat na náklady ani ty sirky. No a tak to dneska funguje.
0: Nesklamalo vás to natolik, že jste začal přemýšlet o tom, že byste změnil práci?
1: Mladá paní moderátorko, mě už je 63 pryč, tak co jako já můžu jde za práci? Kdo by mě zaměstnal? Každý by si řekl, no už je starý, opotřebovaný a to je pravda, protože mě bolí záda. Kloubí a tak dále, už jsem mohl být za normálního režimu, by se byl za 3 roky v důchodě. Takhle a ještě musím počkat do 64 a nějaké měsíce. Takže kdo by mě tak asi zaměstnal.
0: Kolik jste říkal 64 a nějaký ten měsíc, že musíte vydržet, tak rok, tak to určitě zvládnete. Tomu rozumím, že v 63 člověk už přemýšlí jinak než ve 30, nechce riskovat jistotu zaměstnání. A na druhou stranu, pokud to bude už jenom taková chvilka, tak už před sebou máte vidinu toho, že nebudete muset pracovat vůbec.
1: Já tomu věřím, já tomu chápu. Ale dneska jsem mluvil o učitelkách a o těch kuchařkách a uklízečkách se moc nemluví. Takže jako...
0: Tak děkuju, že jste nám popovídal o vašem přístupu, o vašem zaměstnání, o vašem pracovním životě. Bylo o čem vyprávět, možná by ještě bylo dál, ale teď se musíme rozloučit, protože je na řadě kapela ABBA. Tak si ji pojďme poslechnout, vám přeju šťastnou cestu a budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se, láska, a pozdravuju všech.
0: To byl pan Jaromír.

0: Noční linka.
1: Je pár minut po půlnoci, začal nám nový den a my pokračujeme druhou hodinou Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes si povídáme o penězích. Přesněji o odvaze říct si v práci o vyšší plat. A jak ukázala už první hodina, není to vůbec jednoduché téma. Někdo měl štěstí na zaměstnavatele, který dobrou práci dokázal ocenit sám, jiný musel sebrat odvahu a o předání požádat a ani potom nemusel uspět. I takové příběhy jsme dnes slyšeli. Možná jste vy zažili něco podobného. Řekli jste si někdy o vyšší plat? Jak jste takový rozhovor se šéfem začali a jak dopadl? A nebo jste si nikdy netroufli, přestože jste měli pocit, že byste si zasloužili víc peněz? Máme před sebou ještě necelou hodinu na to, abychom se společně podělili o naše příběhy. Tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Tak krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď budeme společně poslouchat povídání paní vlastníky z Krnova, která volá. Zdravíme vás.
1: Ano, já vás taky všechny zdravím.
0: Jednou větou připomenu téma umění zažádat o vyšší plat.
1: Paní Aničku Pavlikovou, tady z Krnova a Evišku. A tomu tématu. Já jsem se vyučila kuchařku, servírku. Byla jsem moravolenou chvíli v kuchyni v Jeseníku. No a tam jsem se nepohodla s vedoucím, šéfkuchařem. Ne s vedoucím, ale s šéfkuchařem. Mm-hmm. Tak jsem odešla a šla jsem podnikateli. To byl, měl takovou malou hospůdku a tam jsem nekovařila. A když jsem měla málo lidí v tom, to bylo od ráje, když jsem měla málo lidí, tak jsem šla pomáhat čišníkovi roznášet třeba pivo, nebo tak, nebyla jsem jenom tak. A když tohle, tak jsem nabídla šéfovi, jestli by nebylo dobré něco vymyslet, nějakou práci vedlejší ještě. No, vlastičko, přemýšlejte. Já říkám, já už mám plán. Když tohle budeme dělat bramboráky v Jeseníku jako ve městě. Na prodej bramboráky. Jeden bramborák tenkrát za 2 koruny. A to byly bramboráky. Jo. Ještě ta velká panvička, jak byla, ne? Teď ty malinkáty. No, tak jsme podnikali. Vedlo se nám velice dobře. Velice dobře. Jenomže potom jsem otěhotněla, dala jsem se a otěhotněla jsem, no a to bylo do Jeseníku strašně daleko od nás a tak jsem musela odejít a šla jsem dělat do šamotárny do Vidnamy. No tam byla dřina teda, nezávidím nikomu tam, tak a už není ta továrna už tam vůbec neexistuje. Aha, a když jsem tam byla před 2 rokama, tak aj jsem měla slzu v očích. Jako jsme tam měli dobrou partu a všechno.
0: Vlastníko, obecně, existuje podle vás věta, kterou by člověk při žádosti o vyšší plat nikdy neměl vyslovit?
1: Víte to, člověk musí si získat toho vedoucího a já jsem nikdy neodmlouvala. Nikdy jsem třeba kuchař, s kuchařem já jsem byla jeho pravá ruka. Byli jsme tam 3, ty 2 vůbec neprošly.
0: Vlastníko, třeba prý se nemá říkat věta, když mi nepředáte, tak končím. Nebo kolega bere víc než já, chce taky. Toto prý nejsou dobré argumenty, tak jak by člověk měl argumentovat, když jde žádat o zvýšení platu, když se na to třeba teď díváte s těmi životními zkušenostmi, které máte?
1: Já vás špatně slyším, Marunku.
0: Mm-hmm. Jaké argumenty by měl člověk říci, když jde žádat o zvýšení platu? Co myslíte?
1: O zvýšení platu. No tak já jsem nemusela nikdy žádat, protože když je viděl, že pracuji, že se snažím, tak od něho hodnotil sám.
0: Tak to je dobře, tak by to mělo být.
1: Jak se ho okam nechtěl, tak neměl je takový velký plat. Tenkrát v té kuchyni nebylo velké plat, že?
0: Dobře. Vlastně tak moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Vy taky, Jaruško.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc a šťastnou cestu domů.
0: Našla jsem jednu hezkou větu nebo pár vět, kterým by člověk mohl zažádat o zvýšení platu. Například chtěl bych se zeptat, jestli bychom se mohli pobavit o mém platu. Myslím, že za dobu, co tady pracuji, jsem ukázal, že se na mě můžete spolehnout a rád bych věděl, jestli je možnost moje finanční ohodnocení zvýšit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, tak to byla teorie a teď jak to vypadá v praxi. Pojďte mi zavolat, volejte 731 800 900, to je linka, noční linka Českého rozhlasu, kde vás čeká Jarka Barboříková. Máme 17 minut po půlnoci.

0: Máme 21 minut po půlnoci. Kdo by si nepřál vydělávat více peněz a mít vyšší výplatu? Myslíte si, že byste si ji zasloužili, ale vedení se stále nemá k tomu, aby vám ji zvýšilo? Co teď? Možná je na čase vzít iniciativu do vlastních rukou. Museli jste to někdy udělat? Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dalím Jirka ze středních Čech. Já se vrátím do minulosti dávné. Já jsem pracoval v dílně v dopravě. A měl jsem tam poměrně takový přiměřený peněz. Měl jsem zhruba všichni stejně. Ale byl jsem špinavej, věčně špinavej. A když tam přišel šofér, který jel třeba na Moravu nebo na Slováč a měl bílou košili, tak jsem byl z toho nervózní, z toho, že tam prostě dělám za... A ty šoféři měli o něco víc, ještě peněz. Já jsem šel za vedoucím, aby mě dal taky na auto. A on řekl, no ale já tě potřebuji v dílně. Já jsem říkal, pane vedoucí, já vím, ale já tě nepustím. Tak já musím dát výpověď. Tak jsem dal výpověď a než ta výpověď skončila, tak ten vedoucí mi to auto dal. To mi nešlo o peníze, to mi šlo o jinou práci jenom. Ale pak jsem znova pokračoval ještě jinou věc jsem ještě potom. Pak jsem jezdil, pět let a měl jsem o 500 korun méně než jeden řidič, který pracoval, stejnou práci dělal, ale byl prostě o 500 korun výš nade mnou. Já jsem šel za vedoucím a řekl jsem, pane vedoucí, prosím vás, já bych chtěl, co to má Láďa Pavlík, ty peníze, protože já dělám stejnou práci a on říkal, ale já ty peníze nemůžu Láďovi vzít. Já jsem říkal, já nechci, abyste Láďovi bral, to už žádným případně. Ale já bych chtěl ty samé peníze, je to spravedlivý, ne? On říkal, no, dá se zase výpověď. Ale nešel jsem z podniku pryč, ale šel jsem na jiný oddělení. Úplně z dopravy pryč. A vedoucí mi za mnou poslal, byl jsem tam, už jsem tam na tom místě, jsem byl asi týden, a vedoucí za mnou poslal řidiče a ten říká, Rudo tě pozdravuje, že ti těch 500 korun dá, aby si se vrátil. Já jsem říkal, no a tak Rudu pozdravuji, protože by to řekl před týden, tak jsem neodcházel. Tak to byla moje zkušenost, tím jsem se musel ozvat a že to vždycky mělo dobrý výsledek. A teďka řeknu opačný výsledek. Já jsem pracoval jako řidič a bagrista u firmy, která dělala zásobování vodou. Byla to Severočeský vodovody kanalizace. A já jsem pracoval, takže jsem ještě v sobotu neděli rozvážel pitnou vodu, když byla porucha, tak jsem v sobotu neděli v létě rozvážel pitnou vodu. A měl jsem to všechno papírové podložený, všechno zapsaný a nedostal jsem to zaplacený. Tak jsem šel za panem vedoucím, že to nemám ve výplatě. On říkal, no, a že mi to, ale paní vedoucí, že mi to, když jsem nastupoval, tak mi paní z osobního mi slíbila, že teda ty práce přes čas bude a osvácí, že to bude placený zvlášť. A on řekl, no to rychle zapomeňte, co vám řekla paní z osobního oddělení. Já jsem tady vedoucí. Na to rychle zapomeňte. Tak to bylo jiný

0: parkování, než tam teda, ty peníze jsem, ty peníze jsem nedostal. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem dal výpověď a šel jsem pryč a jel jsem do těch Teplic za panem ředitelem, tam jsem mu to vysvětlil a on říkal, no a s tím nic neudělám. Teďka už nejste náš zaměstný, já už tím, já jsem ty peníze nedostal, ty peníze tu sobotu neděli. A já jsem mrzel a ta práce mě bavila, ale prostě nemohl jsem si to nechat líbit. Tak to byl můj jiný případ. A tam řekl ještě jeden případ, to byl případ podobný. Já jsem zase vodohospodářská firma. A já jsem měl plat, ne vysoký plat, ale mi to stačilo. A přišel místo starosta naší obce s tím, že to vypoví tu smlouvu té firmě a že prostě to povede on. A já jsem ho požádal, a mě teda asi dal, že mám do důchodu 2,5 roku a že to jo, tak jo. Pak mi nabídl polovinu těch peněz, co jsem dostával od té minulé firmy, na to, za to se nedal vůbec pracovat za ty peníze. Tak já jsem mu říkal, za to, paní vedoucí, já nemůžu to za ty peníze, za ty peníze. Já teďka nemám peníze, protože nevyděláváme ještě, nemáme zavedenou firmu, aby jsme měli za to vodný vybírat peníze za vodný. Já jsem říkal, já to pomůžu to rozjet.
1: Jiří, kdybychom přešli k té pointě?
0: No, pointa je taková, že mi ty peníze, jo takhle, já jsem tam měsíc pracoval jako bez platu, že až budu nastupovat jako u něj, to bude, já jsem nebyl pracovní u mě, on mi to neudělá, pracovní u zahradku, ale slíbil mi tu práci, že mi to nechá. Já jsem říkal, aspoň do toho důchodu, abych tam vydržel. A on mi to nedal ty peníze a já jsem ty peníze nedostal. Tak jsem dal výpověď zase. A on dal zase výpověď, ne, to byla já ve zkušební době, já to už jsem tam byl zaměstnaný jako pracovní, a ty peníze jsem nedostal, tak jsem dal výpověď, a já jsem ten soud, protože ten člověk tam měl plat ředitele firmy, měl tam plat jednatele firmy, a měl ještě plat asi 3 měsíce, 2 měsíce ještě plat jako místo starosta obce. No, ten měl vlastně 3 platy a mě tam chce zaměstnat za polovinu mzdy. Dneska je hrozná doba v tomhle.
1: Jiří, tak vy máte vlastně zkušenost z obou stran. Někdy se odvaha ozvat se vyplatila, zvýšení jste dostal, jindy jste odešel s nepořízenou. Možná právě to ukazuje, že odmítnutí nemusí člověka odradit od toho, aby to příště zkusil znovu. Tak to se mi na tom příběhu líbilo. Teď se ale musíme rozloučit. Poděkuju vám a přeju krásnou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Telefonické spojení už se stejně zhoršovalo. Toto je Kristýnka Iba spí písnička. Petr Naď zaspívá 2 minuty před 12:30, tak ať se vám to všechno hezky poslouchá.

0: Dobrý večer. Pracujete dobře, povinnosti přibývají, ale výplatní páska zůstává pořád stejná. Čekáte, až si toho zaměstnavatel všimne sám, nebo se umíte ozvat? Jak to je, nebo jak to bylo? Na to se vás ptáme dnes v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Pepíno z Valašska. Zdravíme vás.
1: Teď zdravím. No jako v těch 60. rokách jsem začínal 5 korun na hodinu po vyučení, že? No a potom po vojně to už za 6,30 na hodinu, takže už to bylo trošku lepší, že? Ale to už potom v úkole se jezdilo a jestli jste vydělala 50 korun nebo 40 korun za tu šichtu, to už jako nic nikoho nezajímalo, že to byly normy a no a tak potom už po převratě, že, tak to už bylo trošku takové lepší, že, ale trefilo třeba někde ve světě, nevím, v Jizerských horách jsem jezdil nebo tak, tak vyplata třeba byla slabší, tak jsem se ptal vedoucího, co jako proč jako nedal prémie, že, a on měl vždycky vymluvu, no trefil Maťa Černý Petr, tak jsem ti prémie nedal na ten měsíc, že, takže
0: Pepíno, to
1: bylo
0: vážně.
1: Takové. Jo, vážně to, jenomže už člověk už celý
0: jste na to reagoval?
1: Nic, jako úsměvem, protože to už, já už jsem měl pár roků do důchodu, tak už jsem nějak ne, jsem se s tím smířil a už to tak nějak dalo se to přežít, že no tak to už. O, to byl takový závistlivý sebevedoucí, on sobě on si hleděl, že, ale zaměstnancům jako, ne, jako moc nepřidal, takže to bylo takové všelijaké, no, ale tak vidíte, žiju, přežil jsem to, takže.
0: No, a žijete velmi dobře teď, no, na druhou stranu teda mám v hlavě to, co vám řekl o tom Černém Petrovi a to by se mi nelíbilo a člověk si říká, co s tím, jak vlastně zajistit, aby se tak nechoval třeba k dalším lidem, ale kdo ví, no, tak jak se říká boží mlýny melou, tak.
1: Přesně, dneska mě třeba raz za čas zavolá, už je tež na důchodě a že mu nikdo nezavolá, je osamocen, protože zaměstnanci na něj nemají dobré vzpomínky, že? Takže já mu sem tam zavolám, jak sama, že nebo to, že nemám to svědomí, aby ho odstranil, že? Ale tak. My už si žijeme tady na těch horách pěkně v klídečku. Jestli pondělí dožiju, tak budu mít kulatu, takže uvidíme, no.
0: Tak chápu, že to bylo nepříjemné, člověk se odhodlá, přijde slušně požádat o vyšší plat, místo toho obyčejného ne. Si vyslechne ještě něco, co ho zabolí, ale jde vidět, že vy jste to zpracoval velmi dobře, že víte, že problém nemáte vy, ale pán.
1: No, přitom, kdy potřeboval ráno, kolikrát měl nějakou fušku, na 5 hodin jsem přijel, nebo večer pozdě se jako ještě někde potřeboval něco dovést, nebo tak, že tak člověk mu vždycky vyhověl, že, ale on takový surový, že, ale tak nic, vidíte, dalo se to všecko přežít, že, to ale aj za dřívšího režimu, že, tak to bylo všecko v úkoli, takže to bylo, jestli jste někde čekalo, to nikoho nezajímalo. byly normy, že a vedení to prosazovalo jako lepší prácu zase straníkom dávalo, takže my jsme takové zbytky, jak se řekne, pozbírávali, že ale jako vydrželi jsme, přežili jsme to, že takže to bylo.
0: Pepino, já moc oceňuju, že jste se tak ke svému šéfovi přesto, co jste se od něj doslechl, choval slušně a korektně, to o vás jako o člověku hodně vypovídá. Zachoval jste si úroveň i ve chvíli, kdy se k vám ten druhý hezky nezachoval. A to není samozřejmost. Tak děkuju za vaše milá slova a budu se těšit, že budeme v tom povídání pokračovat někdy příště.
1: No. Jestli můžu ještě pozdravit paní Vlastičku, jsem mu před chvíli slyšel, tak ať hodně zdraví, ať se drží. My jsme tady Valaši, ona Přeskopeček z Karlovic velkých. Takže děkuju, že jste mě vyslechla a dobrou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Výplata nám přijde každý měsíc, ale spokojenost z její výší už takovou samozřejmostí není. Dnes si povídáme v noční lince Českého rozhlasu o chvíli, kdy člověk vezme odvahu a otevře se šéfem téma peníze. Zvýšení platu.

0: To je potlesk pro Daniela Landu v noční lince Českého rozhlasu. Čekat, až si našich výsledků někdo všimne, nebo se ozvat sám. I o tom je dnešní noční linka věnovaná umění říct si o vyšší plat. A paní Staňka z Bohumína nám řekne svůj názor. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím posluchače a je mi smutno na duši. A to jen proto, že děkuji Pánu Bohu, že tady opravdu jsem v životě nic takového nebo něčím takovým nemusela projít. Uh-huh. Měla jsem tabulku vyplat a nikdy jsem se nemusela stěžovat. Ale když tohle to poslouchám, za jiných okolností bych si řekla, závist dělala si ty duševní mrzáky. Ale když slyším, že si neříkají jenom dělníci a kde jsou THP pracovníci, ty se neozvou, ty si žijou jak prasata v žitě a žili vždycky, tak je mi smutná, říkám si, kde je chyba, jestli ty lidi dostatečně pracují, proč si toho někdo nevšíma a proč konečně v ekonomické sféře a platových tabulkách u nás nedojde k nějaké nápravě. Nebylo to zřejmě ani dostatečné v minulém režimu a teďkom vlastně žijeme v době kapitalismu a o kapitalismu se vždycky říkalo a říká, že to je zákon o přežití. Víte, takže skutečnost je taková, že mě té další generace, já jsem důchodkyně, já si nenaříkám, je mě jí líto. Ale řeknu vám jeden takový příklad. Nerada o tom hovořím, ale je to taky dar. Já dělám 45 let, dělám automatické písmo. Měla jsem dlouholetou kamarádku, která dělala ve zdravotnictví ředitelku. A byla to schopná žena, dělala tuhle ředitelku za dob bývalého režimu, potom podnikala, úspěšně podnikala, ale každý tenhle ten velký úspěch převážně bývá poznamenán nějakou tou minulostí, poněvadž ne každý měl možnost se dostat k takovému majetku a za tu dobu, za kterou to dělala, slušnou cestou se k tomu majetku žádný člověk nedostane. To, kdo má trošičku přehled a zdravý rozum, tak ví, jako, jak to bývá. Jo? A já jí říkám, jelikož jsem dělala to automatické písmo, prosím tě, nedělej to na těch pár roků, ti to nestojí za to. A ona čím dál víc tady rostla chuť. Furt majetek, majetek, měla dva syny, už s ní vlastně ani jedna snacha nemluvila, nevím, ani o vnoučatech nehovořila, jenom majetek. No, samozřejmě sešel se z rok s rokem, dneska už x let tady není, poměrně mladá odešla, nevzala s sebou nic. Tak vám řeknu tolik, i ten majetek bývá vykoupen něčím jiným. Žádný strom neroste do nebe, a věřte, že ty lidé zapomínají na pravidla slušnosti, trošku pokory a nebojí se Pána Boha.
0: No, Staňko, já vám rozumím, vy vlastně říkáte, že je vám líto, že člověk se musí o to ocenění vůbec říkat, že by dobrý zaměstnavatel měl sám vidět, kdo pracuje dobře, kdo je spolehlivý a umět ho také bez připomínání ocenit. Přemýšlím, kde je chyba, nebo kdy se to ztratilo. A nějak jsme si asi zvykli na to, že kdo se neozve, tak ten nic nedostane. Ale můžu se zeptat na to automatické psaní. Jak jste to myslela, to automatické písmo?
1: Vy nevíte, co automatické písmo? To no, bychom si mohli tak
0: No, ale tak aby to věděli ostatní posluchači, aby nám to dalo smysl. Já nevím, že to je nějaké nekontrolovatelné psaní.
1: Dělat ale reklamu. Ne, nechci si dělat reklamu, je to dar a já bych to ani takhle pro nikoho nedělala. Používám to, když to potřebuji a to ne. Tohle to, o tom se nehovoří, Jaruško, nezlobte se.
0: Dobře, O to víc jste nás teď napnula, ale třeba někdy bude příležitost a nějak lehce se toho tématu budeme moci dotknout.
1: Až budete telefon máte, až budete něco potřebovat, ozvěte se.
0: Dobře.
1: Jo?
0: Tak to byla paní Staňka, která volala z Bohumína a toto je Lenka Filipová. Ta nám zaspívá písničku Prý se tomu říká láska. A doufám, že stihneme ještě jeden telefonát k dnešnímu tématu a to zní umění zažádat o vyšší plat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až do posledních tónů Lenka Filipová. Noční linka Českého rozhlasu teď může přivítat posledního volajícího. Za chvíličku totiž bude jedna hodina a budeme dnešní noční vysílání uzavírat. Kdo se k nám dovolal? Halo, halo. Slyšíme se?
1: Škola Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, vydržel jste dobrý den, dobrý večer.
1: Bizarní zkušenost oproti těm smutným realitám, co jsou v dnešním kapitalismu. My jsme začínali v roce 68 na dráze jako učňové instalatéři a já jsem dostal přidáno díky tomu, že nás zavřeli jako učně, když jsme šli z restaurace v Plzni, kde jsme stavěli největší lokomotivní depo v Československu, a tak nás zavřeli na záchytku. A bylo to omylem, protože kolega učeň měl zakázané kuličky klik-klak a začal s nima rachotit a ono to dělalo zvuk, jak kdyby samopal střívela. Tak hned zavolali policajty, ty dojeli, řekli, že nás zavezou tam, kam potřebujeme, a otočili se a zavezli nás na záchytku. No tak jsme tam prožili exkurzi, kde se věšeli, padali, odrezávali je z prostěradel a takové věci. Potom jsme byli slavní, poplatek za záchytku nám poslali na učňovské středisko, tam nás všichni vítali, zdravili, že jsme konečně s nima ty správní opilci, přitom jsme neměli vypité. No. A tak majster, jako on byl generál Kosník, jeho degradovali 68. a dělal nám šéfa. A on mě kontroloval a říká na druhý den po výplatě, ukaž mi peněženku. A divil se, myslel si, že já chodím po hospodách, a on se divil, já jsem tam měl všechny peníze, akorát za jeden oběd mě chybilo tam. A tak on mě poslal zpátky do práce a tam mě můj mistr začal brávat na fušky. Na místo práce normální jsem dělal ještě fušku, takže jsem měl jeden plat navíc a tím jsem vlastně dostal přidáno. A bylo to díky tomu, že jsem byl zavřený na záchytce omylem. Tak to je jenom taková sranda, no. Pak to uběhlo jenom, ale nějakých 40 let.
0: Prosím vás, řekl jste to teda jim, že to bylo omylem, nebo ne?
1: Já jsem to neřešil, protože nebylo jak co reklamovat. Oni nás tam zmlátili ještě a Vlčáka na nás posílali, a aby jsme se převlíkli do pyžama, a museli jsme to zaplatit a strží nám to z kapesného.
0: Tak krásná historka.
1: A pak uběhlo 40 let a z dráhy nás vyhazovali bez toho, že by jsme dostali výpověď. Já jsem to dal na inspektorát práce do Opavy, na nejvyšší úřad, a oni to ověřovali a zjistili, že spousta zaměstnanců nedostalo ani výpověď a normálně vyhodili, řekli, vaše místo je zrušený, běžte pryč. A já jsem jich dal k soudu jako jediný, soud jsem vyhrál a po 5 letech jsem se vrátil zpátky.
0: Teda.
1: Takže ty časy se mění.
0: No, takže vy jste byl vlastně v očích svých kolegů tehdy hrdinou. No a skončil jste následně taky jako hrdina, protože jste vyhrál soud.
1: Ano.
0: A to tak zmíníte jenom mimochodem na konci. Vy jste borec.
1: No, dobře to dopadlo, senát. Zdravím všechny, aj vás, a přeju vám dobrou noc.
0: Dobře, Luboši, děkuji, že jste s námi byl i dnes, že jste nás poslouchal i se zapojil.
1: Těšilo mě moc, jsem vás rád.
0: Noční linka Českého rozhlasu končí. Za 3 minuty je tady 1 hodina. Povídali jsme si o odvaze říci si o vyšší plat, ale díky vašim telefonátům jsme se dostali k tomu, že důležité je umět dobrou práci ocenit, vážit si lidí kolem sebe, zachovat si slušnost, i když se všechno nevyvíjí podle našich představ. Děkuju za vaše příběhy, zkušenosti, názory i úsměvné vzpomínky, jako třeba pan Luboš vyprávěl. přijel. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Těším se na slyšenou už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým. A pan Karel Votruba z jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Já vás znám z doslechu.
3: Ano, a co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisknout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného.
2: No, teda, radšej... Nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: Aha.
2: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat ne.
2: Ne.
3: Mohl bych vám požičat 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevím povedat ne. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvára, páteř a nějaké, jako kostru, aby dostal.
3: Ale když tomu vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
3: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
2: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych mohl zavolat nějaké...
2: Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako a...
3: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, pač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
4: Však papa.
3: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě ní je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
3: myslím, že najlepšie by bolo mozog. No.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezat. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, že vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění. Je. Herecké umění.
3: Je.
2: No, no. Herecké umění, to není nalepit si fouzo.
3: Ale mě to drží, mě to drží.
2: Metamorfózy přímo. Já vám
3: hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
2: To dokonal perfektně.
3: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
5: Ani na mě?
2: Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
3: Výborně.
5: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodníci.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme. Děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To
3: například?
2: No. Například nemocnice, že jo? Aha. Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
2: Proč se nelečíte?
3: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
3: Nemocnice, ano.
2: Nemocnice blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo a rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás dívám do půrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
5: S kým?
2: Tým.
3: Po slovenský čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
3: Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
2: Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co gáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, no to je kov, to je ocel, švédská zajisté, že ano. Kde bysme u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
3: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
2: No ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
3: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista na uspávání.
3: Zpěvat je uspávanky.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. On vám řekne, abyste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si... Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
3: ano,
2: tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No, nejlepší.
2: To?
5: To by bylo aj drze voči tomu anesteziologu.
2: Já vám, že spím, oni mají radost, no a všechno v pořádku, okamžitě vás rozšmelcujou na cudky z radosti.
3: No dobré, prostředí a nemocnica, tam se viete správať, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom iného charakteru. Prostředí, kde se objavuju však děvčata a...
2: s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však.
2: Plavárny.
3: Bar.
2: Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normální, že jo. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, župan dole, nafackat ho, vytáhnout zapače si na breh a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše!
3: Ano, no,
2: to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale
2: to je vlastně... Ano, zpěváce, že musel to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
3: Samý šper.
2: Ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
3: Co je to?
2: Tak to ne, asi... to není ono, ne. Samozřejmě to lidi rozptyluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné,
2: tak se řekněme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu.
3: Mm-hmm.
2: No?

0: proti jen choroby, z mikrobu jde hrůza. Zdívá jen z pomýšlení, že by se mi nastydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
2: Je to moje dáma, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali.

0: Nebyl.
1: Na ulici nebyl nikdo?
0: Ve foaje nikdo.
1: Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda. Její škoda. Ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separée. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl, podejte mě prosím to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl. Krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
3: Jsem od Tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
3: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
3: Máte snad jiný?
2: Ne.
3: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
3: Jak jste se dostal k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít. No jak, vy jste se dostal k divadlu?
3: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu. Na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší. Na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám Tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně. To vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
3: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: Co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascívně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízený. Když to pozorujete, Ty sladké lásky, Harry, to je nádherná, podívám. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
3: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
3: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
3: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
2: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
3: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to, ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
2: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
3: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
2: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
3: Mildo, chtěl byste být krasavec?
2: Chcete tím říct, že nejsem?
3: Zapomeňme na to, ano?
2: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž.
1: No,
0: na první pohled. Na první pohled.
1: No tak to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
2: Vaše téměř

0: Slečno, vaše slibující ústa, chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu,
1: že vím kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte pustá, připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno, vaše povzbudivá očka, je studánky modré, mechuši minky,

0: druž se pevní byt. Pozvěte nás, slečno, dále, my vás budem učit žít. Pozvěte nás, slečno, dále, savanou letí šíp.
1: Podívejme.
0: Pozvěte

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak. No. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
4: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takový instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
5: Mistře, jak jste se bavil se
2: sobou? Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence.
5: Kdybyste se bavil,
2: byste
5: se Sophie
2: Lorenou sám. Kdybych byl se Sophie Lorenou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce. Já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A ne. nenechal nás o samotě, nenechal. A on nás takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět? No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sofie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou mužkou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
6: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sofia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl. Já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, bač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vědělo z těch novin, že Sofia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sofia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se klidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sofia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorie prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, všem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem. A ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů, potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled, já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paněč, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.